0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Budeme v tom pokračovat i mezi druhou a třetí hodinou a teď právě zásluhou někoho, kdo je na lince 210-323-323, proto se ptám, kdo je tam?
2: Ahoj, Luky, jak se máš takhle v noci?
1: No dobrý dneska. Dneska je to, řekl bych, velká paráda, zatím i díky tomu, jakou muziku vybíráte. Já teda se musím přiznat, že ty bys rád Master Blaster. A tuhle skupinu já miluji od začátku jejich existence, což je tuším někdy přelom roku 2002-2003. Takže mi uděláš velkou radost tuhle chvíli.
2: Ano, udělám. Tak a zrovna to letí tobě.
1: Já moc děkuju. Zatančíme si Hypnotický tango, to byl opravdu jejich úplně první hit. A pošleme to někomu ještě speciálně?
2: Je to poslal Kubovi Karabáčovi a všem kysákům a co jsou na cestách.
1: Jasný. Jinak s Kubou Krabáčem mimochodem zase budeme prodávat oblíbený kysácký merch a to už za 14 dnů a den, to znamená za 15 dnů na lokti.
2: Jako fakt?
1: Přesně tak, přesně tak.
2: Tak to se těším.
1: No já taky. Víc o tom určitě prozradím ještě v dalším průběhu dnešních nočních džubosů. Karle, díky, že jsi se ozval a posílám ti muziku. Měj se nádherně.
2: Děkuju.
1: Dobrou noc.
2: Ahoj.
1: Ahoj. No a vy ostatní máte taky samozřejmě šanci se probojovat do našeho playlistu. Stačí buď takhle zavolat a nebo nahrát zkaz přes mobilní aplikaci. Já jsem Lukáš Bláha, přeju vám pokud možno klidnou páteční noc.

0: and everywhere. Lítáme pátečními nočními jukeboxy na Kissu, no a teď tady bude song pro všechny milovníky solárka, nebo taky solárních systémů, pokud máte nějaké ty solární panely třeba na vaší střeše, tak si to užijete ještě o něco víc, protože přesně tenhle song si z mobilní aplikace přeje Dušan.
1: Ahoj Luky, hoď nám tam solár systém od Focuse pro všechny dobrý lidičky a pro tebe, když už padají hvězdičky. Čau.
0: Já moc děkuju. A pod hvězdami teď vám všem bude hrát Subfocus. Kiss.

Kisu, Benson Boone, Mystical, Magical a další mystická, magická noc je před námi. Tak vezmeme to nejdřív pěkně po pořadě, 14 dnů v podstatě do konce prázdnin, ale jejich vrchol, ten bude stát určitě za to. 90s party u Hradu Loket 29. srpna, neskutečně to letí už za 15 dní, to všechno vypukne. Na místě se na vás těší Patrik Peltán, Roman Anděl z Ranního Kisu, z odpoledního jumpu taky dvojka Magdalena Vranková, Radek Hrdina, Martin Hájek, nebude chybět, taky Vašek Votava alias DJ Basecker. No a moje maličkost s Kubou Krabáčem, obstarejí Kiss Shop. To znamená, uvidíme se naživo u Hradu Loket už za 15 dní. Vstupenky si určitě kupte v předprodeji, mrkněte na stránky kiss.cz. No a hlavně, to bych nerad zapomněl, že tam nebude jenom my, nebude to jenom o nás, o našem týmu, ale vystoupí i obrovské hvězdy. Kosmonova, taky Erotic a navrch Groove Coverage. To znamená, že v sobotu 29. srpna se možná zase ukáže stará pravda, že Bůh je holka. God is a girl.

0: Noční Jubox.
1: Jedeme muzikou tak, jak vy si ji objednáváte, buď přes mobilní aplikaci, anebo telefon 210-323-323. Na druhé straně já už proto zdravím Lukyho. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak Luky, my už jsme se mimo éter trochu, přiznám, bavili o tom, že je to náročné dneska poněkud.
2: No,
1: ale na druhou stranu, jeden můj oblíbený rádiový pořad v 90. letech se jmenoval Díky bohu je pátek. Myslím, že to tu mluví úplně za všechno. Tak to je taková vzpomínka na Michaela Vrtulníka, ví. No a co by si rád slyšel?
2: Ale vybral jsem mix od Bad Boys.
1: Dáme jejich, dá se říct, asi největší hit Your Woman v remixu pro rok 1998. Poletí to někomu especially?
2: Asi special ne, poletí to pro všechny, no, kdo točí kulatou lopatou jako já, kdo musí být v práci, určitě pro tebe, no.
1: Děkuju.
2: A tak nějak, ať to všichni přežijou, hlavně víkendová vedra, teď zase
1: No jo. Ale už to vypadá jako podle mě, ne že naposledy tohle léto, to ještě nechci slibovat, ale pak už se má nějak ochladit, no. Takže se na druhou stranu ty, co si jako si v tom libujou v těch tropech, tak pořádně ven, smažit se. Tam je to důležitý. Do kolika ty to dneska potáhneš?
2: Ale dneska to potáhnu do 5 hodin odpoledne.
1: Já jsem chtěl slyšet...
2: Necelý, no.
1: No, dobře, no.
2: Tak hele. Dobře, v roku pátý, jak nežeš.
1: No, tak to je skvělý. 4.31, 16.31. No hele, tak ti držím palce, hlavně šťastný kilometry, ať to máš rychle za sebou a potom, ať je ten víkend co nejdelší a nejchladnější někde v chládku, v pohodě.
2: Tak.
1: Lukino, rád jsem tě slyšel, měj se krásně.
2: Já tebe též, ale díky moc a zase někdy určitě.
1: Hezkou noc.
2: Jasná věc. Taky,
1: ahoj.
2: Hezký víkend. Čau.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: dnešní džubosek na Kissu Jason Derulo In My Head, v mojí hlavě, no hlavně je to o tom, co je ve vaší hlavě a to, co vy si přejete právě tuto noc, 14. srpnovou. Pavel ze Skotska se ozval do mobilní aplikace.
1: Krásný večer, Luky, krásný večer, Kysáci. Můžu poprosit písničku od Army Van Buren a Sasha Everlast Scent. A bylo by to pro tebe do rády, ať to spolu vydržíme do 6. Máme to za chvíli pro všechny, kteří poslouchají to skvělé rádio. Pro všechny skvělé lidi, prostě úplně pro všechny. Dík, Pavel ze Skotska.
0: Moc děkuji za pochvalu, Pavle. Ano, já myslím, že už to spolu tu káru pěkně dotáhneme. Dáme si novinku od Armina, no a já k tomu připojím ještě vzkaz, který nahrál Mára.
2: Ahojky, Luky, mohl bych tě poprosit nějakou pěknou písničku, to nechám na další posluchači. Chtěl bych to poslat tobě do rádia, že tak úžasně hraješ. Pro mě na cestě, ať mi to uteče. A pro všechny moje kamarády, kamarádky, známí, kamionáky, kamionečky do skladu, na benzínku, do pekáren. No úplně pro všechny, ať máme pátek, be happy. Díkec, mará. Radio Kiss.

0: Jsou 3 hodiny noční juboxy, ty páteční v plném proudu, lépe řečeno startující do své druhé poloviny, tak objednávejte. Dobrou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: I druhou polovinu pátečních nočních jukeboxů pojedeme spolu, to znamená, že s vámi zůstává Lukáš Bláha. Přeju vám krásnou noc, případně už brzké páteční ráno. No a jsou stále dva způsoby, jak docílit toho, abyste slyšeli vaši oblíbenou píseň. Buď nahrát hlasovku do mobilní aplikace, a nebo zavolat na číslo 210 323 323, tak jako to udělal Vašek. Ahoj!
3: Já tě zdravím, Luky, ahoj.
2: Já tebe taky, jak se máš takhle ze čtvrtka na pátek?
3: Mám pracovní pátek, pracuji, jezdím.
2: Taková klasika.
3: Taková klasika.
2: Jasně. Tak prosím tebe, co si aspoň pro zlepšení dáš z našeho hudebního baru?
3: Prosím tě, byla by to písnička King of My Castle od Van Doom Project. Bylo by to pro moje kolegy do práce a určitě tobě do éteru.
2: Já moc děkuju a děkuju taky za to, že jsi vzpomněl na tuhle výjimečnou věc, protože ta mě tenkrát hodně bavilo a vlastně je taková nadčasová. Do dneška zní prostě parádně.
3: Máš pravdu, ano.
2: Tak jdeme na to, Van Doom Project jsou připraveni, Vašku, a ti to jde všechno od ruky tak, jak potřebuješ. Přeju ti úspěšný pátek, potažmo báječný víkend.
3: Moc děkuju, hezký večer.
2: Za málo, ahoj.
3: Ahoj.

0: Dopřáváte si páteční noční juboxy a pojďme zase na chvilku mrknout, co pak mi přistálo přímo tady do mobilní aplikace. Je to vzkaz, který letěl z Moravy do Prahy a obstaral ho Míra.
1: Dobré ráno, Luky, prosím, zahraj mi tam skutry, gimme noise, pro všechny kysáky, láme tobě do studia, pekaře, pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: Tak Míro, když tak pěkně prosíš, samozřejmě zahrajeme a vám...

0: krátce před půl čtvrtou ladíte páteční noční žuboxy na Kissu a možná mi dáte za pravdu, že někdy udržet nervy na úzdě při sportu je téměř nadlidský výkon. Já se sám sobě až divím, co jsem schopen vyvést, no, jako emoce, jsou to emoce, těžko říct, je to otázka, jestli to ke sportu patří nebo ne, někomu pomáhají, mě spíše ovládali a ovládají, doufám, že vy to máte jinak a že se při sportu naopak bavíte, že je to vlastně, vám to dělá dobře, ale někdy ta soutěživost je zkrátka víc než to, aby si člověk jenom užíval tu hru. Mě to připomnělo tohle, proč o tom mluvím, jeden článek o tom, že čínský junior neudržel po zápase ve stolním tenise jaksi přesně ty nervy na té uzdičce, když poslední set prohrál potupným skóre 0-11, no ještě navíc. Po skončení hry přistoupil k vítězi a udeřil jej před zraky rozhodčích pěstí do hlavy. Incident se odehrál ve východočínském městě Yangzhou na turnaji 14-letých hráčů, který byl součástí tréninkového kempu určeného pro národní mládežnické týmy. No jo, a ještě navíc, když byl člověk teenager, tak tam se vůbec odehrály při sportu různé věci. No tak vám držím palce, ať prožijete bez úhony víkend, který je v podstatě už před námi. A tohle je Robbie Williams a pak to bude na vás. Dobrou noc.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Ano, i tahle noc ze čtvrtka na pátek patří na KISu vám s datem 14. srpna, to je potřeba připomenout, taky Alanům dneska všechno nejlepší k svátku. Na druhé straně, ovšem nemám Alana, je tam Michal. Ahoj.
2: Čau.
1: Michale, tak jak tobě se daří při pátku?
2: Ano, tak moc jsem toho nenaspal a jedu do práce, takže klasika.
1: Jasně, tak doufám, že tě probere aspoň následující muzika. Co to bude, povídej, přeháněj.
2: No, měla by to být Emilia Maj.
1: Dobře.
2: No a chtěl bych to věnovat všem kysákům, všem kolegům, řidičům, tobě do studia, ranní trojice. No a nesmím samozřejmě zapomenout na přimětický trubičky, speciálně na Janu a Lenku, že jim přeju pěkný víkend.
1: Jasně, tak doufám, že nás slyší holky, a taky velmi zdravím. Do kolika to, Michale, tak dneska potáhneš?
2: Čítám tak do 12.
1: Jo, tak to ještě jde. Tak držím palce, ať to máš rychle za sebou, ať, a naopak před sebou šťastné kilometry. A posílám ti Emily.
2: Děkuju.
1: Hezký víkend i tobě.
2: Čau.
1: Ahoj.
0: KISS. Radio KISS.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: zdravotníky a policisty děkujeme moc. Ano, na strážce našeho klidu bychom určitě neměli zapomínat. No a teď právě se přidá s konkrétní písní ještě Honza.
1: Dobré ráno, Loki. Tobě do studia i všem ostatním, kteří poslouchají tohle skvělý rádio, můžu nechat zahrát písničku od R. Kellyho I Believe I Can Fly. Taková pohodovka prostě k nám tady ve skladu, aby nám došlo pěkně od ruky. Tobě do studia samozřejmě, ale všem kamionákům, řidičům, záchranářům. Včera jsem stál asi 2,5 hodiny v koloně, takže vím, co to asi pro ně muselo být. Takže hlavně pro ně, ale prostě všem můžou se teď od rána vzhůru. Díky, Honza, čau.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: 4 hodiny, navrch 1 minuta. Pojďte si zpříjemnit vstávání nějakou vaší oblíbenou písní. Hezké ráno, to 14. srpnové.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: To, o čem zpívali z Kissu Pitbull a Marc Anthony, tedy Rain Over Me, dešť nade mnou nebo přeze mě, tak to opravdu v nejbližších chvílích určitě nehrozí ani o víkendu, kdy má být poměrně parno. I přesto věřím, že stáváte pozitivně naleděni do 14. srpna, kdy vás od mikrofonu moc zdraví Lukáš Bláha. Co je zásadní, že si ještě 2 hodinky budeme hrát to, co přesně vy chcete. Ať už si o to nahráváte hlasovky do mobilní aplikace, anebo vytáčíte číslo 210-323-323. A to udělala Katka. Ahoj!
2: Já tě zdravím, Luky, dobré ráno.
1: Já tebe taky přeju ti co nejlepší ráno. Jakého máš?
2: Pracovní, jako vždycky.
1: Jasně, tak doufám, že ti to hlavně při pátku rychle uteče. Co by si od nás ráda dostala takhle po ránu?
2: Luky, jako vždycky, Kiss Love Message, prosím.
1: No určitě. Máš nás mít a poletí to někomu extra.
2: Luky, bude to pro tebe.
1: Děkuju.
2: A tady do auta pro moje pomocníky o mladinu, kteří mi dneska pomáhají, takže se mi pracuje velice dobře.
1: No tak to je hezký. To je hezký, že jsi je dostala takhle z postele teda.
2: To jo, to se taky divím.
1: No, to jo, tak jo, tak doufám, že jim to vydrží co nejdéle. Prosím tebe, máš nějaké plány na víkend?
2: To je práce, jako vždycky.
1: No, tak doufám, že ti to bude rychle od ruky. Tak jo, tak posíláme ti muziku, měj se krásně, díky za zavolání a zase brzo v éteru, ahoj.
2: Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, ahoj. Radio.

0: páteční ráno, přátelé. 14. srpen, tak ten máme v kalendáři. Zanedlouho se podíváme, jaké jsou dneska mezinárodní dny, ale ještě předtím je tu pochopitelně další přání. Vlastně dvě. Jedno od Michala.
1: Ahoj, Luky, tady taxikář Nový Bor. Mohl bys tam zahrát Subfocus? Ať se probudíme teďka k ránu všichni. Děkuju, čau.
0: Michale, není bohužel zač, protože dneska už jsme si Subfocus hráli, tak doufám, že nepohrdneš další muzikou, kterou vybral Vašek, a hlavně je to song, který myslím, že na 99,9% zazní na 90s party U hradu Loket.
2: Čau, Lukino, tady Vašek. Nehnám tam zahrát pro všechny, co jsou z hůru. Kosmonová, Dance a Vekmoa. Díky ti moc, čau. Radio Kiss.

0: pár vteřin před půl pátou jedeme páteční noční jukeboxy. Slíbil jsem pohled blíže do kalendáře před dalšími vašimi přáními. A to z pohledu, že máme světový den ještěrek, taky národní den krémového nanuku, tak ten si klidně dopřejte, abyste se osvěžili do víkendu. A zároveň je den odstraňování tetování. Tak by mě zajímalo, jestli máte nějaké takové, které byste nejradši neměli. Průzkumy ukazují, že asi 5 až 25% potetovaných lidí lituje svého tetování a zájem o laserové odstranění na klinikách v Česku každým rokem roste v řádu tisíců. Tak já žádné nemám, tak uvidíme, jestli někdy k tomu ještě dojde, k čemu určitě dojde, tak to je dneska po 18. hodině zase to nejlepší z milénia. A tady je jedna ochutnávka přesně takového hitu. Gigi Duck.
1: Když hity milénia, tak na kisu. Na kisu.

0: Kisu, DJ Snake, Bipolar, Sunshan, Paradise. No, kež byste se po ránu díky nám cítili přesně jako v tom ráji.
1: Noční jukebox.
2: Jukebox.
0: Děláme pro to maximum, hrajeme podle vás, a to i teď. Linka 210-323-323 je totiž obsazena a na druhé straně už se netrpělivě těší Martin. Ahoj, Martine.
3: Ahoj, Luky.
0: Já tě moc zdravím.
3: Já tebe taky.
0: Tak ty jsi už mimo éter trošku naznačoval, že bys měl něco k tomu, že dneska 14. srpna je den odstraňování tetování. Ty taky toužíš jako se něčeho zbavit na sobě?
3: No, tak z mladické nerozvážnosti jsem si nechal první písmeno mojí budoucí bývalé manželky. A to no, je prostě průšvih.
0: Ano, to je pravda, no. To je taková podle mě jako nejčastější záležitost, že se tam někdo nechá dát jméno, které jaksi potom už není takové, které bys chtěl na sobě mít.
3: Přesně tak, no.
0: No jo, no. To je takhle. Dá se to zachránit u některých jmén. Posílala mi to kamarádka Lenka, kterou tímto zdravím. Pokud jsi na Moravě a máš rád takové to ostřejší pití, tak si tam můžeš dát pálenka, jo? Přidat si tam pá a je to v pohodě. No jo, no, tak doufám, že teda se ti to povede brzo.
3: A snad jo.
0: Jo, jo, tak držím palce a co ti zahrajeme?
3: A prosím tě, chtěl bych zahrát pro všechny noční sovy, který za chviličku za oknem uvidí svítání slunce. Písničku Žijeme len raz, protože to je taková asi jedna z největších vypalovaček letních.
0: Taková víkendovka i, no.
3: Přesně.
0: Je to úplně jasný. Každá party.
3: Vypátek, malý víkend.
0: Hele, přesně tak. Každá správná party se v podstatě nemůže obejít bez tohoto singlu. Jakmile DJ už jako si neví rady, tak když tam šoupne tohle, tak to by bylo, aby nebylo.
3: To věřím.
0: Tak jo, jdeme na to. Poletí to někomu speciálně?
3: Speciálně ne, pro všechny řidiče a řidičky, ať šťastně dojedou tam, kam potřebujou.
0: No tak jo, tak i ty. A jdeme na to, jdeme hrát.
3: Díky.
0: Hezký víkend, Martina.
3: Tak by taky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Radio Kiss.

0: Probouzí vás Kiss, sladké páteční ráno s datem 14. srpna vám všem, speciálně pak Alanům, kteří mají svátek. No a jdeme se podívat do mobilní aplikace, protože tam je důležitý ještě doplněk od Kačky, protože té by to někdo neodpustil.
1: Luky, ještě jednou tě zdravím, prosím tě, zahraj nějakou písničku pro Zdeničku Brhelovou, protože jsem naštvala, že jsem ju nepozdravila. Tak se moc omlouvám a zdravím, díky,
0: no,
1: ahoj.
0: Tak snad to doletělo tam, kam mělo. No a Kosmiky, ty už si pustíme s Vlastíkem.
2: Krásný den, Luky. Já bych chtěl, prosím, zahrát Exploration Space od Cosmic Gate. Je to takové trancovní, probouzecí, snad to někoho probere a přeju všem pěkný pátek. Pa, pa.
3: Radio Kiss. Kiss.

0: Pět hodin k něm jedna minuta, tvůrci playlistu Kisu, jste tak stále vy, nejdřív se ale proběhneme po Buckinghamu se Celest. Dobré ráno.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Nic se na tom nemění ani při pátku 14. srpna, kdy vás zdraví od Mixpultu Lukáš Bláha. Mixpult Kissu a hlavně Kiss, to je důležitá věc. Ten jediný vám v tento čas hraje to, co chcete přímo vy, ať už přes mobilní aplikaci a nebo telefonní číslo 210 323 323, kde už v éteru vítám Irenu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, Ireno. Tak kde pak nás ladíš, prozradíš?
2: Odkud?
1: No.
2: No, z kuchyně.
1: Aha.
2: Ve Velkých Popovicích.
1: Dobře, takže už pracovně tím pádem.
2: No, já dneska nepracuju. Mm-hmm. Já nepracuju vůbec nikdy. Teda pracuju, ale jenom domů. Já už jsem doma, víš?
1: No, dobře.
2: Do práce nechodím.
1: No, tak proč ne? Teď to je ideální kombinace. To je skvělé.
2: No, jasně.
1: No, tak teď už to je jasno. Hele, už jsi se určitě napracovala dost.
2: No, asi tak.
1: Dobře. Tak prosím tebe, čím tě potěšíme po ránu?
2: No, já bych chtěla pokáče.
1: Máš ho mít?
2: Potkal jsem holku na disku.
1: Ano. Taková veselá věc, já myslím, že po ránu. To je,
2: no jasně, to je jedinkrát jsem ji slyšela u vás hrát.
1: No hele, tak to bude po druhé tím pádem.
2: Za
1: pár chvil dáme si ji. No a bude to někomu? Poletí to někomu?
2: No tak všem.
1: Dobře.
2: Úplně všem.
1: Dobře.
2: Kdo poslouchají.
1: Ano, ano. No tak jo, tak pro hezké ráno, pochopitelně i tobě, Ireno, ať se ti daří, hezký pátek a potažmo celý
2: taky,
1: víkend.
2: Luky.
1: Moc děkuju.
2: A mějte se moc hezky všichni.
1: Ty tež. Ahoj, hodně zdraví.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Radio.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: nočních juboxů na Kisu, Rumunka Ina a její hot, ano, hodně žhavý víkend je, co se týče počasí, před námi, ale ještě mnohem dříve v tuto chvíli další vaše přání. Jdeme se podívat do mobilní aplikace, kam se ozvala Hanka.
1: Krásné ráno, Luky. Prosím, zahraj na mě písničku Stepan do Gran, bylo by to pro tebe, pro všechny kysáci a pro všechny uklízečky v základních školách. S úklidem už finišujeme, tak ať to do konce prázdnin dáme. Děkuju, Hanka.
0: No jo, už se to blíží. 14 dnů posledních. Milí školáci, no.
2: Radio Kiss. Be happy.

0: Pussy Cat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho! Pussy Cat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussy Cat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Z KISu vynikající páteční ráno s datem 14. srpna vám všem přeje Lukáš a teď chvilku bude i Pavel. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Děkuju. Jak se máš při pátku?
2: Pracovně jako vždycky. Já vždycky, když volám, tak sedím za tou kulatou lopatou a většinou jedu za váma na Prahu. Takže.
1: Je mi to jasný. Jak se jede?
2: Zatím dobrý.
1: Jo.
2: Zatím jsem u Berouna, nikde nic není, krásně se jede.
1: To je příjemný. No tak jo, Pavle, co tobě udělá radost takhle po ránu, jaká muzika?
2: No dneska jsem nám vybral K2 Seberu.
1: No tak
2: to bude mít úspěch a tady nikdo neusne na těm volantem.
1: No to myslím, že tohle, u tohohle se opravdu spát nedá, to je velká devadesátková vzpomínka.
2: Ano.
1: Vystoupáme na K2 a někomu to pošleme ještě speciálně.
2: Já si myslím, že pro všechny, co poslouchá a pro tebe.
1: No já moc děkuju a posílám teda, když už to měl děkuju. Na jazyku. Tak jo, měj se krásně, tobě též, ahoj, hezký víkend.
0: To nejlepší od 90. let. KISS Radio KISS.

dólares?

Kiss Radio Kiss. Be happy.

0: 3 minuty před 6:15. Dobré páteční jitro vám všem. Mobilní aplikace, ta je stále ještě k dispozici. Teď hned se tam podíváme za Trixem.
1: Krásné dobré ráno, Luky. Prosím tě, ty bejku, pust tam něco na pořádnou cestu. Sub Focus Solar System, pokud možno. Jestli už hrála, tak něco na podobný styl. Díky moc, jste nejlepší rádio. Kiss Radio. Best radio of the world.
0: No tak to moc děkujeme, možná bys nám mohl namlouvat i jingly skoro, ale jinak přesně jak říkáš, milí Trixy, Subfocus už dneska hráli, proto jdeme za konkrétním songem s Jirkou.
2: Dobré ráno, Lukáši, dobré ráno, kysáci, já bych chtěl nechat zahrát všem, co jsou u kulatý lopaty a už jsou na cestách, ať ten pátek pěkně dojedou domů všichni a zahraj nám tam něco, prosím tě, od Tiesta. Ať to lítá ty auta, ať to jede domů. Díky moc, Luky, ahoj, Jirka.
3: Radio Kiss.

0: to bylo ranní zaklínadlo z Kisu, Ragagabambamba a tak nějak dále, Mark Horn a taky Semitů. Však to znáte, 5.49, to znamená závěr pátečních nočních juboxů a telefon 210-32-3320, tam je připraven jmenovec Luky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, tak čím tebe potěšíme takhle po ránu?
1: Nějakou pěknou písničkou, třeba David Guetta.
0: No jo, hele, David Guetta, to jako... To se nejde netrefit téměř, má tak 5 songů týdně, dává do plénu, ale tenhle ten si myslím, že

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Čeká nás další slunečný den, na obloze bude převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Premiér Andrej Babiš uvedl, že se v pondělí sejde vláda, aby obnovila národní koalici pro boj se suchem, která vznikla už v roce 2018. Na její projekty, včetně nových přehrad, chce kabinet 4 miliardy korun. Zároveň premiér navštívil vodní nádrž Slapy. Sucho už výrazně omezilo provoz malých vodních elektráren. Podle bulharské pobočky Světového fondu na ochranu přírody se v rodopské obci Borino připravuje vznik komunity zaměřené na pokojné soužití s medvědy. Borino by se tak mohlo stát první obcí v zemi s plánem pro soužití s těmito šelmami podle modelu Bear Smart Communities, který vznikl v Kanadě v 90. letech. A teď zpátky domů.
4: Po více než 4 měsících končí dnes uzavírka hlavní přistávací dráhy na letišti Václava Havla. Letadla se díky tomu vrací zpět na své obvyklé trasy a nebudou už létat nad hustě osídlenými částmi Prahy a Středočeského kraje, což u mnohých obyvatel vyvolávalo negativní reakce. Pro KIS Blanka Holoubková.
3: Sport. Fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. Úvodní domácí duel Severočeši před týdnem vyhráli 2-0. Soupeřem Jablonce v závěrečném čtvrtém předkole budou fotbalisté Glasgow Rangers, kteří po remíze 1-1 v odvetě třetího předkola Evropské ligy vypadli s polským Bialystokem. Tolik aktuální zprávy a teď už startuje páteční ranní Kiss.
5: Slyšeli jste to, jo? Jaký Kiss to je?
6: Jaký Kiss?
5: Jaký?
7: Páteční!
6: Jo! Páteční!
5: Aha! Hezké ráno.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Je po 6. hodině a ranní trojka se setkala tady ve studiu Rádia Kiss. Kysáci, jak se vám spalo? Všechno v pohodě? Nebo jste dávno na nohou a těšíte se na víkend? Zrovna se tady dozvídám, že se setkáme v jižních Čechách. Ani jsem o tom nevěděl. Míšo, kam to jdeš na tenhle víkend?
1: Na chatu do jižních Čech.
0: Je to tajný, kde přesně?
1: Je to u Ledenic, no, Ledenice, jasně. Jestli víš.
0: Takže kousek od Českých Budějovic a to je rodné město DJ Bejslikra, jenom abys věděla.
1: Ne.
0: No jasně. Co ty, Patriku?
2: Já jedu na otočku na Lipno.
0: Jižní Čechy.
1: No, yeah. A ty?
0: Do Českých Budějovic.
1: No, vidíš.
2: Proč nejedeme jedním autem?
0: Že jo? No to je paráda, počasí bude skvělý, jestli něco plánujete, kysáci, na tento víkend, hlavně to strávit u vody. Teda u vody, je otázkou, jestli nějakou vodu v Lipenský nádrži budete mít?
2: No. To mi nedošlo, vidíš. Ale my tam jedeme jenom na otočku, protože já pak musím ještě na oslavu bratrance.
0: Jo, a to byste měli, prosím vás, kysáci, Patrikovi pomoct. Patrik si tady totiž láme hlavu nad tím, co má koupit bratrancovi.
2: Počkej, co když zrovna posloucháte, blbý.
1: No moment, tak se ti ozve sám, co chce, ne? To je o to lepší.
2: Ondro, já ti chci dopřát to nejlepší. Kysáci, je mu 25 let a udělal inženýra. To slavíme v sobotu a nevím, co mu dát.
0: Tak to je borec, tomu pogratuluji. Pane inženýre.
1: Pane inženýre.
0: Heleď, co by mu mohlo udělat?
1: Co se tak dává inženýrům?
2: On se teď bude stěhovat do Brna, tak možná nějaká poukázka, ať si vybaví byt, já nevím.
0: Ježíš, to úplně teď vidím, ty, co mají pivku na Brno, jak hned řeknou, ježiši. Hele, do Brna se bude stěhovat. Má holku?
2: Má.
0: Má. Takže nějaký byt, jako to je jejich?
2: Jako koupit jim byt, jo, takhle.
1: Skleničky.
0: To jsem neudělal, já to už pustil počítač.
2: Asi už jsme moc mluvili.
0: Už mě to nebaví. Pusťte Alana Volkera.
1: Tak jdeme hrát.
0: Dejte nám vědět přes hlasovku, co panu inženýrovi 25-letýmu má Patrik sehnat. A díky, pustíme to za chvilku. Na Kisu.

0: Pane inženýre.
1: Takhle budou bratrance Patrika probouzet v neděli ráno po oslavě narozenin 25.
2: Je to možný, ano, jedeme slavit v sobotu.
1: Tak Patrik nevěděl, co má přivést s sebou, teď si tady lámal hlavou, kysáci radí.
3: Dejte panu inženýrovi šupleru, ježišmarja šupleru, posuvné měřítko.
4: Ano, tušičku, heráku a basu, bif, nejlepší dárky, s tím jsem vždycky nic úspěchů.
1: Ty ale upřímně, jestli budete někde takhle venku, tak opravdu šiška u heráku, basa. Vždyť
2: to není vůbec blbý, člověk.
1: To nemůže nikoho urazit.
2: To je pravda. Jo.
5: Ještě se ozval Michal přes aplikaci Rádia Kiss a to je přesně ta rada za všechny prachy.
6: Ale kup mu něco do toho bytu.
2: No to mě taky napadlo, že jo, ale nevím co.
5: Ale co právě?
1: Hele, tak mu dej poukaz do Alzy, ne?
2: To mě taky napadlo.
1: Ta je teď nějaká levná, četli jste to?
5: Ne.
1: Alza překvapila zákazníky nevídanou slevou. Část zboží nevědomky zlevnila o 80%.
2: Já to zase prošvih.
1: Poté, co vyšlo najevo, že akce vznikla chybou, firma kupujícím zablokovala výdejní boxy. Aby, i když tam přijdeš, máš ten kód, tak se dvířka neotevřely, protože jim to prostě nechtěli vydat, jelikož to bylo samozřejmě za úplně jiný peníze. Jenomže někteří, jak byli tak rychlí, jak se těšili na to, co koupili, tak opravdu přilítej do toho boxu dřív, než to Alza zjistila.
2: A ono jde si to vyzvednou na prodejně, že jo, pokud to mají skladem, takže to mohlo být taky hned.
1: Tam taky hned, ano, obratem, do té chvíle, než na to přišli, teď to zastavili a bude se muset řešit, kdo udělal tu chybu, chudák, že vyslevnil některé věci o 80%.
5: Když to, kdybys byl rychlej, můžeš nakoupit nějaký dárek, tam měl bys
2: třeba
5: to za levno.
2: Třeba pračku, viď, za 5 kilo.
1: 10 praček.

0: Pátek nám krásně začíná, hlavně snad vám, kysáci. Píšete nám, lidičky, díky za každý nový ráno. Až se naučím dělat hlasovku, tak pak pošlu. Jo, je to tady jako textově teď. Od 2 ráno poslouchám Kiss, skládám songy a kreslím návrhy stolu. To jsou věci. Dneska jedu bomby, díky za vás, vy jste fakt skvělá trojka. PS, když jste dělali lepší než originál, tak to jste mě dostali. Ten skrytý talent. Zdravím do studia posluchačka Linda.
1: To je krásný, Lindo, moc tě zdravíme. Jak to myslela, skrytý talent?
0: No, že netušila, že někteří moderátoři zároveň i tak dobře zpívají a jsou schopní ze sebe dostat takhle velký věci.
2: To hodně našich kolegů překvapilo.
1: Jo.
0: Tak teď nejvíc ty nás, Patriku, to byl největší progres, bych řekl, jako.
1: Začal s prodavačem a pak si pamatuju, hned tam nasypal Rammsteiny.
2: Jo, to se povedlo.
0: Heleď, a nějaký jiný skrytý talent v řadách našich moderátorů, co bychom Lindě a našim raním kysákům teď pustili z pořadu lepší než originál?
1: Za mě asi nejvíc překvapili kluci z Víkendu.
2: Jo, Honza s Víťou.
1: Jo.
0: Espresso, macchiato.
2: Ty byly výborný.
0: A vidíš, toho Víkendu tady budou, tak to bychom si mohli dát.
3: Lepší než originál.

0: Honza Průchavý Tělesák a vzpomínka na pořad lepší než originál. Je pátek ráno. Patriku, máš tam asi 8000 hlasovek k tomu, jaký dárek by si měl koupit svýmu bratrancovi, se kterým budete slavit teď 25. narozeniny.
1: Ano, ano. Moc krát děkuju, Kysáci, já si to projdu, určitě z toho něco vyberu.
0: Jedna je dobrá, Kita, je od Pietra.
2: Dobré ráno, kamarádi. Takže s hodou okolností moje kamarádka, DJka Eny, dělá teďka taky inženýra a ta si nejvíc přeje sluchátka od Pioneeru. Akorát, že stojí skoro 10 tisíc, no, takže Páťo, to nevím. A jinak bych vás chtěl poprosit, v raním šotu bych potřeboval nějakou super bombu, protože mám teďka v pátek svatbu a nevím, co tam budu hrát.
1: Pietro, to se akorát hodí, protože do raního šotu jsem jednu bombu připravil.
0: Jednu bombici, jo. Paul Keane, už to tady vidíme. Jo,
1: výborná věc.
3: To je nějaká svatební?
1: Skoro.
0: To je taková ta, co se hraje kolem tý 10. 11. půlnoci a kdy už máš za úkol ty lidi zbořit vyloženě.
3: Je, tak to se těším.
0: Taky. Takže za chvilku, respektive po půl sedmé na Kisu.
4: Takhle zní léto.

0: odvysíláme. Radio Kiss počasí.
1: Čeká nás další slunečný den, na obloze bude převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál ve čtvrtek dopoledne a popoledně, přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test byl podle ministerstva vnitra úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. V rotterdamském přístavu v Nizozemsku ve čtvrtek došlo k explozi, která zabila jednoho člověka a několik dalších zranila. Příčina incidentu zatím není známá. Sabotáži podle policie nic nenasvědčuje, ale i tuto možnost vyšetřují. Výbuch neměl dopad na provoz terminálu na zkapalněný zemní plyn v přístavu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Stejným poměrem s ním před týdnem navzdory přesilovce prohráli také doma. Utkání rozhodl ve 40. minutě Václav Černý. Za námi jsou zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.

0: Ty, Míšo.
1: Ano.
0: Sedmička vlevo dole, taky dobrý.
1: Sedmička vlevo dole, taky dobrý.
0: Jak jsi zívala, viděl jsem ti normálně až do krku teď.
1: To jsem si taky dala později.
0: Ranní show. Ty jsi nějaká unavená dneska.
1: Jsem nějaká unavená, no pátek, tyjo, já si zvykám.
0: To na tebe dolehlo, viď, po těch dvou týdnech volná.
2: No, co teď?
1: Teď jste si dáme
2: mě, vy jste se na mě tak jako podívali.
0: No hádej, co si dáme, Patriku.
1: Jseš teď
0: si
1: naše dáme, naděje.
2: Jo, teď si dáme ranní show, teď musíme Míšu probrat a dáme si Wonderful Days, což je původně 90, ale momentálně to předělal Paul Keen, který spolupracuje například s Aquagenem do momentálního soundu a já myslím, že to je přesně ten páteční show, jaký by měl být.
0: Jo, to je party song.

0: Loket, kde budeme na konci srpna. To je dobrý, to je dobrý.
1: Dobrý ráno, ranní trojku. Teďka, jak jste mluvili o tom lofti, tak jsem měl normálně husinu úplně všude. Už se tam na vás moc těšíme.
0: Jindra totiž už taky slyšel, jaký interprety přivezeme. Třeba Kosmonovu. Nebo Groove Coverage. No a budou taky z prostiárny, co si budem povídat, že jo, u hradu Loket.
2: Jo. No tak.
0: No a jak se jmenujou?
2: Erotic.
0: Erotic, no jasně. Tak to už bude ta pravá rýzí 90, kterou si budete užívat. Info máte všude, na Facebooku, na Události, na webu kiss.cz. Nezapomeňte, na konci srpna u Lokte.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: upřímně, v jeho nebo v její kůži bych rozhodně být nechtěl, jo? Pokud je to lidská chyba, to je taky otázka, ale dneska ráno už jsme mluvili o tom, že bohužel u Alzy nastala pohroma, protože se vyslevnily některé věci až o 80%, což prý vůbec nebylo v plánu, a dokonce jsem zjistil, jaký kód to zjistil, možná někdy takhle zjistil, který to způsobil, možná takhle někdy nakupujete, že zadáte nějaký slevový kód. Tady to byl kód Alzadny 80. A tento kód vyslevnil věci o 80%. Většinou se jednalo o například klávesnice, elektro všeobecně a tak dále. Takže Alza rychle potom začala reagovat, když si uvědomila, že to je chyba. Zamkla Alza boxy, takže lidi, kteří už dostali SMSku, že tu věc takhle levnou mají připravenou, tak i když asi zadali kód, už se k tomu nedostali, jo. A peníze samozřejmě se potom začaly vracet, to jo. No ale zamrzí to, když už si věděl, že něco takhle levně nakoupíš.
1: Běžíš proto do toho Alza boxu a najednou nic, bohužel.
2: A tak třeba to někdo stihnul.
0: Heleč. Stihnul nebo nestihnul?
1: Stihnul.
0: Máme ho?
1: Dokonce posluchač Rádia Kiss.
0: Ne!
1: Objednal, zaplatil, doběhnul, vyzvednul a ušetřil 80%!
0: Neříkej mi, že máme jeho hlasovku.
1: Máme.
2: Kdo je ten šťastlivec, jak se mu to povedlo?
0: Je tady.
1: Šťastlivec, který oškubal Alzu o 80%, se jmenuje Peca.
3: Krásné ráno přeji s tou Alzou. Já jsem teda taky měl štěstí. Já jsem váš věc vyhratel PlayStationu a vlastně všeho, co se toho týče. A ta 80% sleva byla tam nádherná, ale nádherná kolekce na výčer, na hru, tak jinak na trojku a pucle. Hodnota 3000, kupí se na 465 korun. No i hned. I hned jsem to koupil a samozřejmě vyzvedl, takže mám to za 465. A pak to zablokovali, ano, ale už se to měl doma. Čau.

0: Můžeš mi prosím tě říct, co děláš? On zkouší zadávat kódy.
1: 60 nejde.
0: Alzadny 10.
1: Alzadny
0: 20.
1: 70.

0: po vzoru našeho posluchače něco nakoupit s velkou slevou, využít chyby.
1: Nefunguje žádný kód na Alzatel.
0: Už jsou připravený, hele. Tohle všechno, co tu zaznělo, je pravda, ale občas tady řekneme něco, co pravda není, říkáme tomu raní kachna, vy už to dobře znáte, kysáci. Zatím jsme nekachnili, dáme vám to také zadarmo, ale slibujeme, že budeme. Dneska už je raní kachna připravena. Je otázkou, kdy zazní, někdy do 8:45. Jenom pro info, včera se vás tady Míša s Patrikem snažila namotat na jednu informaci, která se vázala na oficiální den leváků. Ten včera opravdu byl.
2: Ano.
0: A vy jste tedy říkali něco s těmi levotočivými závity.
2: Ano, protože normálně lahev otvíráš směrem doleva, což je výhoda pro leváky. A málo kdo ví, že se dělají i pravotočivé závity pro praváky.
0: Vy jste tvrdili, že normálně v obchodu je kečup, tak si, že tam je šipečka na tom věčku. Můžete vybrat, jestli chcete kečup s levotočivým nebo pravotočivým závitem.
1: Samozřejmě to byla kachna, ale pozor, ono pravotočivý závity jsou například u propambutanový lahve. Se to točí opačně.
0: Je to pravda. Každopádně jste včera ranní kachnu odhalili a balíček dostali. Takže sledujte dnešní vysílání, všechny naše vstupy, zprávy a tak dále, a kdyby cokoliv, ve 8:45 volejte do KISu.

0: FM po celé republice.
1: V Červeném Kostelci na hlavní trase na 14. dopravní nehoda, taky na D1 na 99. kilometru ve směru do Brna.
2: Vážnou nehodu řeší v Pardubicích v Dělnické ulici a taky v Ostravě v Halasově ulici.

0: s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky.

0: Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Čeká nás další slunečný den, na obloze bude převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Příští týden začnou schůzky šéfů jednotlivých rezortů s ministryní financí Alenou Schillerovou k podobě rozpočtu na příští rok. Oznámil to premiér Andrej Babiš během tiskové konference k opatřením, které vláda chystá v postupu proti suchu. S ministryní Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na rok 2027 v tomto týdnu. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo bude pravděpodobně doposud nejhorší epidemií této nemoci v dějinách. Současná epidemie už od jara stála život více než 2000 nakažených a počet případů dále stoupá. Jedním z hlavních problémů je, že proti nyní aktivnímu kmenu zatím neexistují účinné vakcíny ani léky. A teď zpátky domů.
6: U Bílence na Podbořansku roste most, který je součástí budovaného úseku dálnice D6 Praha Karlovy Vary mezi Jesenickou křižovatkou a Lubencem. S délkou 642 metrů bude největším v regionu jihu Ústeckého kraje a druhým nejdelším na dálnici mezi Prahou a Karlovými Vary.
5: Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole. S Ukrajinkou Kalininovou prohrála po setech 6-4, 4-6 a 2-6. A po zprávách už je připravena soutěž 7-7, tak hodně štěstí.
7: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323. Check it out, check it out.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Mně je jasný, že bys byla ráda, Míšo, kdyby se teď dovolali tvoji kamarádi, kteří momentálně jedou do Chorvatska autem a poslouchají Radio Kiss.
3: Jo, poslouchají, to mi moc vás zdravím a užijte si to.
2: No jo, jenom, že tahle posádka to není, je to jiná posádka v čele s Milanem, který je teď na telefonu. Milane, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj, Mílo, tak co? My jsme tady dneska ráno říkali, co budeme dělat o víkendu, protože jsme se dozvěděli vlastně, že všichni budeme v jižních Čechách.
2: Je to tak?
3: Já jedu na chatu, já Patrik jedu na Lipno.
2: Já do Budějc.
3: A co budeš dělat ty, Mílo?
4: Nějaký práce na zahradě, pak plánujeme pouť v neděli asi, takže budeme mít co dělat.
5: No vidíš, tak to by se na nějaký autodrom nějaká ta kačka navíc asi hodila, viď?
2: 100%.
4: Přesně tak,
2: no. Jdeme na to.
5: Milo, budu ti přát hodně štěstí, hážu kost k udově, že co padne na kostce, vynásobíme 1000, v případě šestky vyhraješ 7000 korun. No vidíš, hele, je to přesně ve středu, to znamená, že na hrací kostce padla trojka, vyhráváš 3000.
2: Je to tvoje, super. My taky děkujeme. Užij si víkend, Milane, a zase někdy. Ahoj.
4: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
2: Zapisujeme do tabulky výherců 3000 korun, no člověče, na pouť, to máš fakt dvakrát to drom, ne? Než to cena.
5: To je pravda.
3: Možná ještě nějaká cukrová vata k tomu.
5: Ještě jedny labutě možná.
2: Možná labutě ještě. Nemám. Říkat je to, už nejsou.
5: Jdem domů.
2: No jo, jsou v poutě a to nám taky někdo psal. Počkat, ty jsi říkala, že jedeš do Ledenic někam.
3: Ano.
2: A tam má být údajně taky.
5: Posluchačka, myslím, že nám psala, že jdeme
3: pouť. Tak to se tam možná podívám.
2: Pozdravuj tam.
0: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Je přesně 7 hodin 7 minut a vy už jste, moji kolegové, nějakou dobu vzhůru. Už jste si dneska určitě s někým povídali, my jsme si povídali spolu, ale povídáte si občas sami se sebou?
1: Jo, dělám to.
0: Děláš?
1: Jo, a dělám jednu věc, že si sám se sebou povídám, to je jedna věc, ale druhá věc, kterou používám velmi často, že sám sebe chválím, něco udělám dobře, jak si říkám, dobře ty Patriku, teď to zvládnu fakt dobře, seš dobrej, seš borec, to dělám často.
2: Tak to si děláš srandu.
1: Ne.
2: Protože já to mám přesně naopak. Co jsem chtěl říct, povídám si a občas jsem si říkal, jestli jsem jediný na světě, který to takhle má, že má druhýho Romana v hlavě, se kterým diskutuje. Ale přijde mi, že ten Roman je spíš negativnějšího charakteru než pozitivnějšího. Že jestli si povídám, tak jsou to takový jako... Jako,
1: že, já, ale to je pravda.
2: No, že to není právě jako Patrik.
3: Jo, Romane, no. To podívej se, ty máš tady sval tady, hele, podívej se, jak máš pěkný vlasy, tohle.
2: Ale jsou to takové jako věci, které plánuješ, zjišťuješ, co se může stát, nemůže stát, nebo jak bych to řekl, analyzuju věci, takhle. Jo?
0: Nechceš dát třeba nějakou praktickou ukázku?
2: Dobře, bude nějaká kampaně a teď si povídám, co když ta kampaně ale nebude fungovat takhle a budu muset udělat tohle a kdyby se náhodou stalo tohle, jestli by nebylo lepší, kdybych to naplánoval takhle, no a jsou to prostě vždycky jako takový spíš špatný věci.
1: Občas se stane, sedím vedle Romana v kanceláři, že Roman je zamyšlený, něco dělá najednou.
3: Romane, tak ale, tak jsi blbec.
1: A to je pravda, ale najednou z ničeho nic.
0: Já si nejčastěji povídám sama pro sebe, když třeba chystám nějaký věci, tak abych na nic nezapomněla, tak si vždycky říkám, jo, dobrý, tohle jsem si vzala, tohle potřebuju, tohle taky, protože si srovnávám
2: taky
0: myšlenky.
2: To dělám taky, jo. Ono toho je víc. Doufám, Míšo, že cílem tohohle vstupu je říct, že to je naprosto normální.
1: Jo, prosím.
2: Že nás uklidníš všechny posluchače.
0: Jestli uklidním nebo neuklidním, to si řekneme po Taylor Swift, protože tady mám vyjádření odborníků o samomluvě. Radio Kiss.

0: jména.
1: No, to my nevíme. Ty jsi s tím přišla, že tohle budeš analyzovat, nebo o tom něco, nějak to řešit.
0: Ano, a vy jste se tady už o tom bavili, že taky si samomluvíte a dokonce se ozvali i kysáci přes aplikaci Rádia Kiss.
2: Trpím taky tou samomluvou, protože jsem námořník a jsem v kuchyni 90% pracovní doby sám, takže se nadávám, chválím se a povídám si sám se sebou. Je to krásný.
1: Jo, námořník sám na lodi, viď?
3: Co ti zbývá, viď?
1: Co ti zbývá potom, no? Já jsem říkal, že v tom jedu už odmala, že mě teda zajímá, jestli je to normální věc nebo ne, jestli to má každý z nás nebo jenom pár lidí. A Lucka reaguje.
4: Ahoj Romane, vůbec nic si z toho nedělej, mám to taky. Mám 3 občanství, mluvím plynule 4 jazykama a zkus to v hlavě srovnat všechny ty 4 kultury dohromady, když jedna přemýšlí někdy tak, jedna tak, jedna tak, jedna tak. To je teprve trošku maglajs.
0: Já jsem vám slíbila, že vám řeknu, co o tom říkají odborníci. A v první řadě říkají, že je to úplně normální, takže buďte v klidu. Vy, co si sami pro sebe mluvíte, já jsem taky v klidu, mě se za to smáli ve škole.
1: A je normální, že mluvíme k sobě jako Patrik? Jako, já jsem dobrý, já jsem
3: to
1: dobrý.
3: Už je narcismus.
0: Náhodou je to dobrý, protože to právě podporuje tu motivaci, výkon, pokud k sobě mluvíte pěkně, takže Romane, to koukej se sám se sebou zlepšit.
1: Jsem si tím jistý, že rozhodně mluvit k sobě negativně ti vůbec nic nepřinese, měli bychom i sami sebe pozbudit. Souhlas, Míšo.
0: Ono, když si povídáte sami se sebou, tak prostě váš mozek jenom prostě nahlas uklízí ty myšlenky, uspořádáváte si je a často se v tom pak líp zorientujete. Pomáhá to zvládat soustředění. Třeba když si nahlas říkáte nějaký jednotlivý kroky, tak člověk opravdu potom jako přesně ví, co má dělat. A taky to pomáhá zvládat stres. Takže pokud jste si sami pro sebe mluvili, pokračujte v tom dál.

0: Kysáci, to byl Nek, to jsem pustil já.
1: A teď se pochval.
0: Jsem dobrý. Čeká, to nemám říkat nahlas.
2: Ne, musíš, to jsi šikovnej, Romane, to pašák, se ti povedlo.
0: Pašák. Míša tady otevřela moc hezkou otázku ohledně samomluvy.
3: Já si myslím, že sám do sebou se rozprávat je úplně běžné. Soberte si například takého Michaela. Ten to robí každý den.
0: To je pravda.
2: A vydrží to 4 hodiny.
0: Od 10 do 2 tady sedí sám a mluví.
4: A dost často se taky chválí.
5: S kysem za volantem po celé republice.
2: Teď se podíváme, jak se v pátek jezdí. Vážnou nehodu vyšetřují v Pardubicích v Dělnické a v Praze v Mozartově ulici se srazil osobák s dodávkou.
0: Kdybyste v létě měli v plánu vyrazit do Jizerek, tak za chvilku rozdáme poslední jízdenky na lanovky.
5: Radio Kiss. Filmové tipy.
6: Pamatujete si ho? Hubeňura, co pobíhal po ulicích v plavkách s kšandama. Říkal si Borat. Sacha Baron Cohen i dneska bere ženská srdce útokem, a to ve snímku Dámy mají přednost. Je arrogantní, ale charismatický, pracháč a mocný, takže si s oblibou užívá vztahy na jednu noc. Jak moc se bude sukničkáři líbit v paralelním světě, kde vládnou ženy a všechno tedy bude rázem jinak, než znal? Můžete vědět už dneska. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Čeká nás další slunečný den, na obloze bude převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. V tiskové zprávě vyzval k darování krve, zásoby jsou totiž na kritickém minimu. Nedostatek mají podle webu také další nemocnice. V době letních prázdnin jsou problémy s krví dárců každý rok. Lidí chodí do transfuzních stanic proti jiným obdobím roku polovina. Vliv mají dovolené i cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. Část Evropy se potýká s údajně nejhorším obdobím sucha za posledních 65 let a pokračující vlna veder přitom už tak kritickou situaci ještě dál komplikuje. Například v Rumunsku dočasně odstavili jadernou elektrárnu a kvůli nedostatku proudu omezují pouliční osvětlení. Ve Francii zase platí omezení spotřeby vody na téměř 70% území.
0: Sport.
1: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setiny sekundy. Je také novou rekordmankou evropských šampionátů. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: A už za chvilku hromadný vývoz prdí zen až nahoru.
3: Komu se nechce pěšky, tak volejte do KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Celý týden v tomto čase zdravíme do Jizerských hor na Tanvaldský špičák. Rozdáváme tady rodinnou jízdenku, nebo jestli chcete party vstupenku, pokud pojedete s partou, čtyřčlenná vstupenka pro čtyři osoby na čtyř sedačkovou lanovku, takhle. Takže vás vyvezeme nahoru na účet Rádia Kiss, stejně tak se klidně můžete svést i dolů. Tohle všechno v ceně jízdenek rozhodně je.
1: Tyhle jízdenky bude chtít vyhrát Petra. Ahoj, Peťo.
0: Vítej.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jakou máš dneska náladu?
2: Já super.
1: Výborně. Patrik má taky skvělou náladu. A to znamená, že to není dobrý. Ne, není to dobrý.
2: Aha, jo, není.
1: Ne,
2: aha,
1: ne, není. Není. Patrik, když má dobrou náladu, tak vymýšlí samý lumpárny a na dnešek vymyslel taky otázku.
0: Začněme tím, jaká otázka to byla včera, jenom nám to připomeň, Patriku.
3: Včera to bylo o délce lanovky, jak je dlouhá, jsem se ptal.
0: Asi po 10 minutách jsme na to přišli. Ne, to bylo rychlý včera,
3: to bylo docela rychlý. To byl druhý poslucháč, myslím, a ten si to rychle vygoogloval.
0: O, googlil. Jak říkal, trošku jsem se podíval na internet.
1: No, trošku.
0: Peťo, teď přichází otázka pro tebe, po případě pro další posluchače, kteří se dovolají po tobě, ale snad to vyhraješ ty. Jak zní dnešní otázka?
3: Peťo, dobře poslouchej. Kolik osob přepraví lanovka na Tanvaldský špičák za jednu jedinou hodinu, zaokrouhleno na stovky?
1: Ježiš.
2: No.
3: Pojď něco střelit.
0: Kolik osob celkem je tam teda čtyřsedačková lanovka za jednu hodinu, za 60 minut?
1: Už víme, že zhruba ta jedna cesta nahoru trvá 8 minut.
0: A nahoru to trvá 8 minut? Hele.
3: No, Peťo, co myslíš, pojď?
2: Ježišmarja, teď v rychlosti a matematika, to.
1: Mně taky slovní úlohy nikdy nešly.
2: No mě jdou, ale ne v autě.
0: Tak, tip. Peťo, musíš odpovědět.
1: No, počítám.
2: 240
0: osob za jednu jedinou hodinu. Rád bych ti řekl, jestli je to pravda nebo ne, ale sám to nevím.
3: Peťo, bohužel, to je špatná odpověď. Promiň, měj se hezky.
2: Ne, nic se neděje.
0: Ahoj,
2: ahoj,
0: šťastnou cestu.
2: Ahoj,
0: ahoj. My taky děkujeme. Pa, pa, ok. Takže teď v tuhle chvíli pokus číslo 2. A bylo to hodně nebo málo?
3: Bylo to málo.
0: Bylo to málo, takže?
1: Rádio Kiss, kdo se k nám dovolal teď?
4: Ahoj, tady Martin.
1: Ahoj, Martine, slyšel jsi otázku Patrikovu?
4: Slyšel jsem otázku 2400.
3: Proč dáváme těm posluchačům takových času, na aby to mohli vygooglit?
0: Patriku,
3: je to správně, no.
0: Sakra, ať je Google. Dobře ty, ale. Takže tobě předáváme jízdenky na Tanvaldský špičák. Užij si to v Jizerkách a dobře jsi to Patrikovi nandál. Dobře ty.
1: Dobře.
3: Gratuluji.

0: Nebuď smutný, Patriku, nemůžeš pokládat soutěžní otázky, které jsou lehce dohledatelné na internetu.
1: Já ti rozumím, no.
2: Jakže ještě zněla ta otázka, Patriku?
1: Kolik osob přepraví lanovka na Tanvaldský špičák za jednu hodinu?
2: A vyhrál to posluchač, jak se jmenoval?
0: Martin. Prosím tě, no.
2: To byla špatná odpověď, co on řekl.
1: Jak toho?
2: No, protože záleží přece podle toho, kolik přijde lidí. Jsi řekl, kolik přepraví. Ne, ale kolik může přepravit.
1: Zase další, ty, já to miluju tady, ty mě dopichy, fakt. Co je, kam voláš?
0: Co?
1: Co?
2: Co děláš, Romane?
0: No, jestli ti to vadí, že to bylo špatně, tak oznam ty sama Martinovi, že
2: dobře,
0: mu bereš
2: mu to,
0: ty vstupenky,
2: ty
0: jízdenky. Že mu to stornuješ, jo?
2: Jo.
1: To je pěkný pátek, no.
3: No, tak povídej.
2: No, nazdar, Martine, hele, my ti musíme říct jednu takovou jako smutnou věc.
3: Protože
2: Patrik se zeptal, kolik přepraví, ne kolik může přepravit. Tím pádem to znamená, že tam záleží podle toho, kolik přijede lidí.
3: No to je pravda.
2: Tím pádem bohužel.
0: No,
2: ale mám pro tebe takovou dohodu.
3: Ano?
2: Necháme ti jednu jízdenku a my si vezmeme ty tři.
3: Ale Patriku, nepěšky.
4: Jo,
0: a budem si ho natáčet.
4: Já už nedělám žádný otázky, příště to dělá tady Mrs. Dinhová.
0: Ale bylo by to vtipný, Martine. Jo. Samozřejmě, všechny jízdenky jsou tvoje, měj hezký víkend.
2: Ahoj.
3: Děkuju, taky.
0: A

0: bychom si přáli, aby byl lepší než ten minulý, protože to byl jeden z nejtragičtějších víkendů, co se týká nehod v České republice. O život přišlo od pátku do neděle celkem 8 lidí a z toho to bylo 5 motorkářů.
1: Mám tady teď novou analýzu nehod motocyklistů za roky 2010 až 2025. Nejvážnější následky mají nehody na dálnicích a silnicích první třídy, což by se dalo očekávat, viď, protože ono, hlavně ty, Míšo, s tím máš zkušenosti, padla si několikrát, ale klepu na zuby a nebylo to v nějaké vysoké rychlosti.
0: Ne.
1: Pamatuju, chudák malák nám Míša volá, že to spadla položila tady dole v garáži. Kluci, já nemůžu přijít, já to nemůžu zvednout tu motorku, já přijdu později. Takže tohle byla sranda, to dobře dopadlo. A víte, kde jsou nejčastěji ty vážné dopravní nehody v České republice?
0: Jo, na Berounsku bych to šla.
1: V Pardubickém kraji. Dlouhodobě Pardubický kraj vyčnívá. Zajímavý, viď? Motorkáři možná budou vědět, z jakého důvodu. Mezi hlavní příčiny patří nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti a nepřiměřená rychlost. Riziko logicky roste během letních měsíců a nejvíce právě v tomto měsíci, v měsíci srpnu.
2: Má být krásný víkend, co nás teď čeká, tak pokud někam pojedete, dávejte na sebe pozor a i na ostatní na silnici, a ne, jak já říkám, lepší přijet druhej než nikdy.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Relaxky jsem za volantem po celé republice.
1: Je 7 hodin 54 minut a na Přerovsku v Lipníku nad Bečvou se v ulici na Bečvě srazila dvě auta a dál se bouralo v Prostějově v Průmyslové ulici.
2: Dobře, dojeďte a příští hodina bude o další soutěži s Centropenem. Rozdáváme školní potřeby na celý rok.

0: posluchače v zemi.
1: Jako vždycky super hrajete, no ale dneska je to úplná bomba.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Nejlepší rádio na světě je Rádio Kiss.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Rádio KISS počasí.
4: Čeká nás další slunečný den, na obloze bude převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
3: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Ministr školství Robert Plaga na sociálních sítích rozproudil debatu o tom, zda mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. Z příspěvku, které za několik dní nazbírali několik tisíc komentářů, vyplývá, že ministr uvažuje nad rozložením současného dlouhého letního volna více do průběhu roku. Miliony návodů, příruček a manuálů po celém světě se budou muset postupně upravit. Důvodem je stížnost organizací zastupujících lidi s tělesným postižením, a to především osoby bez dolních končetin. Podle nich se v návodech už desítky let používá formulace, která automaticky předpokládá, že každý člověk může chodit. Výrobci proto mají používat neutrálnější označení bod po bodu, místo výrazu krok za krokem. A teď zpátky domů.
5: Po více než 4 měsících končí dnes uzavírka hlavní přistávací dráhy na letišti Václava Havla. Letadla se díky tomu vrací zpět na své obvyklé trasy a nebudou už létat nad hustě osídlenými částmi Prahy a Středočeského kraje, což u mnohých obyvatel vyvolávalo negativní reakce. Pro KISS Blanka Holoubková.
4: Sport. Tenistka Kateřina Siňáková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. Ve finále porazil italsko-americkou dvojici Sara Eraniová, Nicole Melicharová-Martinezová po setech 6-3 a 6-4. Za námi jsou zprávy v 8 a pokračuje ranní KISS s Míšou, Romanem a Patrikem.
6: Chce školní potřeby na celý školní rok.
7: Děti zatím ne, ale rodiče by měli zbystřit.
6: Chystejte telefony.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

0: poslechli něco vtipného, tak je to dobře. Pokud jste rozčílení, tak se nerozčilujte a vydržte.
1: Hele, jdu se přebalit. Teď jsem se normálně počůral smíchem.
2: No, tohle pochopí jenom ti, co to pochopili. Že jo, ty, co to
0: ano.
2: pochopili.
0: Ano.
2: Hleď, pojďme dál. Je 8 hodin a 3 minuty. Ranní trojka páteční je tady s vámi a chci vás upozornit na to, že pokud máte doma školáky a připravujete školní potřeby, můžete tu v této hodině vyhrát školní potřeby na celý rok v hodnotě 3000 korun od Centropenu. A zároveň vám chceme říci, že se nemáte čeho bát, protože moderátoři KISu se vám snaží vždycky pomoct, když si náhodou nevíte rady se soutěžní otázkou. Jako třeba v tomto týdnu, kdy Michal Kavalčík čekal správnou odpověď. A teď co to bylo? Ačko, Bčko, Cčko?
3: Mělo to být Ačko.
2: Ačko měla být správná odpověď, ano. A naše posluchačka si myslela, že správná odpověď je C. A zbytek pokračuje v záznamu ze soutěže.
4: Pustíme třeba Cčko.
5: Promiň, teď byl nějaký blbý signál, já jsem vůbec neslyšel.
4: Tak A.
5: Co jsi říkala, promiň?
4: Tak zkusíme třeba Cčko.
5: No ne, počkej, já mám pocit, že jsi říkala A, ne, před chviličkou. Já jsem to jenom potřeba potvrdit.
4: Potom už jo.
5: Jo.
4: Vám mezi Ačkem, Cčkem.
5: Takže Ačko, jo?
4: Tak zkusíme teda to Ačko.
5: Zkusíme Ačko!
0: Jo! Já bych chtěla, aby Michal Kavalčík byl můj učitel ve škole.
2: Někdy to máme hodně těžký, viď?
0: To jo.
2: Takže i dneska padnou nějaké tři možnosti, vyberete ABC a pokud se trefíte, bude to vaše. Ale důležitý je se dovolat do soutěže Rádia KISS.
6: Hned po výherním signálu 210-323-323 a je to vaše.
2: A bude to už brzy.
7: Roman, Míša, Patrik. Od 6 do 10. Ranní

0: soutěžte právě teď s rádiem KISS a českým výrobcem školních potřeb Centropen.
1: Volejte studio
0: 210 323

0: Školní potřeby na celý rok.
1: Centropen je tradiční český výrobce kvalitních psacích potřeb pro děti do školy. Já si to pamatuju, když jsem byla ještě na základce, tak doměl jejich pero Tornádo, tak ten byl in a ještě ideálně, když vonili ty pera. Oni měli přece i různý vůně. Ale psací potřeby se hodí i nám dospělákům. Do kanceláří nebo třeba i domů, protože kolikrát pobíháme doma. Kde mám nějakou tušku? A jestli se vám podaří dovolat se do KISu a správně odpovědět na otázku, tak vám Centropen pošle balík v hodnotě 3000 korun.
2: Podařilo se to naší posluchačce Luce, která si kvůli tomu i přibrzdila, aby měla klídek. Luce, je dobré ráno, ahoj.
3: Dobré ráno, dobré ráno.
2: Skvěle. Tak co, kam máš namířeno? Do práce nebo už domů před víkendem?
3: Bohužel do práce.
2: Tak to jo. A kdo na tebe čeká doma? Ty budeš tady ten balíček vyhrávat pro někoho ze svých dětí?
3: Ano, moje pětiletá dcera.
2: Pěkně.
1: Předškolačka. Wow.
2: To znamená, teď ještě školka, za rok už bude základka.
3: Ano.
2: Hezky to schováte do šuplíku, celý to velký balení, protože jsou to školní potřeby na celý rok. A nebo co, tak už si nějaký věci může použít a začít malovat a tak dále. Ale Luci, teď je důležitý, aby si správně odpověděla na soutěžní otázku.
3: Ano.
4: Dobře poslouchej. Od jakého věku mohou děti používat speciální fixy Centropen Baby Markers? Za A. Již od jednoho roku, za B od 6 let, anebo za C od 10 let. Baby markers.
3: Baby markers. Tak to bude už od jednoho roku, takže řekla bych, že A.
4: Dávalo by to smysl, viď?
3: No, určitě.
4: Ale...
3: No.
5: Ale smysl to dává,
2: ale
5: je to správně.
2: Nech jí napnout trošku, ne, Lucku? Jo! To nemáš zač, vždyť to je tvoje práce. Dovolala jsi se, naladila jsi kys, výherní signál vychytala. Luci, takže krásný zbytek léta. Doma dcerku pozdravuj, a ti to udělá velkou radost. Brzy balíček od Centropenu dorazí.
3: Vám taky díky moc, hezký ráno.
2: Díky. I tobě, ahoj.
1: Ahoj.
6: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.
2: To jsou otázky jednoduchý.
5: Jo, dobré, aspoň dostávají posluchači výhry.
1: A další otázky čekají. Dopoledne u Michala Kavalčíka a odpoledne v odpoledním jumpu.
2: Jdeme totiž do finále. Třikrát denně se tady soutěží celý tento týden a díky tomu, že je pátek, tak máte poslední dvě šance. Takže i nadále poslouchejte Radio KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno přejeme hlavně teď všem řidičům. Dva osobáky se srazily v Mladé Boleslavi na třídě Tomáše Garrigua Masaryka a další nehodu řeší v Praze v Karlovarské ulici.

0: dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty čičo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS počasí.
6: Čeká nás další slunečný den, na obloze bude převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
5: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Pro krabice na pizzu, kelímky na kávu nebo třeba obaly jogurtů platí od středy nová pravidla. Výrobci a obchodníci musí hlídat, kdo za který obal odpovídá a v některých případech změnit i složení nebo potisk. Evropská unie si od změn slibuje méně odpadu a lepší recyklaci. Firmy naproti tomu varují před byrokracií a vyššími náklady. Nejvyšší sopka Evropy Etna už několik dní chrlí popel a lávu a nabízí tak hodně zajímavou podívanou. Denně teď po jejich svazích chodí stovky turistů, aby si proudy horké lávy, kamenů a černého popela prohlédly na vlastní oči. A řada z nich se přitom nebojí postupovat až téměř k rozhavené lávě.
5: Sport.
6: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes bude usilovat o postup do finále trio českých oštěpařek a dva tyčkaři. Rozběhy čekají čtvrtkařské štafety. Muži poběží ve složení Loupal, Horáček, Krsek a z Čibrány. V ženském týmu budou o finále bojovat Tereza Petržilková, Lada Vondrová, Nikola Bisová a Barbora Malíková. Začne také sedmi boj s Adélou Tkáčovou. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KISS.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. The Happy.

0: o tom, kde budeme trávit víkend, tak jsme najednou zjistili, že raní trojka jede do jižních Čech a Míša bude někde na chatě u Budějovic, Patrik na Lipně, já doma v Budějcích, takže možná, že se někde cestou setkáme.
1: No vidíš to, a zrovna teď na Facebooku Rádia Kiss soutěžíme s Čes areálem Vltava v Českých Budějovicích o vouchery na pronájem sportovišť a sportovního vybavení.
0: Tam je krásně, kousek za Hyundaiem, o něm Budějčáci my všichni víme, ale kdybyste cestovali, určitě se vyplatí tady přibrzdit. Zaparkujete taky v pohodě, hned vedle řeky, jak už si říkala, ano, sportoviště i dobrý jídlo, takže moc doporučujeme.
2: Uvidíme, jak si víkend užije Michal Kavalčík, ten už s námi včera dopoledne tak trošku tipy na víkend rozjel.
3: Hledáme nejkrásnější rozhledny v České republice.
0: Kdo by nemiloval rozhledny? To je vždycky takový kouzlo a ta odměna za tu cestu, pokud teda opravdu jdete pěšky, nevezete se lanovkou, že vidíte tu nádheru.
2: Vidíš to a já možná jednu rozhlednu o víkendu navštívím, když jedu na to Lipno, tam jsou stezky korunami stromů, tam je to nádherný, jestli si vyšlápneš tu sjezdovku nahoru a potom jdeš na tu rozhlednu.
0: Co ty, Míšo, nejlepší rozhledna, jedna jediná.
1: Tyjo, rozhledna, napadla mě vyhlídka, tam jsem byla teď nedávno v Krkonoších a vyhlídka Stráž, ta je moc krásná.
0: Kdybych neřekl Kleť, tak by se asi všichni divili. Kleť u Budějovic, byli jste tam někdy nebo ne osobně?
2: Tyjo, jsem ostuda nebyl.
0: Doporučuju, vyšlápnout si to nahoru, nádherný výhled na jižní Čechy, skvělá restaurace tam je, dolů můžete na koloběžkách.
2: To je super.
0: Což je taky skvělý. No a hlavně pro mě vzpomínky na dětství, to je prostě nejvíc. Takže za chvilku si pustíme vaše nejlepší včerejší odpovědi. Where

0: bude takhle dojemný.
1: Ty se nedojímáš, když seš někde nahoře, na kopci, na rozhledně.
0: Dojímám, teprve až mě doběhnou plíce, ale pak se dojímám.
1: Takhle to zní romanticky, ale realita.
0: Přesně.
2: Tak jdeme dolů na tu limonádu.
0: Vodu.
1: No je to hezký, ale už jdem dolů.
3: Hledáme nejkrásnější rozhledny v České republice.
1: Včerejší nejlepší odpovědi.
4: Za život jsem viděl hodně rozhleden, ale za mě vede na Libíně u Prchatic.
5: Tak já byla na nejkrásnější rozhledně v Praze, na Petříně. To bylo nádherný, to fakt bylo nádherný a... Ty schody víc byl těžký problém, ale jako vyšla jsem to. A ten pohled, ty rozhledny, stojí za to.
6: Za mě to je určitě Šorovo rozhledna, město Kryry, Ústecký kraj. Fakt úplně úžasný. Mám k tomu velký pouto, hnedka pod restaurací, normálně kebab.
7: Za mě to byla určitě Dalimilova rozhledna, stojí na vrchu Větrov, je to nedaleko Starého města. Je to prostě nádhera.
8: Za mě jedna z nejpěknějších rozhleden je rozhledna Diana v Karlových Varech. Krásný výhled na lázeňské centrum a pod ní super restaurace.
3: Pojďme na vítěze.
9: Všechny rozhledny jsou krásné, jenom nesmím být mlha, no, to už je pruser.
3: Děkujeme, to jsme nevěděli, no.
1: To vždycky někdo zabije.
0: Přesně.
1: Nebo jako, mám k tomu velké pouto, dole mají kebab.
2: No, to bylo nejvíc. Radio Kiss.

0: Hezké dobré ráno, je tady pátek 14. srpna, spíš bych to měl říct, teda je tady pátek 14. srpna. A dneska se oslavuje Světový den ještěrek, který já mám moc rád.
1: No to já vím, ty pořád kreslíš tu ještěrku.
0: Já nic jiného neumím.
1: To taková ještěrka, ona vypadá teda tak zajímavě, má takový zakroucený ocas. A další, co se slaví, je Národní den odstraňování tetování.
0: A co když to není pravda? A je to raní kachna. Tak to si řekneme za chvilku. Jakmile bude ATB v playlistu, volejte do KISSu.

0: servisu.
1: Každé všední ráno odměňujeme ty nejpozornější z vás, kteří odhalí nepravdu, kterou záměrně schováme do našeho vysílání. A jestli dneska něco zaznělo, tak já se k tomu nehlásím.
2: Ty jsi promluvila a v tu chvíli Franta, který čekal na lince, položil telefon.
3: Proč to dělá?
2: No, nevím, já asi nevím. Se mu Míša nějak nelíbí, nebo...
1: Hele,
2: teď jsem přijal další hovor a ten taky spadnul. A nedělám si srandu, jo?
1: Zbořili jsme telefonní.
2: Buď to je to nějaký velký zájem, anebo to bude nějaká chyba na telefonní ústředně. Tak to zkusíme ještě jednou a snad teď, jo, že by? Haló?
4: Haló.
2: Ahoj. Luky, čau. Takže Luky, budeš mít šanci uhodnout ranní kachnu, můžeš nám říci, co dneska nebyla pravda?
4: No, já si myslím, že to bylo ve zprávách ohledně těch školních prázdnin.
2: Ano, co přesně myslíš?
4: Že by se to mělo rozdělit, aby to nebylo tak dlouhý.
2: Slyšel jsem diskuzi o tom, že by měly být prázdniny, a teď je otázkou, jestli kratší a jak moc, a snad to vzešlo z ministerstva školství. Takže o tom vím, že padla tato otázka, jo? Ne, že by se to mělo rovnou realizovat. Patriku, dohledal jsi?
5: Dohledáš to na stránkách novinek. Ministr školství přímo na sociálních sítích rozproudil debatu o tom, zda mají dvouměsíční letní prázdniny smysl.
2: Víte, co mě na tom nejvíc pobavilo? My bychom především měli řešit, jak správně děti učit, ale ne, my budeme řešit prázdniny, to je podstatnější, že jo? No, takže tohle je pravda. Tohle nebyla ranní kachna, Luky. Jo, ale díky za pokus. Měj se hezky.
5: Ahoj,
2: čau. Tak výborně, no. Tady to nevyšlo, ale co když druhý pokus klapne?
1: Radio Kiss, koho máme na lince?
6: Ahoj, tady Tom.
1: Tom, ahoj Tome, co si myslíš, že dneska byla kachna?
6: Já si myslím, že to bylo v 6:10 ráno s tou Alzou, s těma 80% slevama.
2: Ano, Alza měla problém a některé produkty vyslevnila s nějakým kódem Alzadny 80 a někteří opravdu nakoupili produkty s 80% slevou.
1: Tome, věř mi, že Alza by si strašně přála, aby to byla kachna.
2: Jo, to je pravda, kamaráde, to se opravdu stalo a dohledáš to na netu.
6: Tak
2: jo, díky, měj se.
5: Ahoj.
2: A dokonce náš posluchač se ozval, který koupil nějaký produkt se slevou 80% a takhle vyslevněno to být nemělo. Hele, my dneska asi neulovíme ranní kachnu.
5: Radio Kiss, kdo pak je tam?
7: Ahoj, tady Karolina.
5: Čau, Kájo, tak pojď do třetice, poslední šance. Co byla dnešní ranní kachna?
7: Já si myslím, že to bylo ve zprávách, jak říkala Blanka, myslím, o těch letadlech někde nad tou Prahou.
2: Letadla nad Prahou, co přesně bylo myšleno ano. Tou zprávou, vzpomeneš si?
7: Že nebudou lítat někde nad městem, přímo někde nad centrem.
2: Stopro, ano, vždyť tady je velký problém s tím, že se nějak rekonstruuje hlavní letiště, tím pádem ano, letadla ano. Nalítávají z jiné strany a obyvatele, kteří bydlí poblíž, to velice ruší a těžko se spí. Ano. Takže věřím tomu, že tohle je informace, která se taky zakládá na pravdě.
7: Ty brdo.
2: No, promiň.
7: Tak to jsem nečekala, nevadí.
2: Ale dobrý pokus.
7: Já jsem ráda, že se konečně dovolala.
2: Rádi jsme tě slyšeli. Měj hezký víkend.
7: Já taky.
2: Ahoj.
7: Taky,
2: ahoj. No hele, do třetice a nic.
5: Takhle okata, kachna.
1: Nevezmeme to ještě. Ne. No, ale prozradíme vám to. Vydržte, protože kachna byla dneska obrovská.

0: Čekali jste to?
1: Vůbec.
2: Ne.
1: Taky ne.
2: Balíček ranního kysu dneska zůstává u nás, protože dneska se vám nepodařilo odhalit ranní kachnu.
0: 3 pokusy jste měli, ani jeden jste nevyužili.
1: A přitom to byla tak okatá kachna dneska.
0: Dámy a pánové, Terka Jandová dneska měla obří ranní kachnu ve svých zprávách v 8 hodin.
3: Miliony návodů, příruček a manuálů po celé

0: taky prostě správné napsat, pojďme, no to nemůže, udělejme to bod po bodu.
1: Ano.
0: Po bodu.
2: To je správný.
0: Jo?
1: To je správně, ale teda je mi líto, že to dneska nikdo neuhodl, protože se vás ozvalo tolik, který ta raní kachna pobavila.
3: Hele, jdu se přebalit, teď jsem se normálně počúral smíchým.
0: Jo, bylo vás víc, nevadí, v pondělí další šance, opět tady, ráno na Kisu.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme s Lenkou.
2: V Brně, ulice Ostravská, jak se najíždí na most od Takara Ševčíka směrem do centra, tak na tom mostě v levém pruhu stojí zřejmě s nějakou poruchou kamion.
3: Když už jsme u toho Brna, tak na Brněnsku Modřice hlásí srážku osobáku s motorkou v Brněnské ulici. Dál se bouralo v Písku na Budějovické, v Praze na Dvořákově nábřeží a v Jablonci nad ní jsou v ulici v Luzích.
1: Naopak, tohle našim posluchačům udělá radost. Ti, co se teď uslyší, píšou: Ranní trojko, vracíme se z Rumunska. Momentálně jsme v Maďarsku na dálnici M30 směrem na Košice.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
0: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Radio KISS. Počasí.
6: Pátek je ve znamení sluníčka, na obloze máme převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
5: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let. Požádal o to výrobce vakcín a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Změny uspoří i na nemocenské asi 650 milionů korun. Rozhodnout má orgán při ministerstvu zdravotnictví, který ale zatím neexistuje. Proočkovaná je teď polovina populace. Národní strategie cílí na 3/4. Vedení Kennedyho centra ve Washingtonu chce vrátit do názvu této významné kulturní instituce jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvedla to demokratická členka sněmovny reprezentantů a správní rady centra. Podle ní má prostranství před budovou také nést Trumpovo jméno. A teď zpátky domů.
7: U Bílence na Podbořansku roste most, který je součástí budovaného úseku dálnice D6 Praha-Karlovy Vary mezi Jesenickou křižovatkou a Lubencem. S délkou 642 metrů bude největším v regionu jihu Ústeckého kraje a druhým nejdelším na dálnici mezi Prahou a Karlovými Vary.
6: Sport. Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude od dneška pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského absence a zvýšit šance na titul. Zatím druhý Mareš ztrácí na vítěze posledních třech českých soutěží 28 bodů. Třetí Kopecký 67 bodů. To byly zprávy v jedné minutě a po 9. hodině pokračuje ranní KISS.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

0: kluci, než na Kisu rozjedem další hodinu, tak jenom pro kontrolu, jo? Máme všechno hotový.
1: No, jasně, mně přijde, že jo, že se všechno povedlo, že jsme to zvládli.
0: Pomožte mi, když to vezmeme od rána, jo, tak ranní shot, ten jsme...
1: Jo, ten jsem měl dneska na starosti,
0: jo,
1: dobrý.
0: Jo, ten jsme odbavili. Co dál, 7-7?
1: Rozdali jsme peníze,
0: jsme
1: myslím,
0: rozdali.
1: Že 3000.
0: Mm-hmm. Balíček od Centropenu.
2: Taky rozdáno.
0: Taky rozdaný. Balíček za ranních kachnů.
1: Ano, to se povedla, taky. Dneska kysáci se pobavili.
0: Dopravní informace zazněly,
1: byly zprávy,
0: počasí taky.
2: Někoho jsme možná pobavili.
0: Jo.
1: Jasně, taky zahráli dobrý. Spoustu hitů.
0: Takže máme hotovo a můžeme jít dřív domů.
2: No ale vlastně jo, když máš hotový dřív hotovo v práci.
3: Ne.
1: Hraní Kiss je od 6 do 10.
0: No ale máme všechno hotový, co tady budeme dělat.
2: No ne, pátek, prosím tě.
0: No.
2: Když to takhle dělá v pátek každý, když má hotovou práci, jde dřív domů.
1: Kdyby to takhle každý dělal, tak se ten svět sesype, prosím tě, to nejde. No,
0: takhle, pokud mají ty úkoly hotový, tak proč by nemohli jít dřív domů?
1: Chceš mi říct, že elektrikáři teď jako vypnou elektriku?
0: No ne,
1: voda přestane týct.
0: Nechají běže.
1: Nemocnice zavřou, protože mají hotovo. A jak chcete, tak vy chcete jo, už vyrazit.
2: Tak no. Jenom uklidíme studio a půjdem.
1: Tak jo.
0: No, tak jo.
2: Tak jo.
0: Tak kysáci, ahoj.
2: Ahoj. Máš ten vysavač, Míšo?
0: Jo, mám.
2: Tu skleničku vem. To nech Michalovi. Michal přijde. Jo, je to asi hotový. Hele, Míšo, tak hezký víkend. Čau, ahoj. Čau, Romčo.
1: Hele, tak na D3, jo, se uvidíme.
2: Jo, dáme ten mekáš cestou.
1: Ne, to ne.
2: Už to vypni, už to vypni.
1: Je to blbý.
2: Už to vypni.
1: Tak hrajem radši. Jo. To bude lepší.
2: Tak jo.
1: A zůstáváme.

0: Smile My na Kisu. Typický takovej dovolenkový hit bych to nazval.
1: Když jsme u dovolených, víte, kdo je největším skokanem v rámci dovolených pro nás Čechy v letošní sezóně?
2: Já jsem hodně slyšela o Albánii.
1: Ano, druhé místo, nárůst 48%.
3: Já bych řekl, že na té špičce se bude držet furt to Řecko společně se Španělskem.
1: Takhle, Češi letos přes cestovky nejvíc míří právě do Řecka. Mm-hmm. První místo, druhé místo Turecko, třetí Egypt, čtvrté Bulharsko, páté místo Španělsko, ale nám jde o ty skokany, jo. Takže ano, druhá je Albánie a na prvním místě je země, ze který si všichni, téměř všichni dělají neustále srandu, že tam jedou.
3: Slovensko?
1: Ne.
4: Jo, proč by si dělali srandu?
3: Já nevím, pardon.
1: Na Slovensko dělají si Češi často srandu, že jedou na Maltu.
3: Jo.
1: Víš, jako hej, no, budeme na Maltě u nás doma makat. Tak opravdu Malta má 84% nárůst letos v letě 2026.
2: Ale to se nedivím, není to tak daleko, je to krásně.
1: Ano, to říkáš dobře, krásně. Protože letí se tam přibližně 2,5 hodiny, máte to dole pod Sicílií, takže jižní Evropa, Středozemní moře, je tam pěkně.
3: Možná tam na ty zájezdy byla taky 80% sleva, jako
1: nech to,
3: u Alzy.
1: Ale bylo by to super, kdyby to bylo za pár peněz. Takže pokud jste na dovolené, nebo se z dovolené vracíte, teď nám tady píšete, všechny vás moc zdravíme.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Light Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.

0: Katy Perry teď na Rádiu Kiss a krátce po půl desáté se podíváme do světa umělé inteligence. Ty, Romane, Míšo, umělou inteligenci používáte?
1: Jo, občas jo.
2: Jako pomocníka, ano.
1: Pomocník.
0: A už vám někdy někde zarezervovala třeba místo, že byste řekli, najdi mi třeba lístky do kina, kup mi je a rovnou mi je pošli sem do mailu?
1: Tohle bych jí v životě nesvěřila.
2: Vím, že tyhle možnosti jsou, ale nechci jí dát přístup k mým datům.
0: To děláš. Zatím,
2: i když je mi jasný, že už to o mě ví úplně všechno.
0: To děláš dobře, protože by z toho mohl být velký malér, jako má teďkon týpek z Melbourne. Jednoduše si chtěl zarezervovat místo na Pilates. Tak to napsal umělý inteligenci, ta to zařídila, chlapek tam přišel a pak zjistil, že nastal velký problém. Protože umělá inteligence to zarezervovala. V pořádku. Jenže ona jim hackla ten systém, někoho z toho Pilates vyhodila, napsala tam jeho a borec byl připravený na Pilates.
2: Geniální.
0: Normálně hackla celý jejich rezervační systém a bylo průser.
2: Kdyby to bylo tak, že ty vlastně, když se budeš rezervovat a budeš mít nějakou lepší placenou verzi té umělé inteligence, tak ona vlastně bude mít možnost vyhodit někoho jiného, kdo už je tam zarezervovaný, ale nemá tu placenou verzi, takže budou nadřazeni. No to tak ale vlastně je v světě, že jo? Ten, kdo má víc peněz, ten potom jako určuje, co bude, nebude. Ale tohle je hustý teda.
0: To je dobrý. Romane, škoda, že jsi na to nespomněl. To by byla dobrá kachna tohle.
1: Jo.
0: Viď?
1: Geniální. No ale aby to byla kachna.
2: Příště.

0: 9:45 a Michal Kavalčík je na značkách. Ahoj, Míšo.
1: Krásné dopoledne.
2: Čau.
1: Hurá pátek.
0: Míšo, ty se nás vždycky ptáš na to, co jsme řešili v ranním kysu, ano? Protože stáváš o něco později. My jsme tady dneska ráno řešili samomluvu. Mluvíš si sám pro sebe někdy?
1: Jo, počkej, jako že si jako něco komentuješ sám.
3: V hlavě, no. Si povídáš sám
0: ne
3: se
0: hlavě,
3: sebou.
0: Ne v hlavě, ale nahlas právě.
3: Jo, aha,
0: nahlas.
3: Takhle.
1: Nahlas. No možná, jako v mládí asi ano, no.
3: Jenom v mládí?
1: No, teď už ne, asi.
0: Ne, jo.
1: Ne, ne, ne.
3: Miro na to má trošku jiný názor.
4: Já si myslím, že sám do sebou sa rozprávať je úplně běžné. Soberte si například takého Michaela. Ten to robí každý den.
0: Každý den 4 hodiny.
1: Ale já vím, kdo si tady mluví hodně jako pro sebe.
3: Kdo?
1: Jako veřejně. Magda.
3: Jo.
1: Jo.
3: A jak
1: hele,
3: to dělá?
1: Ona je někdy u počítače. No počkej, ona možná sedí u vás, tak to bys mohl vědět.
3: Teď je momentálně někde na Moravě.
1: Aha, ona sedí u počítače. Jo, já vždycky, když to jako... A ona, no to jsem nechtěla napsat. Ježíš, no to se napsal úplně blbě.
3: Pak?
1: Jo, ona si to říká všechno na
3: nahraj to někdy.
0: Ale neposmívej se jí za to. Odborníci tvrdí, že samomluva je úplně normální a naopak pomáhá to člověku urovnávat si myšlenky.
1: Ano, Míšo, ale pokud s takovým člověkem sedíš v kanceláři 8 hodin, chceš mu dát roubík do úst.
3: Hlásím se, já s ní sedím v kanclu.
2: Já taky.
1: A je v pohodě zatím. Doufám, že nás teďka neposlouchala.
3: Hele, já si něčeho nevšim, že by takhle jako si
2: jako zatím taky ne.
3: Zpívá si. Vždycky songy, co jsou na kysu, tak se zpívá.
2: Je pravda, je ticho a najednou.
3: A se fire!
1: A my máme rádi, že jo?
3: To jo, jsi taky užije volno a krásný víkend všem, kysáci.
0: Mějte se,
5: ahoj!

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pár maličkostí tady najdu, kolik 6 minut před 10. hodinou, tak pojďme na to. Před Brnem, prosím vás, kilometr 178, je to z Prahy na Brno. 10-minutové zdržení, je tam už skoro 6-kilometrová kolona a jede se jenom 25 km v hodině. 178. kilometr. Pojďme se podívat na 1/11, 132 km, tam se zdržíte také 12 minut a tam se jede jenom 30-kilometrovou rychlostí a kolona už má 2 kilometry. A ještě jedna komplikace, to je ve směru na Beroun, dálnice D0, 22. kilometr a 5 minut zdržení a už 3 kilometry kolona. Tak opatrně a pojďme na muziku. Nejlepší 90 za chviličku, hned po 10. hodině.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Sci-fi novinka z Netflixu nás vezme do světa, kde roboti nejsou jen vysavače, káry do zásuvky nebo nějaký helper z kuchyňský linky. Jsou to úplně běžní parťáci. Pokud máte chuť na dobrodružství s pořádnou dávkou fantazie, poohlídněte se po filmu Pasáž. Jen se nedivte, když po tomhle snímku budete ke svýmu robotickému vysavači o něco milejší. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Best of Millie.

0: Počasí.
1: Pátek je ve znamení sluníčka, na obloze máme převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům se pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné, už podvodné účty. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos, který zavádí až 100% cla na dovoz bezpilotních letounů a jejich součástí. Na drony dovážené z Evropské unie a některých dalších zemí se bude vztahovat 15% clo. Bílý dům krok zdůvodňuje národní bezpečností a snahou snížit závislost Spojených států na zahraničních dodavatelích. A teď zpátky domů.
2: Po více než 4 měsících končí dnes uzavírka hlavní přistávací dráhy na letišti Václava Havla. Letadla se díky tomu vrací zpět na své obvyklé trasy a nebudou už létat nad hustě osídlenými částmi Prahy a Středočeského kraje, což u mnohých obyvatel vyvolávalo negativní reakce. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: O druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Do finále se probojoval suverénně z 3. místa. V semifinále časem 24:20 o pouhou setinu sekundy zaostal za svým českým rekordem z rozplavby. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už začíná páteční dopolední KIS.
3: Děkuji, Teresko, za krásný úvod. 1:10. Playlist je připraven, ať máte pohodový a slunný den.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: nejvíc přejeme a posíláme další skvělou superstar muziku od Jamelie, jenom pro vás, jo, Alanové. Všechno nejlepší k svátku. Chtěl bych hned takhle na úvod popřát k narozeninám všem, kteří dneska teda máte to datum 14.8. v občance, anebo v pase, nebo v jiných českých dokladech. Dneska má narozeniny také Halle Berry. 60. krásné kulaté narozeniny. Viděl jsem nedávno nějaké videa z pláže. Absolutně bych to této ženě a skvělé hollywoodské herečce nehádal. Maximálně 40. Maximálně 40. Tak ať vám to utíká, ať se dneska slaví. Opět balíček je připraven, 3000, vydržte, po 11. hodině výherní signál, třetí, kdo se dovolá do vysílání, tak jde pěkně do éteru a má štěstí odpovědět správně na naší, podle mě, velmi lehkou otázku. Jdeme na to? Jste připraveni? Hezký pátek.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu.

0: Jaký jsou Michaelova dopolední show vždycky zvedne náladu mou.
1: A věřím, že ji zvedneme i třeba teď do 11. hodiny. Pokud byste se chtěli k nám připojit, stačí poslat jednu hlasovku. Pokud ještě nemáte naši apku, tak si ji můžete zdarma takzvaně fríčko stáhnout. Vytvoříte si nějaké jméno, křestní jméno nebo celou přezdívku, nebo si něco vymyslíte, nebo tam napíšete pravdu, jak se jmenujete. To už je na vás a vyplníte malé přihlašovací údaje, e-mail nebo telefonní číslo, abychom vám třeba mohli odepsat a zaslat v případě výhry tu vaši velkou výhru. Dnes opět samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta ve tvaru 90kové kazety a k tomu přihodíme také tričko s logem Rádia Kiss. Křestní jméno. Už jsem to tady načrtl. Dneska to bude o křestním jméně. Na světě je nová studie a ten zjistil, že 73% lidí má ke svému jménu pozitivní vztah a jenom 6% negativní. Mě by teda zajímalo, kdybyste měli možnost, anebo jestli jste o tom vůbec někdy uvažovali, že byste si změnili křestní jméno. Jako soráč, prostě tohle se rodičům jako nepovedlo. Jo, jako Trautenberg se nechci jmenovat. Trautenberg Kavalčík, ne. Jdu se změnit a na co? Nebo máte takovou nějakou historku? Měnili jste si křestní jméno? Já vlastně ani nevím, jestli to jako jde si změnit křestní jméno. Asi jo, že jo? Asi jo, ne, v roce 2026. Jestli tady nás poslouchá někdo na úřadě, který to má na starosti, tak poprosíme dámy nebo pánové, ozvěte se, jo? Je to těžké? Čeká se dlouho? Kolik? Týden? 14 dní? Měsíc? Jde to online? Nebo musím přijít osobně a dát tam otisky prstů? Změna křestního jména. Ano, ne, zbytečný, mně se líbí to moje, ne, nemám rád to svoje a změnil jsem si ho. Hlasovka, soutěž, apka Rádia Kiss. Děkuji.
2: Rádio Kiss. Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: Welcome to Central Bay. S vámi je Radio Kiss v dnešním dopoledním. V dnešním dopoledním pátečním balíčku řešíme změnu křestního jména. Udělal to někdo z vás? Přemýšleli jste někdy o tom, že byste se jmenovali křestním jménem úplně jinak, než vám to dali rodiče, maminka, tatínek? Co ty, Eduarde?
1: Čau, Michael, hele, tak já to mám tak půl na půl, protože když mi někdo říká Edo, tak mi to zas tak moc nevadí. Nebo když někdo říká Eda, tamhle to, tak se to dá přežít. Nicméně, jakmile mi někdo řekne Eduarde, protože se jmenuji Eduard, tak to bych normálně vražil. To se mně normálně nelíbí. To je opravdu jako příšer. Takže u mě je to takový složitý, ale nějak tak s tím žiju.
0: Eduard je dobrý, prosím, je to z nějaký král, člověče. Nějaký šlechtic. Eduard první. Mirek.
2: Ahoj, Michael, změna jména je strašně jednoduchá. Prostě vezmeš pás, přeškrtneš původní jméno, fixou pod to napíšeš to nový a uděláš do toho monogram, aby všichni věděli, že jsi to změnil ty. Měj se krásně a pozdravuj všechny kysáky. Mirek, čau.
0: Jasně, to víš, že jo, Mirko, a ještě žiletkou to původní jméno vyškrábat, že jo, aby to tam zbytečně nezavázelo, no, to bychom dopadli. Michal.
3: Ahoj, Michael, volám se Michal, mně osobně se moje jméno páčí, mám k němu pozitivní vzťah, ale mám bráchu, ten se volá Luboš a ten si chce změnit vlastně jméno na Sebastian, protože jeho jméno se mu vůbec nepáčí, nevím, teda nechápem prečo. Tak čus, Michal.
0: Jo, Michal je moc krásné křestní jméno. Ano. Tak co vy, kysáci, jste spokojeni se svým křestním jménem?
4: Hurá do školy!
5: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
4: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
2: Hi, this is Denzel. How are you doing?
3: Hi, this is Zina.
4: Hi, this is Marcus Schultz.
5: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
6: DJ Basslicker.

0: pátečním balíčku změna křestního jména. Já myslím, že to každého z nás, kysáci, jednou, možná dvakrát, třikrát za život napadlo. Co kdybychom se jmenovali úplně jinak? Místo Lucie Romana, místo Michala, já jsem původně měl být Richard. Richard Kavalčík vás zdraví v dopoledním kesu. Je to takový nějaký divný, že? No, jsem zvědav, co vy? Přišly další hlasovky? Uvažovali jste o tom, ano nebo ne? A najde se tady vůbec někdo, kdo si fakt změnil křestní jméno, Lucko?
1: Čau, Michale. Hele, já třeba ani změnu jména nepotřebuju, protože já už takových určitě 15 let mám přezdívku a spoustě lidí trvalo několik let, třeba určitě 2, 3, 4 roky, než zjistili, že je to jenom přezdívka a že to není moje skutečné jméno. Takže ani na ten úřad jsem nemusela. Čus.
0: Já mám dokonce kamaráda a já vlastně nevím, jak on se doopravdy jmenuje. Já myslím, že ve svém okolí máte určitě někoho, přesně, který má nějakou tu přezdívku a vy už vlastně ani nepátráte po tom, jestli je to Pepík, Honza, Lukáš a tak dále. No, Jarča.
2: Ahoj, Michale, tak já jsem Jaroslava a taky jsem si kdysi chtěla změnit jméno na Janu. A pak jsem to nakonec neudělala, zvykla jsem si. A teď moje dcerunka, který je 6, vlastně od včerejška 7, tak už po druhé chtěla změnu jména. Ale maminka nedovolí. Čau.
0: No jo, tak já bych tam asi počkal do 18, ne? Co? Milan?
3: Jmenuji Milan, přezdívku má Milánek, ale narodil jsem se 18.2., což je na jméno Gizela. Takže myslím, že jsou na tom lidi daleko hůř. Tak jo, mějte se, ahoj.
0: Jako mít doma Gizelu, no nevím, no, ale samozřejmě zase jsou krajiny, kde prostě Gizela, Gizela, jo, jako to zní moc hezky. Když tam místo toho G dáš to Ž, Gizela. Našel jsem tady jednu studii z psychologie. Existuje vědecká metoda, kde se lidé jednoduše ptají, jak moc máte rádi své vlastní jméno. Výzkumy zjistily souvislost mezi tím, jak moc člověk své jméno přijímá a jeho sebeúctou a subjektivní životní spokojeností. Studie dvojčat dokonce z roku 2014 například potvrdila pozitivní vztah mezi oblibou vlastního jména a životní spokojeností. Verunka.
4: Krásný den ti přeji, Michale. Tak já bych svoje jméno neměnila. Já jsem Veronika, ale nemám ráda, když mi někdo říká Veronika. Buď Verčo, Veru, Veruško, no tam takhle mi říkal bejvalej. To jsem se nezvykla, je to sice hezky. Nebo Verunko. Buď Verčo, nebo Veru. Jinak ne. Krásný den všem, krásný víkend, ahoj Verče.
0: Veroniko, Niko, Niko, ty jsi sám jak plotěku. Tak nějak je to ta písnička, že? Nebo možná jinak. Ahoj Michale, vážně uvažuji o změně křestního jména. Narodila jsem se totiž 3 dny po svátku a to znamená, že jsem byla od dětství systematicky okrádána o 1 dárek. Ostatní děti, narozeniny plus svátek rovná se 2 dárky. Já... Tak tady máš 1 a buď ráda. A co je nejhorší, mám to dodnes. Celý život mě dělí od spravedlnosti pouhé 3 dny, 2 smajlíky. To nechceš, 2 smajlíky. A nejhorší je, že spousta lidí mají ještě záměnu jména Pavla a Pavlína a jsem Pavlína. No, Pavla a Pavlína. Taky nevím, že jsou... že to není to stejný. Barča.
5: Jen Michael, no, tak já jsem Barbora. Jako za začátku se mi to fakt jako moje jméno nelíbilo, protože je opravdu tvrdý, když se řekne Barbora. Ale pak jsem si říkala, že to je úplně v pohodě. Většinou jsem zvykla na Barčo, Báro. No, ale neměnila bych. Neměnila bych. Moje sestra se jmenuje Alžběta a ta chtěla, aby byla Alexandra. Takže Saša. Hezký den.
0: Hezký den. Radio Kiss.

0: Změnit či nezměnit křestní jméno? Toť otázka. Dneska tady řešíme ten nový průzkum, že 73% lidí kysáci má ke svému křestnímu jménu pozitivní vztah. Já jsem teda překvapen, čekal jsem to nějak jako horší, a jenom 6% negativní. 42% dotázaných své křestní jméno miluje. 31% ho má rádo, 19% je jim víceméně úplně jedno, 4% ho nemají rádi a 2% své jméno vyloženě nesnášejí. No a jak to má třeba Richard?
1: Čau Majka, já bych si asi křestní jméno asi určitě změnil, protože od malička neumím písmeno R a dali mi jméno Richard, takže výborná kombinace.
0: No to je super.
1: Když se zadaří, tak kolikrát si lidi myslí, že jsem Michal, tak bych se asi přejmenoval to Michala, když už. Měj se hezky, čau.
0: No jo, Ríšo, hele, to je vždycky takový, tak se dělají ty fórečky, že jo, řekni R. No, ale, hele, hlavně, ať jsi zdravej a jestli umíme nebo neumíme R. Hele, podívej se na ty ostatní státy, ty to ani neumí vyslovit, to ř, jo, a taky s tím žijou, no, taky žijou, a je jim to jedno. Jana.
2: Ahoj Michale, já se jmenuji Jana a celý život mě jméno štve, protože nás je vždycky všude strašně moc, ať na základce nebo na střední, jsme vždycky ve třídě byli třeba 4, 5 a úplně co k smrti nenávidím je, když mi někdo říká Janino, což tak mi říká hlavně máma a táta.
0: Janička je ale moc hezké křestní jméno. Třeba moje maminka se jmenuje Jana, tak to je Janička, Janičičko, Janinko, jo. Samozřejmě Janino, to se rýmuje s konino, jo, to jako není dobrý, no, ale věřím, že častěji ti říkají Janičko. Ruda.
3: Ahoj, Michael. No tak já jsem oficiálně Rudolf, ale samozřejmě mi každý říká Rudo a neměnil bych, protože jsem zjistil za život, že nás Rudolfů je málo, takže já jsem spoky, takže tak. Ahoj, měj se hezky.
0: Rudolfe, já jsem znal jednoho Rudolfa, zkráceně Rudu, a ten byl spokojený s tím svým křestním jménem. Ruda. Rudé, hezký. Je to takové úderné. Ruda. Radim.
4: No, Michael, já jsem Radim a se svým křestním jménem jsem spokojený. Dítě, nejsem spokojený, když mě řeknou Radku, to je prosím úplně jiné jméno. A nejvíc jsem se měl na základce, když mě by učitelka volala a řekla mě Radku, já nejsem Radek, říkám. No, a vždycky pak řekla, no, a to je jedno, pojď Radku k tabuli. Tak se mějte, čus, Radim.
0: My jsme měli ve třídě jednoho Radka a vždycky někdo zařval, Radku, máš něco na zadku. Iva. Ahoj Michale, odmala jsem nesnášela své jméno Iva až do svých 40. narozenin, kdy mi mamka poslala přání, které dostala v porodnici od taťky. Ten jí děkoval za dceru a že je rád, že je to Ivuška. Až tehdy se mi jméno začalo líbit a jsem ráda, že jsem taťková pivule. Čau, no vidíš to. Alan.
5: Michael, čau, já jsem Alan a dneska mám svátek, takže s jménem jsem spokojený. Čau.
0: No jasně, dneska je Alana. Já jsem četl, že někdo chtěl dát jméno dítěti Bonbon, to bych si bejt to miminko nechal pak změnit. Jako, jak by se na ní volalo? Pozdravuj všechny kysáky. No co, Bonbone, ne? Bonbonku, pojď sem. To je dobrý nápad, hele, Bonbon. Nebo Bonbona? No, tady píšeš Bonbona, Stando, ale to podle mě byl Bonbon. Je taky, když si říkali Bonbon. Pojďme na vítěze.
6: You win.
0: A Bonbon je sladký a dobrý. Já bych to dneska dal Honzovi.
7: No čau, Honza. No, jméno si zatím u nás nikdo nezměnil, ale mám pocit, že můj syn se k tomu chystá. On je mu teda 11, ale asi se mu jeho jméno nelíbí. Jmenuje se Michal a ve 3 letech, když se ho někdo zeptal, jak se jmenuje, tak říká pan Hrnčíř. Tak asi tak, no, tak uvidíme, jak to dopadne. Měj se, čau.
0: No, jako mít křestní jméno Hrnčíř, taky hezky. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak jsme si trošku procvičili násobilku a naučili jsme se počítat s pitbullem. Nedávno také v České republice bylo to velký. Pojďme na dopravu 5 minut před 11. Pokud jste na D1, tak mezi kilometrem 177 a 196 je to ve směru na Brno od Prahy. Je tam 10-minutové zdržení a nesouvislá kolona a tam se zdržíte právě 10 minut. Pak tady mám ještě jednu komplikaci a to je, vydržte, kousíček od Kroměříže, silnice 1/55, 33. kilometr ve směru na Přerov, tak tam je zdržení skoro 20 minut a tam opravujou vozovku. A ještě tady mám 12-minutové zdržení, 5-kilometrová kolona těsně před Brnem, opět z Prahy, 187. kilometr a jede se tam jenom 20. No jo, vítejte v Brně! Pojďme na muziku, Barakuda hned po čerstvých zprávách v 11 hodin.

0: Připravte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
0: Radio Kiss. Počasí.
5: Pátek je ve znamení sluníčka, na obloze máme převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Kvalita koupacích vod navzdory vedrům odpovídá loňskému roku, uvedla to hlavní hygienička Barbora Macková. V 8 lokalitách bylo koupání zakázáno, v 10 se pak nedoporučuje. Nejčastějším důvodem je výskyt sinic. Ten jde zjistit i pohledem. Pokud voda jeví známky změny barvy nebo i výskytu rostlinek, je potřeba najít jinou. Pokud lidé pojmou podezření, že její kvalita neodpovídala standardům až po smočení, doporučuje se opláchnutí pitnou vodou a převlečení do čistého oblečení. V některých vyhledávaných letních destinacích na jihu Evropy se objevily případy nebezpečné západonilské horečky. Pacienty hlásí Itálie, Severní Makedonie, kde jeden člověk dokonce zemřel, ale také například Řecko. A teď zpátky domů.
6: U Bílence na Podbořansku roste most, který je součástí budovaného úseku dálnice D6 Praha Karlovy Vary mezi Jesenickou křižovatkou a Lubencem. S délkou 642 metrů bude největším v regionu jihu Ústeckého kraje a druhým nejdelším na dálnici mezi Prahou a Karlovými Vary.
0: Sport.
5: Hned 3 zápasy mají výkop v sobotu v 17 hodin. Pardubice přivítají Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu Olomouc a trápící se Sparta doma na Letné hostí neporažené Teplice. Od 20 hodin pak bude o první výhru v sezóně usilovat Plzeň doma proti Zlínu. To vše vás čeká už v sobotu. Za námi jsou nejnovější zprávy a slovo už má dopolední Kiss.
7: Zlatý hattrick, evropský zlatý hattrick. Tak komu budeme za chviličku gratulovat? Kdo to zase totálně rozstřelil?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: na Summer Nights 95, 11 hodin a 10 minut. Ještě s dovolením tady k těm křestním jménům, přišlo mi tady ještě hned po 11. hodině pár SMSek. Čauky Michaele, Peťulka mi napsala, jmenuji se Petra a nelíbí se mi toto křestní jméno z důvodu toho, že otec mi dal toto jméno, protože kouřil cíga Petry. Vzpomínám si na Petry. Ty varo, možná jsou ještě dneska. Jsou ještě vlastně dneska Petry. Zase můžu být ráda, že nekouřil třeba Máčka. Hele, ale představ si, že by ses fakt jmenovala Marlboro, jo? Malborky k tabuli.
1: No tak jo, už jdu, jsou trošku učitelko.
0: Dělej, Malborko, makej.

0: Soutěžte právě teď s Rádiem Kiss a českým výrobcem školních potřeb Centropen.
1: Volejte studio
0: 210 323 323.
2: Že jo!

0: Dávají školní potřeby na celý rok.
1: Ano, já tady mám poslední možnost v dopoledním KISu tento týden vyhrát tento nádherný balíček v hodnotě 3000 kaček. A já jsem se rozhodl, že když je to ta poslední možnost v dopoledním KISu, tak tady dalšímu výherci vyjmenuju přesně všechno, co tam je v tom balíčku školních potřeb Centropen na celý školní rok v hodnotě 3000 kaček. Je tam Janička?
2: Ano, jsem tady.
1: Tak Janičko, máš minutku?
2: Mám, určitě.
1: Balíček obsahuje ergonomická školící pera Tornado z řady Cool, originál Boom a Fruity, bombičková pera Shark a student, včetně zásoby bombiček, zmizíky naplnící pera, školní fixy různých provedení a barevných odstínů, velkokapacitní zvýrazňovače se super pružným hrotem, univerzální zvýrazňovače, stíratelné tabulky, tenké fixy na tabulky, kvalitní tyčinková lepidla, stojánek na čtení, set školních pravítek, grafické tušky různých tvrdostí, soupravy školních pastelek, temperové barvy, vodové barvy, modelovanou hmotu, stěrací pryč, kovové kružítko, super smívatelné značkovače, jemné barevné linery, parfumované značkovače, eko popisovače, duo magické značkovače, fixy na textil a veselé magnety.
2: Je to hodně,
1: tak jo, dali jsme to. Jdeme na otázku, Janičko?
2: Můžeme.
1: Odkud pak se zdovolala?
2: Z Vamberka,
1: vidíš, tam jsem ještě nebyl.
2: No, a je tady krásně.
1: Je tam krásně. Janičko z Vamberka, poslední dopolední otázka po 11. hodině. Pokud odpovíš správně ABC, balíček za 3000 letí k tobě domů. Kam centropen.cz vyváží své výrobky? Za A, pouze do České republiky a na Slovensko. Za B, pouze do zemí Evropské unie. A nebo za C, na všechny kontinenty, kromě Antarktidy. Pojďme po logice, jo? Je to velká firma.
2: Jasně. Tak zvažu, přemýšlím. Tak jenom Českou republiku a Slovensko.
1: Mrzí mě to, Janičko, do Vamberka bohužel nepoletí. Snažil jsem se ti napovědět, že je to opravdu obrovská firma, nevadí. Měj se krásně, ahoj, dáme šanci někomu jinému. Čau. Radio Kiss, kdo pak tam?
3: Ahoj, Martina.
1: Ahoj, Martinko, zbývá už jenom Bčko nebo Cčko. Poslouchala si otázku?
3: Já bych ještě jednou poprosila ty odpovědi.
1: Odpovědi za B, pouze do zemí Evropské unie vyváží své výrobky, anebo za C, na všechny kontinenty, kromě Antarktidy.
3: Já bych zkusila
1: Cčko. Cčko, na všechny kontinenty, kromě Antarktidy, je správná odpověď!
3: Jo.
1: Ano, když půjdeme po logice, chcete mít firmu, která vyváží nejenom do Česka, nejenom na Slovensko, ale do celého světa. A to oni právě umí, Centropen. No tak co pomůcky budou se hodit?
3: Budou, určitě.
1: A do kterého města poputujou balíčkem?
3: Kousek od Prahy.
1: Dobře, a prosím tě, ještě máš malé děti, větší děti, komu se budou hodit?
3: Šestá třída.
1: No tak tam to docela zaučí v peněžence, viď, vždycky.
3: No, tak nějak jo. No.
1: Dobře, velká gratulace, měj se krásně, vydrž mi na telefonu, ahoj.
3: Ano, děkuju.
1: No a dámy a pánové, připomínám, že mezi 14. a 18. hodinou poslední šance. Prozkoumejte ty jejich stránky, prozkoumejte ten Facebook, ať víte správnou odpověď.
4: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis. Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Moudro dne, kysáci, 11.40, na ten pátek si vždycky schováváme něco, něco drsnějšího, tak pokud teďka máte třeba v okolí nějakou tu menší dušičku, něco, co ještě nemělo 18 let, tak prosím vás, pošlete děti teďka s košem, jo? Počkáme, 21, 22, 23. Jedno velmi životní moudro.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Maminko!
0: Ano?
2: Maminko, a ty jsi chtěla chlapečka anebo holčičku?
0: Já si chtěla tenkrát jenom zavázat boty.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

si jeden z prvních velkých úspěchů, Poker Face a Paparazzi Lady Gaga. Tohle byly její začátky a dneska už víme, že Lady Gaga to je stálice v Hollywoodu a co se týče světové muziky, je to paní zpěvačka, paní producentka. Jedna velká gratulace, upřímná teďka, krátce před 12. hodinou, dokázala to, co žádný jiný Čech před ní. Barbora Simanová je trojnásobnou mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. Teprve 26-letá plavkyně v Paříži potvrdila, že když mezi evropskou elitu na této distanci startuje, nemá v posledních letech přemožitelku. Opět zlatá medaile, mám tady citaci, byl to nejlíp provedený závod v mém životě. Neskutečný zážitek, bylo to strašně hezké, strašně dobře se mi to jelo, říkala nadšeně Simanová. Pozitivní nastavení předchozích dnů v Paříži si přinesla i do finálové jízdy. Když jsem plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a cítila se strašně silná. Hrozně jsem chtěla medaily. No tak se to povedlo, nová mistryně Evropy a zase Češka, to je nádhera. Posíláme Coldplay. Kiss, Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tohle byla Silver a teď 4 minuty před 12. na dopravu. Kdybyste o něčem viděli velmi závažném, tlačítko doprava, můžete poslat hlasovku anebo SMSku přes apku Rádia Kiss. Pojďme na D1 ve směru z Prahy na Brno, 22. kilometr, klasika, je tam zúžení té vozovky na 2 jízdní pruhy a z 2 jízdních pruhů na 1, most Šmejkalka stále v opravě a je tam 5-kilometrová kolona a zdržení 10 minut. Jede se tam zhruba asi 30. Pojďme před naše oblíbené Brno, opět D1, tam už máme 17 minut zdržení, tam se jede dokonce 20 a je tam 6-kilometrová kolona. Je to 187. kilometr ve směru na Brno. Jinak tady nic velkého nevidím, kdyby něco pošlete hlasovku anebo SMSku. Pojďme na muziku, za chviličku po zprávách v pravé v poledne si dáme Chaos a budeme vzpomínat na vodopády. Jo, kéž by zase zapršelo a byly nějaké vodopády.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu. Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Pátek je ve znamení sluníčka, na obloze máme převážně jasno a nejvyšší odpolední teploty dnes vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům se pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné, už podvodné účty. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos, který zavádí až 100% cla na dovoz bezpilotních letounů a jejich součástí. Na drony dovážené z Evropské unie a některých dalších zemí se bude vztahovat 15% clo. Bílý dům krok zdůvodňuje národní bezpečností a snahou snížit závislost Spojených států na zahraničních dodavatelích. A teď zpátky domů.
3: Plzeň začne do měsíce stavět novou sportovní halu za zhruba 500 000 000 korun. Vznikne v areálu Škoda Landu a nabídne zázemí pro kolektivní sporty i velké sportovní akce. Hotová by měla být asi za 2 roky. Hala má zároveň pomoci městu pořádat významné domácí i mezinárodní soutěže. Z Plzně Lucie Sinková.
1: Sport.
2: O druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Do finále se probojoval suverénně z 3. místa. V semifinále časem 24:20 o pouhou setinu sekundy zaostal za svým českým rekordem z rozplavby. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už začíná páteční dopolední Kiss.
4: Ano, pojďme na to, 12 hodin a 4 minuty, chaos, vodopády a přejeme vám dobrou chuť k vašemu obědu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

informace. Požár u Omiše, Chorvaté evakuovali 300 Čechů, pomáhají i čeští policisté. Rozsáhlý lesní požár se v noci rozšířil v chorvatském přímořském městu Omiš. Kvůli plamenům museli své domovy a další objekty opustit stovky lidí, nejméně 19 lidí se podle místních médií zranilo. Informace o případných obětech zatím nejsou, což jsou dobré zprávy. Tak zdravíme všechny Čechy do Chorvatska, doufám, že jste v pořádku a držíme palce. Flipside a za malý okamžik si dáme letní devadesátku.

0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
2: Letní devadesátka, tak kdo bude mít teďka tu možnost, dovolal se jako třetí volající a bude vybírat z našeho archivu letní devadesátku. Tady Michal.
3: Ahoj, to je Marek ze Slovenska.
2: Až ze Slovenska. Ano, a prosím tě, ty jako žiješ v Čechách, anebo nás ladíš až tam u vás u Košic?
3: Až tam u vás, no, v Košicích.
2: Jakože fyzicky seš teďka opravdu u Košic, jo?
3: Ano, ano.
2: Počkej. Mapy.cz, já se musím podívat, kolik seš tak jako vzdušnou čarou, jo, Košice.
3: Asi 600-700 kilometrů.
2: Ano, teďka tady musím dát trasu, jasně, odkud vyjíždíte, no tak to je jasný, tak my máme studio v Praze, hlavní město. 7:52 bych teďka k tobě jel autem. 669 kilometrů. Ty kráso.
3: Ano.
2: Nádhera. A tam jako nemáte žádné dobré rádio. Ladíš jenom Kiss, jo?
3: Ano, len Kiss. Naše něco až také.
2: To jsem...
3: Kiss je nejlepší rádio.
2: To jsem rád. A prosím tě, Marku, dokázal si už někoho jako takzvaně ukecat, aby u vás z nějakého slovenského rádia preladil na rádio Kiss?
3: Snažím se, robím reklamu, ale je to těžší.
2: Ano. A čím se živíš, že si nám můžeš prozradit?
3: Elektrikar na údržbě.
2: Jo, a tak to je dobrý zaměstnání, ne? Potom je teďka hlad.
3: Ano, no, tak to remeslo je celkovo žiadané.
2: A prosím tě, kdy jsi naposledy byl v České republice?
3: Před 2 roky.
2: Jo, kde to bylo?
3: Tak to nejeseň. Moravec, rekreačné středisko Moravec.
2: Aha, a někdy až do hlavního města si zajel?
3: Len jsem přecházel okolo Prahy.
2: Dobře, tak Marku, příště, až budeš mít cestu přes hlavní město, tak tě zveme do studia Rádia Kiss, OK?
3: Ano, děkuji.
2: Dej vědět, děkuji. Uděláme ti prohlídku, na kterou do smrti nezapomeneš.
3: Dobře, děkujem.
2: Dobře, tak jo, posíláme halušky s Brinzou a Venga Boys. Ahoj, chlape.
3: Dobré, díky.
2: Do počutě.
3: Dobře.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: z Hůru do oblak z Rádiem Kiss, tohle byla Erika, 12.37 a teď jedna historka, která se opravdu stala, ale tohle bych nechtěl zažít. Nechtěl bych tohle zažít na vlastní kůži. Představte si, že na letu China Southern Airlines z Wuchangu do Urumqi dostalo přes 100 cestujících 100 ml balíčky švestkového džusu, který může mít projímavé účinky. Brzy se před pouhýma dvěma toaletama vytvořily dlouhé fronty cestujících a někteří cestující si stěžovali, že o účincích nápoje nebyli předem informováni. Aerolinka tvrdí, že ale na každém džuse byl napsaný tento text, že může způsobit průjem. No, teď se celý incident vyšetřuje a prošetřuje a na sociálních sítích se z tohoto letu objevily fotografie a dokonce videa, kde prostě 20-30 lidí stojí v uličce mezi sedadly a čeká ve frontě na jednu ze dvou toalet. Já teda vůbec nechápu, proč se vůbec na takový let dostane džus, kde vůbec je napsáno, že může mít projímavé účinky. To bych zakázal. No, to tam rovnou můžou dávat cestujícím třešně, jahody a k tomu 2 litry mléka.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
2: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

a získali jste během 10 minut jeden a nebo možná v ještě lepším případě dva lístky na tohodle muže. Protože Pitbull oznámil své 14. studiové album s názvem Bitcoin. Je to asi parodie na Bitcoin. Vidím tady dokonce i minci s jeho jakoby podobiznou, kde je Pitbull a místo Bitcoin je napsáno Bitcoin jako začátek jeho jména Pitbull, tak Bitcoin. No a novinku představil během svého světového turné I'm Back Tour a české fanoušky čeká ještě další důvod radosti a to je 22. listopadu. Právě v tomto roce ještě vystoupí Pitbull znovu v pražské O2 aréně, kam dorazí i se speciálním hostem Lil Jonem. Tak třeba máte lístky, no a vidíte to. 14. studiové album už 8. října a možná i v tom albu bude jeden Bitcoin. Jakou bude mít cenu, to si netroufnu teďka vůbec ani říct. Tak nás čekají nové pecky. Jaké to bude? 8. října. 14. studiové album, dobře on?

0: Tak to už jsme tu dlouho neměli. Makeba. Pátek, Alan má svátek. Mimochodem na našich sítích na Facebooku má Radek Hrdina, jakožto hlavní představitel v takovém zeleném tričku, moc hezké video od kamaráda, který si dovolil neposlouchat Radio Kiss. Jo? Tak jestli byste chtěli vidět, jak to může dopadnout, když váš kolega v práci nebude poslouchat Radio Kiss, mrkněte na náš Facebook. Radek tam má zelené tričko.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme Sapči za tuhle tu informaci. Tak tady, tady nám někde něco hraje, tak rychle si to dáme pryč. Sapčo?
2: Ahoj Kysáci, kdy jedete po D5 z Plzně směr Praha, tak těsně před Prahou je ta D5 neprůjezdná. Nevím přesně, co se tam stalo, ale na několika místech tam stojí hasiči, policajti, sanitka, možná několik nehod najednou, nevím. Běhněte si to moji, ty nudy.
1: Mám tady napsáno, že ta D5 kilometr první ve směru na Prahu mezi exitem 5 Rudná a exitem 1 Třebonice, tak ten provoz u nehody už byl obnoven, ale samozřejmě kolony se budou teďka pomaličku rozjíždět. Ještě se podívám, jestli nepřišla čerstvě nějaká další hlasovka od vás. Ano, je tady ještě Petr.
3: Ahoj všichni, mám pro vás důležité info z Opavy směr Ostrava na té rychlostce. Tak před velkou polomí stojí nákladák v pravém pruhu a mění kolo a zasahuje do toho pravého pruhu a borci sedí uprostřed toho pruhu, takže jak ho budete objíždět, pozor na to, jsou to blázni a sebevrazy, takže opatrně na ně, díky moc, čau.
1: Ano a nezapomínáme, že nám dneska startuje páteční, trošku hustější doprava, tak dáváme bacha. Za malý okamžik Unique 2 hned po zprávách ve 13.

0: každý den. Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Rádio KISS počasí.
3: Dnes je většinou jasná obloha, teploty 27 až 32 stupňů. Zítra čekáme slunečno a horko s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
2: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. Službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění lidé zneužívají pro banality. Objevily se i návrhy na její spoplatnění, podobně jako návštěvy pohotovosti. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už 12 ze 16 německých spolkových zemí. Je mezi nimi i Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý český soused, spolková země Sasko, naopak odmítlo zákaz pozastavit. K opatření, které potrvá nejméně do konce srpna, přistoupily zemské vlády kvůli nízkému stavu hladiny splavných řek. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: V Chotěboři se v neděli otevře nový multifunkční sportovní areál za zhruba 100 milionů. Nabídne více než desítku sportovišť, včetně fotbalových a tenisových kurtů, pump tracku, skateparku nebo inline dráhy. Některá sportoviště budou zdarma, jiná na rezervaci. Rezervační systém má zabránit přeplnění kapacity. Pro KISS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Ve fotbale se rozdávaly pokuty. Fotbalová Sparta dostala za výtržnosti fanoušků při utkání se Zlínem pokutu 160 tisíc korun. Ostrava zaplatí 120 tisíc. Krčík pak dostal za zákrok v Teplicích na Zlatohlávka trest na 4 soutěžní zápasy. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
5: Díky Tomáši a pojďme na další skvělou muziku Unique 2 Class. Podíváme se do Německa, no a další skvělé novinky z hudební branže.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

po Karlově mostě a měli pocit, že mají jako Fata Morgánu. Neobvyklý pohled se v pátek ráno naskytl lidem právě na Karlově mostě. V polovině horkého léta se tam totiž na sněhu proháněli běžkaři. Šlo o akci k 60. ročníku jizerské padesátky. Jejich pořadatelé nechali sníh do centra Prahy přivést. Závod se pověří přesně za půl roku v okolí Bedřichova. Samozřejmě, prosím vás, ten sníh nebyl po celé šířce Karlova mostu, byly to jenom 2 metry, ale i tak. V srpnu na běžkách na Karlově mostě. Mámo, vem si něco na hlavu, já mám asi úžeh. I got the

Vždycky, když tuhle tu pecku zahrajeme na vlnách Rádia Kiss, vždycky se ozve DJ Basslicker a vždycky něco napíše. To je šlehaco, Michaele. Nazdar, kysáci! Ano, Armin van Buuren a jeho Sasha Everlasting v playlistu Rádia Kiss. Pokud jste ještě neviděli videoklip, najděte si to. Já bych chtěl teďka pozdravit, jak to říct, mladé adolescenty, říkám to správně česky, na Královéhradecko. Jako četl jsem už hodně, viděl jsem už hodně, byl jsem už taky skoro všude, ale aby 14-letý chlapec na Královéhradecku se řítil v Audině rychlostí 193 km v hodině, to jsem já jel naposled tak asi před 10 lety, tak to jsem ještě neviděl. Nejvyšší povolenou rychlost překročil ve čtvrtek kolem 7 hodiny večer vůz Audi na silnici 2/611 u Bědovic na Královéhradecku o více než 100 km v hodině. Policisté mu zde naměřili 193. Když vůz zastavili, ukázalo se, že za volantem sedí 14-letý kluk. Samozřejmě nebyl a vzhledem k věku ani nemohl být držitelem řidičského průkazu. Provedená dechová zkouška byla u nezletilého negativní, stejně tak, jako je drogový test byl negativním. Chlapec policistům uvedl, že vozidlo mu půjčil kdo? Jeho tatínek! Zdravíme tatínka, který si asi půjde sednout.

0: Vydržte a zůstaňte s náma, držte vlnu Rádia Kiss i v pátek 14. srpna, kdy svátek má Alan. Za malý okamžik vám prozradím, že v Malajsii zpřísní pravidlo pro turistiku. Mohou za to riskantní trendy ze sociálních sítí.
1: Hurá do školy!
2: Rádio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do KISu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

Šumperk, pojďme na Malajzii, tam začínají bojovat s turisty, kteří kysáci kvůli sociálním sítím riskují víc, než je zdrávo. V celkem 189 turistických lokalitách má být nově povinný průvodce. Důvodem je rostoucí počet nehod a záchranných akcí. Lidé vyrážejí do tropických lesů bez pořádného vybavení, mimo oficiální stezky a často přeceňují vlastní kondici. Úřady chtějí omezit také trend takzvaných zrychlených výstupů, kdy se turisté snaží zvládnout náročnou trasu v co nejkratším čase. Často hlavně proto, aby měli zajímavé video nebo fotku na sociální sítě. Před některými výstupy se navíc kontroluje zdravotní stav i cestovní pojištění, v případě, že by se vám něco stalo, abyste si nemuseli brát dva úvěry. Takže v Malajzii klidně honit lajky, ale ideálně tak, aby vás potom nemuseli po pralese honit záchranáři, jo? Děkujeme a posíláme Coolia. Gangster's Paradise. Jo, někdy na těch stezkách to jsou gangstři, to je pravda. I u nás v České republice.

0: můžete i společně se mnou, ale hlavně se všemi v tomto mikroregionu Bystřička oslavit 30 let samostatnosti obce Mrsklesy. Jako už jsem slyšel hodně názvů obcí, ale Mrsklesy, to se mi líbí. Protože když jsem natáčel video upoutávku, tak jsem říkal, že tam se to bude mrskat jedna radost. Takže 30 let samostatnosti obce Mrsklesy, je to kousek před Olomoucí, samozřejmě myslím tím ze strany, pokud byste jeli od Ostravy. A tam budeme slavit celou sobotu. Začínáme už v 11 hodin. Cymbálová muzika tam bude. Maxim Turbulence přijedou. Olga Lounová zaspívá. Já to tam celé budu uvádět. A večer dokonce ještě 21.30 vás čeká afterparty. A ještě jednoho hudebního hosta. To si nechám jako překvapení. Všechno se to koná ve sportovním areálu Mrsklesy. A vstup je zadarmo. Takže nemusíte brát korunky. Jenom pokud byste chtěli nějaké dobré jídlo, pití, tak prodejní stánky, bohaté občerstvení, tvořivé dílničky pro vaše děti, vemte celou rodinu a myslím si, že si tam užijeme krásné odpoledne a večer, končit to bude někde asi před 11. večer, možná k půlnoci. Takže 30 let, obec Mrsklesy, vidíme se v sobotu a já se na vás moc těším.
1: Radio Kiss.
2: Hey, Fonsi.

0: I dneska se o vás bude starat ta nejkrásnější moderátorská dvojice střední a východní Evropy, Soňa Ede a Radek Hrdina. Užijte si to odpolední jump. Mají pro vás také poslední balíček v hodnotě 3000, pokud byste chtěli nějaké ty školní potřeby. Tak dobře laďte a čekáme na výherní signál. Já se loučím, budu se těšit zase v pondělí úderem 10. No a s někým zítra kousek od Olomouce v obci jménem Mrsklesy.
1: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, po Michalovi přichází skutečně...
2: Ti nejlepší a nejhezčí.
1: Říkal nejhezčí, veď?
2: Nejhezčí, ano.
1: Nejhezčí. Pojďme ale nejdřív na dopravu, k tomu zásadnímu se potom dostaneme, takže doprava a Soňa.
2: Ano, takže Bruntál a ulice Dukelská, opatrně tady se bouralo, bouralo se také v Brně v ulici Křižíkova, pozor dejte na, také na D0, 16,5 km ve směru na Ruzině, tedy na D7, začíná se to tam štosovat, no a na Praze 5 pozor na křižovatku ulic Vltavská a ulice Svornosti, i tady došlo k dopravní nehodě.
1: Naprosto geniální doprava, my vám přejeme šťastnou cestu, no a jdeme na 4 hodiny od poledního jumpu na Kissu. Hezký odpoledne.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se sešli v novém seriálu, jehož první řadu nabízí Sky Showtime. Harrigenovi a Stevensovi, dva znepřátelené londýnské zločinecké klany, se střetávají v mocenském boji na život a na smrt. Budou padat hlavy i impéria, ale v boji na život a na smrt je jedinou jistotou rodina. Tak si užijte 10-dílný seriál Země gangů. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
7: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.

0: KISS počasí.
1: Dnes je většinou jasná obloha, teploty 27 až 32 stupňů. Zítra čekáme slunečno a horko s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Lidí v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo 589 700. Meziročně jich tak bylo zhruba o 17 300 méně, tedy o necelá 3%. Oddlužovalo se 89 200 osob. V souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského letoviska Omiš bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně 300 českých občanů. Chorvatští hasiči od dnešní noci zasahují proti rozsáhlému požáru. Z místa muselo podle místních úřadů utéct asi 1000 lidí. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Nízká hladina Lipna omezuje provoz přívozu z Horní Plané. Na palubu nesmí nákladní auta a další těžší vozidla. Kromě toho přívoz využívá řada lidí, kteří dojíždějí přes nádrž do Rakouska do zaměstnání. Důvodem je nedostatek vody a problémy s bezpečným nájezdem na přívoz. Omezení platí do odvolání. Z Horní Plané Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Mezinárodní cyklistický závod dnes omezil dopravu na Mladoboleslavsku, Českolipsku a Liberecku. Start druhé etapy Czech Tour 2026 byl v Mladé Boleslavi ve 12 hodin 40 minut. Do cíle na Ještědu u horské chaty Ještětka v Liberci by cyklisté měli dojet kolem 17. hodiny. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomáši, moc krát děkujeme, je pátek 14. srpna, startuje odpolední jam.
4: No ano, startujou ti nejhezčí, nejbáječnější a nejtalentovanější.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: The

0: Starý dobrý admin Van Buren nám zahrál a dohrál tady u nás od volním jumpu na Radio Kiss. No a mladí a dobří, viď?
1: Ano.
0: Žádný starý a dobří.
1: Přesně.
0: Ano. Soňa a Radek mám přijím. Moc hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. No a samozřejmě máme tady co? Máme tady páteček. Ano, já badu, badu. To bude dneska nožičko, kopítko, víš? Nožička, kopítko nahoře, ručička nahoře.
0: Jo,
1: nějaká pařbička, co?
0: No tak jako už je to přes jes a hlavně
1: no.
0: Vychází počasí skvěle
1: no,
0: na letní různý parkety a mejdánky.
1: Ano, ano. No a když jsme, vidíš, letní parkety, když jsme u něj, tak to o tom se tady budeme bavit. Vás samozřejmě pozvu, mám tady pro vás pozvánečku, že jeden takový letní parket bude zítra v Praseku a já, taky DJ Baselicker a Honza Prucha tam hrajem, takže koukejte dorazit.
0: To všechno si řekneme, protože samozřejmě startuje i Kiss Active Weekend. My vám ale teď přejeme v tuhle chvíli moc hezký odpoledne. A pokud cestujete už nikam za tím slunečním krásným víkendem, prázdninovým ještě, tak vám přejeme šťastnou cestu.
2: Odpolední jam. Odpolední jam. Každé všední odpoledne
3: od 2 do 6
2: na Kisu.

0: hit v jedné vteřině.
1: Levou zadní si myslím, že to teďkon rozpozná tady v té rubrice u nás Kiss Hit v jedné vteřině Soňa. Protože si myslím, že jako patří...
2: Mezi skvělé DJky?
1: No a on mezi skvělé DJ.
2: Aha.
1: Jo, a producenty.
2: Tak to si udělám teď kus vostudy, teda jestli...
1: Ale neuděláš, to... já si myslím, že to právě dáš levou zadní, jako.
2: Jo, je na
1: bych. Jo, takže ty jsi ready a připravená,
2: viď? Ano.
1: Dobře.
2: A ty doufám také a můžeme jít na to.
1: Už jdeme na to, jo, jako k Šandu. Tak jo. Kdyby náhodou na to Soňa nepřišla, ale já myslím, že by to mělo být úplně v pohodě. Takže kdo je tenhle ten fešák zaklíčovaný, zkrácený?
2: No.
1: No.
2: Počkej. Já, no. Takže, co, no?
1: Jeho umělecké příjmení je jako jeden vzdech vlastně třeba při milostných hrádkách, teda nevím, jestli tvojich, ale no.
2: Seš, ne?
1: Ty seš u toho seš, jo?
2: Už seš?
1: Ježíš, skrať to.
2: No, ne.
1: Jeho jméno je Markus.
2: Markus.
1: Ale umělecky zkráceně.
2: Mark. Mark a...
1: Tohle uděláš možná ty, ale dvě písmena.
2: Mark.
1: No.
2: A.
1: O.
2: O.
1: A.
2: O. Ajajajajaj, skvělej DJ Mark, aho, jo.
1: No, Markou ne.
2: No tak to vůbec nevím.
1: Ježišmarja.
2: Oh, jo, ale...
1: Tears don't lie, Ježišmarja, no, let's to, jako jo.
2: No ale tak to je ale tvoje generace, tohleto.
1: A co jako?
2: No, tak to je
1: pro mě. Já znám filmy s Oldřichem Novým a moje generace to není.
2: No, ale já jsem...
1: Nebuď zabržděná, no, ty odbrzdi
2: ale,
1: si.
2: A co pak ty znáš, ale třeba muziku z 50. let
1: neznáš. No to teda znám,
2: jo,
1: milá
2: zlata. Tak mu řekni teda, co jako tam je. Aha.
1: Ty bláho, tam je krásných, úžasných černobílých kapel. No.
2: Jsi docela rasista, ne? Jsem
1: myslel klipy asi, ne ty,
2: na černobílý kapely.
1: Jsem myslel asi klipy, ne?

0: Sponzorem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: 14 hodina 37 minuta při pátku, taky jsme si nepřipomněli jednu věc a že to, co? Alan je v kalendáři.
1: Je, Alanek, no jo. Takhle se jmenoval pejsek, jeden mý kamarádky.
0: Čověče, ale já teda ve vší úctě k Alanům, ale já to vnímám úplně stejně.
1: Veď, jako taky psí jméno trošku.
0: Že jsem to slýchával,
1: no,
0: jako...
1: Jsme ho zkazili tady v Čechách trošku, jinak jako Alan bylo v podstatě Alan, jako světový jméno.
0: Alan
1: jako,
0: když Delon, že jo, no, on se teda samozřejmě psal s I, že jo.
1: Ano, ano.
0: Ale jako ty bláho, kdo byl víc jak Delon, že jo.
1: No to jo, to je pravda, no.
0: Delon nebo Belmondo?
1: Delon.
0: Delon jako jo, tak to já jsem teda Belmondo. Teď, jo. Že jako beru to, já miluju oba. A hlavně oni vlastně působili jako velký rivalové. A jednu chvíli i byli. Ale oni se respektovali do úplného konce a byli velkými kamarády. Velkými kamarády a vlastně dá se říct, dokavať mohli, tak běhávali stovku spolu.
1: Fakt jo.
0: No, i v tom jako pozdním věku. Prostě, když mohli, tak se sešli v parku a dali si prostě spolu závod na 100 metrů a dělali to dekády svýho života. Což je jako prostě geniální.
1: No to jo, ale máš pravdu, ano, a oni tady mám krásnou jejich fotku už jako ve stáří, kdy jsou oba dva šediví. A teda jako, nevím, no člověče, možná ten Belmondo, co? Nechala bych si říct asi možná, ne?
0: Belmondo, no, mě baví jeho filmy. Já jsem na něm bral to, krásný. Že on všechno vlastně dělal opravdu, téměř všechno, 98%.
1: To
0: dělal,
1: jo, no.
0: Sám žádný kaskadéř.
1: To je pravda, to je pravda, no.
0: To byl, co byl, to byli charismatický fréři.
1: Je to tak.
0: Žádný vydepilovaný prostě trumpetky.
1: No.
0: No tu pojď se mnou.
1: Ano, něco jako Ráďa. Prostě dneska už já, takový se hrodí, no.
0: Já si depiluju jenom chodidla a dlaně, nic jiného.

0: Tak musím říct, Ráďo, že jsem se tady, čověče, trošku jako začetla do takových, řekla bych, rekordů, co se týká lidského těla. To se ti bude určitě líbit, ale ne, nebudeme se bavit samozřejmě o tom, co ty máš rád, jo, zadečky a prsíčka a tak dále, ale budeme se bavit...
1: Bože!
0: Budeme se bavit třeba o nejdelších nechtech. Kolik si myslíš, že by mohly mít nejdelší nechty na světě?
1: Tak... Viděl jsem tady holky kolem, že jo?
0: No.
1: Jsou centiákový, ale já myslím, že nejdelší 3 metry.
0: No, přidej. 8,6 metrů. To já nechápu, jak si s tím třeba... No, víš, ne?
1: No, vím, no.
0: Tak, nejdelší knír.
1: Tyjo, tak to bude srlomenej, že jo? Tak... Tyjo, 2,5 metru.
0: 4,2.
1: Dobře.
0: Nejdelší vlasy.
1: Bude hodně.
0: No.
1: 8 metrů.
0: A-a, 5,62. No nechtěla bych si dělat to. A tohle třeba zaujalo mě, nejdelší jazyk.
1: To tě zaujalo?
0: No je. Tady ho má pán vyplazený. Já musím říct, že teda, kdyby ho na mě vyplazil, tak uteču normálně. Tohle je opravdu.
1: Ale ty kecko, ty
0: no, fakt.
1: Ráno bys mu udělala snídaní.
0: Ale... Ale...
1: tak já nevím, 24 no. centiáků.
0: No tak prostě to... Ty si poblízl hlavu kolem dokola, prostě.
1: No, tak by byl takový venom, ne? Je štěrka.
0: 10,1, ty, prostě.
1: Centiáků?
0: No.
1: Ježišmarja,
0: ty. Počkej, jako od rtů?
1: No jasně, to, co je venku, to, co je venku, no, jasný, to beru, to beru.
0: To jo. No, tak to je docela dost, ne?
1: 10 centiáků, jako jo, no.
0: A třeba nejvyšší člověk na světě?
1: Jakej?
0: Nejvyšší.
1: Nejvyšší?
0: Ty
1: jo, 2 pade.
0: 2,72.
1: Má 2,72.
0: Jo, to by mě zajímalo, která holka s ním bude, jako.
1: Ne, Míša Dinhová.
0: Tak to chudák teda. Víš, co se říká, ne? O takových velkých lidech, co mají velký ruce, velký nohy a tak. No.
1: Vím.
0: Nevím, asi myslím, že by nemohl mít holku 160 cm.
1: Proč by nemohl?
0: Nejsem si jistá, no.
1: No.
0: No, to je malej, velká, víš jak, no.

0: Tady popojíždím asi 10 minut.
1: Děkujeme za info. Já vás vezmu zase do Prahy, tady se boural v ulici Kamenická. Počítejte s komplikacemi a také v Chebu pozor v ulici Pivovarská. Ráďo?
2: Ráďa tady vidí dopravní nehody, a to v Uherském Hradišti. Je to Buchlovická ulice, takže my vám přejeme šťastnou cestu.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu. Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Light Nation, podporuje Radio Kiss.

0: KIS počasí.
1: Dnes je většinou jasná obloha, teploty 27 až 32 stupňů. Zítra čekáme slunečno a horko s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: 4 z 10 motorkářů, kteří zemřou při nehodách, havarují v zatáčkách. V letech 2021 až 2025 tak podle analýzy zemřelo 137 motocyklistů. Pomoc mohou motokurzy a hlavně opatrnost. Stále více Čechů dává přednost několika kratším zahraničním dovoleným před jednou velkou. Poznají tak více míst, načerpají více zážitků. Při více cestách ale musí každou chvíli uzavírat cestovní pojištění. Variantou může být dlouhodobá pojistka, která navíc v takových případech většinou vychází levněji. Z dovolené teď zpátky domů.
2: S letošní návštěvností jsou provozovatelé pražských koupališť velmi spokojeni. Díky dlouhotrvajícímu letnímu počasí je o koupání velký zájem. Pokud bude teplo i na přelomu srpna a září, může jít o rekordní sezónu. Dodejme, že návštěvnost vzrostla například i akvaparku Šutka, který nemá venkovní bazén. Z Prahy 8, Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k hokeji, protože hokejisté Kladna, Litvínova a Brna vyhráli první přípravné zápasy před novou extraligovou sezonou. Kladno porazilo Liberec 1-0, Litvínov Chomutov 3-0 a Brno Jihlavu 3-0. Z dalších týmů uspěli také Třinec, Hradec Králové a Mladá Boleslav. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Páteční odpolední jam v plném proudu a my jdeme na další hodinku.
4: Gigi D'Agostino nebo teď krásná Selena Gomez tady u nás na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: 15 hodin, 10 minut, my budeme zase za chviličku cestovat, protože se Soňou jsme teď objevili jeden moc zajímavý článek a máme takový tušení, že vám udělá i radost do jisté míry to, že jste na tomto místě v tu danou chvíli nebyli. Protože přece jenom, co si budeme, úplně tu danou chvíli to tam nebylo úplně košer.
1: O co jde, tak to se dozvíte tady na Vlnách rádia Kiss už za malou chvíli.
0: No, jeden by se z toho, no, uvidíte.
2: Jump, jump, odpolední jump.

0: Pojďme společně se vydat teď do jednoho letadla, ano. Na jednu, už svým jsem se srovnal,
1: ano.
0: Leteckou linku, odkaď kam vám prozradí Soňa, co se tam přihodilo taky?
1: Je to z Wuhanu do Urumči, prosím, aspekně, kdybyste jezdili někdy z Wuhanu do Urumči.
0: Bacha na jednu věc.
1: Ano, dávejte pozor na to, co vám tam místní letušky a letušákové dají za balíčky, co se týká pití, protože právě 100 cestujících tady na téhleté lince Wuhan Urumča dostali číslo. Představte si švestkový džus, jo? Mm-hmm. A já nevím, jestli víte, jak fungují švestky, ale švestky jsou velmi projímavé. Mm-hmm. A skutečně tady v tomto letadle, protože bylo takový menší letadlo, tak byly pouze dvě toalety. Mm-hmm. No ale samozřejmě ty projímavé účinky se velmi rychle projevily a umíte si představit, jak to tam asi vypadalo. Začaly se tvořit opravdu velké fronty, mm-hmm, a několik cestujících holt odešlo i s hnědými kalhotami.
0: No já právě přemýšlím nad tím, jestli tak třeba v bankách, různých spořitelnách a takovýchhlech pojišťovnách a různých takovýchhlech ústavech i u lékaře fungují takový ty pořadový čísla.
1: Mm-hmm.
0: Kdo tady měl asi přednost?
1: No, tak ty prostě asi...
0: Hnědý už ne.
1: Ne, ty už... Ne. Ty už byly asi podle mě posazeni do
0: tak
1: nějakého zavazadla.
0: Tak nemusíte pospíchat, takže pojďte vy.
1: Ano, ano, přesně. No, nepříjemné, nepříjemné.
0: Švestkový džus, bacha na to.
2: Radek Hrdina a

0: Rádio Kiss. Hrajeme největší letní hity.
1: Letní hity.
2: Be happy.
3: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Kiss Active Weekend.

odvysíláme. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: 7-7, takže tento týden máme samozřejmě zdárně za sebou, to znamená, že máme dobojováno. Hlavně vy jste si, nechci říct vylosovali, ale vyházeli samozřejmě hromadu peněz. A úplně přesně to nemám spočítáno. Za malou chvíli se otočíme za dnešním ránem, kdy jsme to zavírali, co se týče tohoto pracovního týdne. No a to byl Milan. No a vám už jenom samozřejmě připomínáme, že hned po víkendu nechceme předbíhat, jo, zase to nemusí utíkat úplně tak jako rychle, ale kdyby náhodou, jo, v 7 ráno, v pondělí jste byli zhůru, tak v 7 ráno se to vždycky děje, a to až do konce roku 2026. Kostka, co padne, to se násobí tisícem, to znamená trojka, 3000, šestka, 6000, ale pokud je tam šestka, je to o 1000 bonusový víc.
2: Takže my budeme držet palce a vy koukejte volat jako steklí zase v pondělí samozřejmě. No a podíváme se mezi tím taky na Milana.
3: No. Jdeme na to. Je to přesně ve středu, to znamená, že na hrací kostce padla trojka, vyhráváš 3000. Super.
1: No, tady jsem Patrik malinko přeřek, že jo. Říká, bylo to ve středu, ale je to pátek, prosím vás. Aby se si nemysleli, že vám pouštíme středeční záznam.
2: Jo? On si myslel, že to je ve středu,
1: tak postka. Tak on je mladý, jako... ještě pár týdnů je prostě jenatej a to taky nevyskákaný kozlik naš rádiový.
2: Je to
1: tak,
2: roj,
1: takže
2: to
1: pondělí v 7 ráno, držíme palce.
2: Tvoj, tvoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Tak to byla Miley Cyrus, taky součást odpoledního jumpu. Zdraví vás Soňa a Radek. No a Ráďo, já jsem tady našla teďkon takovou krásnou věc, jo, že fanoušci Harryho Pottera, a že jich teda má, to si budeme povídat.
1: Počkej, teď on je nějaká výstava v Praze, ale to už jsme tady říkali.
0: No vidíš to, ne,
1: to není ono.
0: To není ono.
1: Dobře.
0: Jo, tak že jeho fanoušci změnili trasu projektu, který bude stát 500 milionů dolarů, nebo takhle, stál by 500 milionů dolarů.
1: To je docela dost.
0: Obrovský projekt, jo, tam budou stavit nějaký v podstatě, ano, město, nebo co to bude. No tak bude stát 600 milionů dolarů minimálně, pač kvůli ochraně dobyho hrobu. Tyhle ty fanoušci prostě si vydobili to, že skutečně ta cesta bude muset jít někudy jinudy,
1: počkej,
0: prostě počkej, ten projekt.
1: Počkej, vezmeme to trošku od jinutého.
0: Ano.
1: Doby.
0: Ano.
1: Je ten ponožkový no, King,
0: ano. Fuska King, přesně.
1: Je to on, ne? Takový ten rozsamilý skřítek, že když umřel, ponožku, tak i já ano, jsem teda ano, měl ano. Slzu na krajíčku.
0: Ano.
1: Takový Rostomilouš.
0: No.
1: A jednou počkej, si mě označil, smyšlená, ale postavená.
0: Když mi dělali ty vlasy, víš, tak pamatuješ, jak
1: tak vy máte podobný rypáky, ale prostě...
0: Trošku musím ti dát za pravdu, ano, skutečně.
1: Ale počkej, to je smyšlená postava.
0: Ano, ano, tak kvůli ochraně, on má někde hrob, jo?
1: Nějaký imaginární, ano, jakoby, imaginár, no,
0: jakoby, ano.
1: Na té no pláži, nebo co to je,
0: ty jeho fanoušci skutečně ten celý tenhle ten v podstatě projekt odklonili, aby zkrátka tam ten hrob mohl být dál, jo? A tak jsem si říkala, hned jsem viděla takovou malou naději, protože ano. Já jsem si dozvěděla, že vedle mého domu uh-huh. budou stavět jakýsi obří panelák, hned dva.
1: Je pravda, Magda, Sonja mi to promiň, včera ukazovala,
0: ano, hned dva paneláky, takže já budu úplně celá ve stínu, jo? Budu tam mít prostě nějaký osmi patráky nebo kolik, no hrůza děs. Tak jsem si říkala, že hele, něco existuje, jo?
1: Olga, bych to nenechával náhodě, já bych tam prostě nejenom jeden hrob jako na zahradě, já bych tam udělal třeba dva, tři
0: hrobečky, víš, nějaký
1: hrobečky.
0: Takovýhle prostě...
1: Ale já ne tak dobře, tak tady
0: koho
1: doby,
0: tam mohli
1: jo, tak něco jako doby, opravdu, jako kdo by trufnul dobyho.
0: No, třeba, já nevím.
1: Třeba.
0: Křemílek a Vochomůrka.
1: To je, vidíš, už máš hned dva.
0: Co?
1: Když jsme šetřili, tak půjdou do jedný.
0: No právě.
1: No, dobře.
0: Koho bychom tam mohli dát ještě? Rákosníček.
1: Dobře, to je furt Bohdalka,
0: no,
1: to je
0: pravda,
1: už morbidní. Hele, a takže...
0: Tak co to?
1: Z politiku nic, to, no, to vůbec se mi jako nezajímalo.
0: To by mi tam ještě hodili nějaký...
1: Ježišmarja, no. Co ještě jako... Krteček.
0: Ježiša, krteček. Toho tam mám, ten už tam bydlí.
1: No, tak vidíš, no. Tak to na něj hoď. Hoď tam normálně malý autíčko vedle té krtiny.
0: Aha.
1: Hoď tam ty kalhotky na
0: ano.
1: šňůru.
0: Ano.
1: Jako ne tvoje, ale jo, víš, co myslím, ty modrý, ne?
0: No jasně.
1: A řekni, že tam normálně bydlí.
0: No to je skvělý nápad.
1: A já ti říkám, Češi se za tebe postavím.
0: Já doufám.
1: Ty blaho,
0: já
1: a je
0: doufám.
1: To.
0: Ty, kysáci, slyšíte, jo? Díky.
1: Nemaj zač.
0: Díky.
2: Radek Hrdina a Soňa Eder.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Velké kolony při pátku se nám tvoří a dělají a my vám prozradíme skrz vás a náš éter tady, kde se to tak děje.
2: Velká kolona ze Svitav, směr Moravská Třebová, jsem právě u Hřebeckého tunelu a stojím v tunelu. Bacha na to, jestli můžete obejít to

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Kiss počasí.
5: Dnes je většinou jasná obloha, teploty 27 až 32 stupňů. Zítra čekáme slunečno a horko s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. Službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění lidé zneužívají pro banality. Objevily se i návrhy na její spoplatnění, podobně jako návštěvy pohotovosti. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už 12 ze 16 německých spolkových zemí. Je mezi nimi i Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý český soused, spolková země Sasko, naopak odmítlo zákaz pozastavit. K opatření, které potrvá nejméně do konce srpna, přistoupily zemské vlády kvůli nízkému stavu hladiny

0: plavných řek. Teď se vrátíme zpátky domů.
1: Vedra zasahují i do českých soudních síní. Ústečtí soudci kvůli vysokým teplotám uvolňují pravidla oblékání a advokátům dovolují odložit saka. Povolené je také pití během jednání. Problémem jsou hlavně malé místnosti bez klimatizace, což by se mělo na přelomu příštího a přespříštího roku změnit. Z Ústí Lucie Sinková.
0: Sport. Ve fotbale se rozdávaly pokuty. Fotbalová Sparta dostala za výtržnosti fanoušků při utkání se Zlínem pokutu 160 tisíc korun. Ostrava zaplatí 120 tisíc. Krčík pak dostal za zákrok v Teplicích na Zlatohlávka trest na 4 soutěžní zápasy. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
2: Koukáme tady na hodiny a vy to stejně tak jako my víte dobře. Druhá polovina je na startu od planního jumpu.
3: Začneme to headwayem.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Co si budeme? Každý zaměstnání povolení má svý úskalí, že jo? No, taková policie České republiky, anebo možná i samozřejmě městští strážníci, to znamená městská policie, sem tam narazí na nějakou tu kuriozitku, na takový ten lehkej bizár.
1: Ano.
0: Něco podobného, nebo podobného, bizárnějšího, ale ne úplně absurdního, i když možná to absurdní je. Takový případ řešili vlastně týden dozadu nad ránem policisté v Jindřichově Hradce. Reagovali totiž na tísňové volání, respektive SMS, jo?
1: No.
0: O zraněné osoby, protože některý mobily a některý třeba auta a takovýhle chytřejší zařízení už umějí vyslat, když jsi třeba paralizovaná, nebo
1: ano.
0: To zařízení si myslí,
1: ano.
0: Že prostě je něco špatně.
1: Důchodci mají takové tlačítko.
0: Je i dokázáno, prokázáno, že v mnoha případech už
1: zachránilo
0: život.
1: Ano, je to tak?
0: Takže jako určitě bych to neodsuzoval. No ale i tady může tahle technika malinko šlápnout vedle. Jo, tady spíš zachraňovala technika sama sebe.
1: Ale.
0: No.
1: Je to.
0: Protože mobilní telefon vyslal zprávu o pomoc, jako, jo, ano. Přejte mi pomoc. Protože ženě spadl do hrnku s čajem.
1: Je to...
0: Mobil na nic nečekal a vyslal okamžitě signál, přejte mi pomoc.
1: Nekecej.
0: Přijeli.
1: Fakt, jo. No, a ježiš. Vytáhli ho teda, nebo jak to dopadlo?
0: No, ona ho vytáhla hned, ale nevěděla, jo. Že to odešlo. Je, jo, prostě. No, a oni přijeli a tam je znění té SMSky. Prosím, pomozte mi.
1: Topím
0: osoba
1: se.
0: Zraněna jedna.
1: Jo, takhle.
0: Takže vlastně, už je asi přednadsvakaný, no, koukala jak z jara, co to, až Petrve jako se zjistilo, že vlastně jaký to spadlo do čaje, tak okamžitě to reagovalo, ona sice taky, ale bohužel, už tam byli.
1: Hustý.
0: Ale bylo to už mě mít. Jump! Odpolední Jump! Kiss!

0: soutěžte právě teď s rádiem KISS a českým výrobcem školních potřeb Centropen.
1: Volejte studio
0: 210 323 323.

0: Dávají školní potřeby na celý rok.
1: Juhu! Ano, přátelé, je to tak a my tady pro vás máme samozřejmě voucher v hodnotě několika tisíc korun, nebo spíš balíček, řekla bych, v několika tisíc korun, a vy se můžete podívat už na našich stránkách www.kiss.cz, co v tom balíčku všechno najdete, a pakli, že byste ho chtěli získat pro své dítko, anebo nás možná poslouchá nějaký ten školák, no tak je třeba zavolat, když v našem vysílání uslyšíte výherní signál, a ten mám pocit, rádio padl před malou chvilkou.
2: Je to tak, padl a my máme už někoho na drátě. Haló, haló, čau, ahoj.
3: Ahoj, tady Petra.
2: Ahoj, Peťo, prosím tě, odkud telefonuješ?
3: Volám z Těšan.
2: Těšany, takže to je nějaký větší
3: město.
2: Brno venkov. Děkujeme, takže Brno venkov, zástupkyně Peťa. Co nějaké dítko u tebe doma v domácnosti je?
3: Ano, půjde do 8. třídy.
2: Jo,
1: se bude hodit.
2: To dostal dál než já. Takže, Peťo, prosím tě, my ti položíme otázku, budeš tam mít A, B, C, jo, možnosti, a pokud se ti zadaří, tak balíček v hodnotě 3000 korun od Centropenu bude tvůj, potažmo tvého dítka.
1: Ano, tak. Takže, prosím tě, Peťo, kolik si myslíš, že Radek váží kilo? Za A. Je to hroch, za B.
2: Mini hroch?
1: Jako mini hroch a za
2: C. Pojďme zpátky k soutěži, takže jsi připravená?
3: Ano.
2: Jdem na to. Péťo, jak dlouho mohou dětské fixy Just Perfect vydržet bez chránítka, aniž by vyschly? Za A 24 hodin, za B až 14 dní, nebo za C až 100 dní? No, když nezavřeš tu fixku, veď to známe všichni, že?
3: 60 dní.
2: 60 dní to by bylo za D, to tady nemáme,
1: ano.
2: Ale líbí se mi tvá jako kreativita.
1: Takže ještě jednou.
2: Takže za A.
3: 100 dní dáme.
2: 100 dní. Až 100 dní. Jo, to by se mi hodilo, čeveče, bez chránítka.
1: 100 dní.
2: 100 dní. Milá Péťo, je to naprosto tak, skutečně. Dětské fixy Just Perfect vydrží skutečně bez chránítka až 100 dní, což teda je velká pecka.
1: To teda jo.
2: Protože za mě, když toho nechala hodinku dvě, a tak to bylo prostě to. Peťo, nicméně velká gratulace. Máš balíček od Centropenu v hodnotě 3000 korun. Vydrž nám na drátě. Blahopřejeme.
3: Ahoj.
1: I tobě.
2: Ahoj. Tak, dopadlo to dobře, tady máme tuhle tu soutěž zdárně za sebou, a vy taky nezapomeňte, kouknout se na třeba webové stránky Centropenu, aby jste si třeba dokoupili
1: výbavu,
2: to, co
1: ano,
2: máte. Jo? A to samozřejmě nejenom děcka, ale pro všechny.
1: Dospěláci, přesně tak.
2: Takže, přátelé, Centropen.
1: Končíme, tada.
2: Je dobojováno.
1: Zase někde příště.
4: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kisem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: 9 minut, samozřejmě přátelé, je tady víkend, respektive na svém startu a Soňa má nějaký plány určitě.
1: Co no tak pojedeš? Samozřejmě.
0: No, tak pojď se nám pochlubit.
1: Ano, já hned zítra, prosím, jedu do Praseku, ano. A tam bude letní parket, takže koukejte všichni dorazit a bude to velikánský a bude to mejdan jako blázen, nebudu tam sama, bude tam se mnou i kolega Honza Prucha a taky náš DJ Basslicker. Takže těšíme se na vás moc. A co ty? Co budeš mít v plánu?
0: Já mám volno.
1: Ty máš volno.
0: Já mám volno. Nějak jsem najednou koukal do diáře, říkám, jako vážně?
1: No.
0: Takže je to tak.
1: Jako zužitkuješ?
0: Zužitku tak, že pojedu tady na Probošťák, vedle Prahy, kousíček vedle Starý Boleslavy, respektive. A tam je samozřejmě...
1: Balit holky.
0: Wake, oh, ježiš, v mém věku. Tam je wakeboarding.
1: Jo, takhle, takže holky budou balit tebe, až se zlomíš tam někde.
0: Až si rozbiju držku, jak je po balení, což bude při první jízdě.
1: No, ale tak to oni mají rádi zase.
0: Na tom kdysi jako stál, ale lehce a... Takových 5 let určitě ne.
1: No, jsi odvážný, tak já doufám, že v pondělí tě uslyšíme féteru, jo? Že...
0: No nemá být vedro, tak prostě kde ho strávit, že jo? No tak u vody, že jo? No, přátel,
1: no jo, no,
0: vody.
1: Jako jo? Dobrý nápad, proč ne?
0: No a jaký no, sakty víkend, to znamená,
1: to
0: že
1: no,
0: zítra v 7 ráno, v neděli v 7 ráno, až do večera samozřejmě, kdy tady budou naši kolegové, jak my říkáme, víkendoví jezdci, tak to prostě je i čas pro vás, kdy můžete si zpromovat cokoliv tam u vás.
1: Je to tak, a nebo třeba jenom prostě poradit kysákům, na jakou akci se chystáte, nebo co se kde děje a dát takový tip ostatním kysákům, kteří budou taky ladit.
0: Stále je to v plném proudu, festiáky, poutě, různý koupání, prostě letní divadla, divadelní scény, letní parkety, prostě je toho mnoho, tak taky nezapomeňte, ale prosím vás, posílejte to až zítra v 7 ráno.
1: Ano.
0: Ne teď.
1: Ano. Těšíme se na to.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: My vás zase budeme teď malinko inspirovat, protože jsou prázdniny v plném proudu, je dost možný, že třeba ještě váháte. No a pro mnohé z vás, stejně jako třeba pro mě, nebo za mě budu mluvit, je auto v mnoha evropských destinacích tím nejpraktičtějším dopravním prostředkem. Hmm. To znamená, že sice někam přiletíte, no ale pak buď půjčovna, nebo teda se pohybovat nějak jinak, ale teď auto.
1: Ano.
0: Takže když máte vozidlo, buď zapůjčené nebo vlastní, tak my vám prozradíme teď nejlepší evropské ostrovní vlastně takový poznávání autem. Mm. Jo? Nebo místa, kde teda jako opravdu je to nejlepší, když si vezmete káru,
1: ano,
0: a začnete jezdit zprava doleva a je to tam prostě proto velmi dobře uspůsobené. Takže v žebříčku 10 nejlepších evropských ostrovů pro poznávání autem jasně vítězí, nebudem to napínat, a to Španělsko.
1: Fakt?
0: No ale Španělsko, že jo, tak jako si řeknete ostrov, dobře. Pojďme si to trošičku rozvést. První dvě příčky obsadili Tenerife a Gran Canaria. Třetí skončila portugalská Madeira. No takže prostě dvě španělský vlajky na čele a jedna portugalská sousedící hned na třetím místě. No, tohle je jako dobrý. Já jsem dokonce bych typoval, že Madeira jako vyhraje.
1: Mm.
0: Ale neznám Tenerife.
1: Tak tam jsem nebyla na Tenerife, jo, a tam jsem byla a tam se opravdu jezdí dobře.
0: Jo.
1: Tam je to v podstatě jako u nás, jako, tam je to dobrý.
0: Jakože to je prostě fajn.
1: Tam jsem se nebála, tam jsem jezdila. Mm. Já nesnáším takový ty země, kde se jezdí opravdu naopak. Třeba když jsem byla na Maltě měsíc, tak tam se jezdí vlastně na druhé straně.
0: Na druhé
1: a tam
0: straně.
1: Já se prostě netroufnu. Mm. Já se netroufnu, protože já bych furt jezdila v protisměru, já jsem o tom přesvědčena.
0: Je teda pravda, že s tímhle mám taky problém, nikdy jsem to neskoušel řídit.
1: Mm, radši.
0: Protože jsem byl u kamaráda Tomáše, on hrá ve Skotsku a on mě vozil tam, kde mě vozit měl, to znamená, že vlastně na druhý,
1: ano,
0: no já
1: ano.
0: Jsem furt, já jsem ho prošlapal tam to
1: důlek,
0: protože jsem furt brzdil, protože jsem furt viděl, že do nás někdo jde, ty jo. Ne, ty je takový nepříjemný, než si zvykneš samozřejmě.
1: Přesně.
0: Takže kdybyste ale chtěli cestovat, tak podle žebříčku těch nejlepších, první místo Tenerife a Gran Canaria autem, anebo portugalská Madeira. Tak ale nejlepší je tam
1: cestu
0: přeletět a zapůjčit se auto už tam. Šťastnou cestu!

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bouralo se bouralo a boule tam byly taky možná. A my vám teď řekneme, kde, přátelé. Tak prosím vás pěkně, pokud jste v Liberci, dávejte bacha na ulici Ještěcká. Tam došlo k dopravní nehodě a to před malou chvíli. Potom také Jablonec nad Nisou, tento okres v obci Smržovka, ulice Hlavní a také v Komenského v Kopřivnici. Ty tam máš co?
2: Mám tady přímo Hradec Králové, také čerstvá dopravní nehoda, bouralo se na ulici, v ulici chce tedy Bratří Štefanů, takže opatrně, klídek poda, šťastnou cestu.

0: s Vikrem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
5: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Dnes je většinou jasná obloha, teploty 27 až 32 stupňů. Zítra čekáme slunečno a horko s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Lidí v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo 589 700. Meziročně jich tak bylo zhruba o 17 300 méně, tedy o necelá 3%. Oddlužovalo se 89 200 osob. V souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského letoviska Omiš bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně 300 českých občanů. Chorvatští hasiči od dnešní noci zasahují proti rozsáhlému požáru. Z místa muselo podle místních úřadů utéct asi 1000 lidí. Teď se vrátíme zpátky domů.
8: Liberecký kraj pokročil v přípravě na opravu horského hotelu a vysílače Ještěd. Najal odbornou firmu, která posoudí stav vnějšího pláště budovy. Podle posudku pak bude jasné, zda bude nutná jeho kompletní výměna nebo postačí dílčí oprava. Výsledek bude důležitý i pro české radiokomunikace. Z Ještědu Lucie Sinková.
6: Sport.
7: Mezinárodní cyklistický závod dnes omezil dopravu na Mladoboleslavsku, Českolipsku a Liberecku. Start druhé etapy Czech Tour 2026 byl v Mladé Boleslavi ve 12 hodin a 40 minut. Do cíle na Ještědu u horské chaty Ještědka v Liberci by cyklisté měli dojet právě v těchto chvílích. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
9: Rádio, no ono to běží jako voda, podívej se, poslední hodinka jumpu před námi.
10: Je to tak, ještě 60 minut, Soňa a Radek, hezký podvečer.
11: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.

0: Víte, že
1: poprvé za 70 let byl do volné přírody v Kazachstánu vypuštěný tygr.
2: Od Carlose Vemovi.
1: Přesně, jak to víš.
2: Nevím.
1: No.
2: No ne, tak jako co
1: a
2: jako...
1: umřel hned druhý den, pač měl hlad. Ne, samozřejmě, že ne. To byl přímo pěstovaný tygr, nebo zachráněný tygr, který prostě...
2: Takže on tam 70 let prostě chudák už chyběl.
1: Ne, pro boha, tomu nebylo tolik. Jažiš, on to zase celý zkazí, ten vstup. Ne, prosím tě, poprvé za 70 let se povedlo toho tygra zkrátka odchovat jinde a vrátit ho do volné přírody.
2: No, teď to říkám, že tam 70 let jako chyběl. Ale ne ten jeden.
1: No, ne ten jeden tygr.
2: No, jakože prostě bokem někde.
1: Ano, ano.
2: A teď ho tam vrátili a budou doufat, že se to zase obnoví.
1: Ne doufat, ono se to obnovilo právě.
2: Už jo.
1: Že se to jako podařilo, chápeš?
2: S kozou.
1: Ježiši, prosím vás, tak já nevím.
2: Kozo tohle, tygr.
1: Co to je tohle za materiál?
2: No ne, ale jako
1: vyměnit.
2: Dokážeš si představit kozo tygra?
1: Jo, a ještě by tě...
2: A měl by ty rušky, ne? No a dával by kozí mlíčko. Já si to představil, to je hrozný paskvil. Tak Kazachstánu samozřejmě držíme palce, ať tygrokoza.
1: To byla důležitá informace, víc říct našim posluchačům.
2: Ne, Kazachstán si myslím, že každý jezdí do Kazachstánu.
1: Právě na dovolenou.
2: Takže děkujeme, Soni. Jump. Odpolední Jump.

0: Máme 17 hodin, 17 minut, to znamená, že už ani ne 3 čtvrtě hodiny, kdy můžete soutěžit, a to jenom pouze a jenom na Facebooku Rádia Kiss, protože přátelé, tam je soutěž o jeden z 5 voucherů do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích, a to na sportovní vybavení nebo pronájem hřišť. A to se může jako hodit, protože léto stále nekončí, naopak, bude to zase prý gradovat.
1: Je to tak, přátelé, takže neváhejte, běžte mrknout na náš Facebook kysácký, protože už zbývá kolik? 40 něco minut a potom už budeme vyhodnocovat a někdo z vás bude mít třeba štěstí. Stačí jeden jediný koment a můžete vyhrát zmiňované.
0: 18. hodina je za malou chvíli, my vám přejeme hodně štěstí ještě jednou. Opravdu Facebook Rádia Kiss, jeden z 5 voucherů, a to do 6 areálu Vltava v Českých Budějovicích. Hodně štěstí.
2: Odpolední jump od 2 do 6.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: zdraví, baby. Branky Body Jam na Rádiu Kiss.
1: Tak možná jste zaznamenali, možná ne, my vám to ale připomeneme. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy podlehly ve čtvrtfinále mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách favorizovaným Nizozemkám 13-21 a 9-21 a jako nejlepší český tým obsadili v Polsku dělené páté místo. Bohužel,
2: no, na Evropě. No, tak co se dá?
1: Nedá.
2: Příště to bude třeba lepší.
1: Jaká seš ty vůbec jako beach?
2: Skvělá,
1: beach
2: skvělá.
1: Volejbalistka.
2: Jo takhle, volejbalistka.
1: Volejbalistka.
2: Já beach jsem, ale volejbalistka
1: ne,
2: moc ne.
1: Ne, právě, no. Jakože vůbec?
2: No, nechty, víš, au.
1: No, nohtičky.
2: No, to no, se zlomí to, vždycky, to je au. Nesnášela jsem ten spod, jsme měli na devíce ještě na základce.
1: Jste měli na devíce beach volejbal, jo?
2: No, jasně.
1: Nebo jenom volejbal?
2: No, tak to je jedno, tak je tam písek.
1: No, to teda
2: není,
1: jedno
2: to,
1: není.
2: Ono,
1: už jsi skočila někdy rybičku na palubovce a rybičku na tom písku?
2: Jo, skočila.
1: No, a to je proto takhle vypadáš jako mops.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: 17. hodina, 42. minuta při pátku, kdy Alan slaví svátek, my mu přejeme všechno nejvíc nejlepší, se přišli rozloučit, ale tak nějak s předstihem už je tady připravený Martin Hovorka, ahoj.
1: Já jsem si z dovolené, ten hlas ještě, víš, to pořád to ještě
0: nenáskočil zpátky. Klimošky nebo co?
1: Přesně tak, klimošky. Já jsem tady a těším se moc na posluchače.
2: No je.
0: Ty jsi byl, pojďme to probrat, protože ty jsi velkým fanouškem, že jo, s Kateřinou, přítelkyní. A vlastně
2: Robbieho Williamse.
1: Tak.
0: A byli jste teď na Slovensku.
1: Na Slovensku už jsme viděli, dohromady jsme počítali, děláme si čárečky poctivě.
0: No a kolik?
1: Po sedmé.
0: Sedmý koncert Robbieho Williamse. Koncert.
1: Přitom ta jeho poslední tour se jmenuje Brit Pop Tour. A to jsme viděli po třetí, člověče. A je zajímavý sledovat, jak se ty rozdíly. Koncerty, ty rozdíly, jak vymění jednu písničku za druhou, tu přesune, tam tu dá na závěr, na začátek.
0: A tohle je zajímavý, protože vlastně je to hodinka naspátek, když jsem si čet oficiální článek, že Robbie Williams přiznal, že je autista. A ty to mají, no je to teďko čerstvá zpráva, ale přímo od něj.
1: Faktem je, že ten koncerty jsou pintlich stejný, no. On i ty repliky, on tam má teda čtecí zařízení, takže on to má napsaný podle mě ty vstupy a všechno mezi písničkama.
0: Což ale jako zase
1: ale odsejpá to, má to jako swing. Takže jsme byli, viděli jsme ho a užili jsme si v Bratislavě koncert a pak to jsme byli v Tatrách. Víš, krásně jako Slovensko jsme
0: si dali. To mám rád, ty máš rád hory, já taky se jdu projít.
1: Člověče, ale byli jsme na takový túře, nechal jsem si, my jsme byli na jedný túře jeden den, v Malé Fatře. Aha. Říkám, nějaká takováhle podobná túra druhý den by se hodila, tak jsem se poradil s chatem GPT, tak jsem napsal parametry a vyplivilo mi to tip na super další túru podobného jako ražení. Člověče, přišli jsme tam, ještě jako, že jsme se trošku pomohli lanovkou do určitý vešky a teď to jako začalo a tam se šlo po šutrech, po kamenech, fakt jako nahoru. Já jsem říkal, to není extrém. Ale to samý, extrém. Uh-huh. A já jsem šel v teniskách. Dokonce i chat GPT mi napsal, to zvládnete v teniskách, to je v pohodě.
2: Člověče,
1: a v tu chvíli mi došlo, že to jsou přesně ty tury, ty terény v těch Tatrách, odkud padají ty český turisti, v těch žabkách a říkám, to je přesně ono. A já jsem se člověče, ale takhle jsem se nikdy nebál.
2: Takhle, ale mohl jsi ještě mít třeba sandále s ponožkama, buď rád za ty kecky.
1: Měl jsem kroksy s tkaničkama.
2: Ježiš, aha, tak to není, to nejsme daleko od pravdy.
0: My vám tady Martina necháváme samozřejmě.
1: Hele, ale živej a zdrav.
0: Zaplať pánu, tuj. No a my se Seňou mažeme na víkend.
2: Tadá, je to tak, od pondělí už zase Ráďa a Máďa, no a my zase ve čtvrtek, protože to bude noční show.
0: A kde hrají zítra?
2: Zítra, prosím vás, Prasek, je to velký mejdan, ano, s moderátory Rádia Kiss, Bassliker, Průcha, já, Mr. V, no bude to veliký.
0: Kde hraješ, Marťa, ty?
1: Já mám volničku.
0: Ty máš volno stejně jako a mějte krásný víkend.
2: Jo, tak vy budete spolu nakonec.
0: Co ti do toho?
1: My si dáme grilování.
0: Ale dost, jdeme.
2: Počkej.
0: Hezký víkend. Ahoj. Radek Hrdina.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Hezký večer, bezmála 18. hodina, pojďme na silnice, je to samá kolona. Dálnice D1 hlásí první štrudl hned od 16. kilometru, stojí se hned za sjezdem na Velké Popovice až k mostu Šmejkalka. Tady to zdržení je zhruba na 20 minut. Pokud se nacházíte na dálnici D1 před Brnem, tak v koloně budete stát už od 182. kilometru až ke sjezdu na dálnici D2. Tady to vypadá zhruba na půl hodiny. Pokud vás čeká cesta od dálnice D1 na Benešov, tak kolona od Mrače k Benešovu a pak si postojíte na výjezdu z Prahy po dálnici D10 a to od prvního po 9. kilometr, to je skoro až k Brandýsu nad Labem. Tady je štrůdl zhruba tak na 25 minutek. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ale my se budeme...

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: Dnes je většinou jasná obloha, teploty 27 až 32 stupňů. Zítra čekáme slunečno a horko s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Buďte opatrní, protože riziko vzniku a šíření požáru kvůli suchu a horku nově platí pro celé Česko. Meteorologové varují, že nebezpečí dál zvýší rostoucí teploty a místy i silnější vítr. Výstraha platí do odvolání. Švédský parlament schválil snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Zákon vstoupí v platnost 10. září. Důvodem změny jsou zločiny místních gangů, které často rekrutují i děti. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Přestavba Smíchovského nádraží vstoupila do další fáze. Ta ale přinesla výluku jedné z kolejí mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita má vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobsluhují a některé spoje nejedou vůbec. Cestujícím jsou na nádraží k dispozici koordinátoři. Projekt bude dokončen v roce 2028.
0: Sport.
1: Tady je pozvánka na víkend, alespoň co se týče sportu. Hned 3 zápasy mají výkop v sobotu v 17 hodin. Pardubice přivítají Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu Olomouc a trápící se Sparta doma na Letné hostí neporažené Teplice. Od 20 hodin pak bude o první výhru v sezóně usilovat Plzeň doma proti Zlínu. V neděli v 15 hodin dojde na čistě moravský souboj mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno. Ve 20 hodin se vedoucí Slavia představí v Liberci. Utkání Bohemians Jablonec a Zbrojovka Brno Hradec Králové byly odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomáši, děkujeme za čerstvé zprávy. Hezký večer, já jsem Martin Hovorka a provedu vás tím dnešním hudebním speciálem, kterým je Best of Millennium. Jdeme na to. Millennium.

0: Pěkný dobrý večer, odstartovali jsme Best of Millennium. A Millennium, tak to je doba, kdy jsme přešli od CDček přes MP3 přehrávače až k muzice v telefonech, kde je hudba dodnes k mání na to jedno kliknutí. No a když se řekne třeba takový král digitální taneční hudby, tak většina z nás si představí Davida Guettu. No ale představte si, že v roce 2010 byla Kaskáda historicky druhým nejstahovanějším interpretem v kategorii taneční hudby na světě, právě hned za Davidem Guettou. Tahle německá parta prostě ve své době válcovala celý internet a my jsme jí tu měli, Kaskádu, s písničkou Pyromania hned po 18. hodině. Co nás čeká dál? Outlandish, No Angels nebo Rasmus, to je další muzika, další hity milénia, které nás prostě bavily po roce 2000. A já vám je budu hrát. Jsem Martin Hovorka a jsem tu s vámi na KISu. Hezký večer.
1: Best of Millennium na KISu.

Pátek večer si tu u nás na Kisu hrajeme největší hity milénia, největší hity, co nás bavily po roce 2000. A po hitu Aisha od Outlandish mám tady pro vás takovou hudební hádanku, schválně rok 2012 a písnička, která nás nakazila takovým podivným tělocvikem. Ten autor té skladby v saku a slunečních brýlích nás naučil skákat na neviditelném koni a točil pomyslným lasem nad hlavou. Tak schválně věděli byste, o jakou pecku se jedná. No jistě, je to Gangnam Style od rapera jihokorejce jménem Psy. A dokonce tady ta písnička před pár týdny dosáhla historického milníku, když na platformě YouTube tady ten videoklip překonal k té písni hranici 6 miliard zhlédnutí. A stal se tak vůbec prvním videoklipem v historii, kterému se podařilo tuto magickou metu pokořit. Wow, Gangnam Style. A samozřejmě Psy to oslavil, a to během svého aktuálního turné, které se jmenuje Summer Swag 2026, a na pódium nastoupil v původním modrém saku z roku 2012 a zatančil svou ikonickou koňskou choreografii. Tak věřím, že jsem vás dostatečně naladil, tak si pojďme v našem dnešním Best of Millennium dát Gangnam Style. Právě teď na Kisu.

Ladíte Radio Kiss, tak jsem si dneska zaspomínal, jaké to bylo, když my jsme měli prázdniny jako děti, jako pubertáci. Já jsem vylezl u nás doma na balkon, koukám do toho vnitrobloku tam a ta malá holčička, čekaj, jak ona se jmenovala, Verča, nějak tak na ní volali. Každopádně tady ta malá holčička pískala dvěma malým klukům zápas. Pětiletý kluci. Normálně pěsti, facky, rány do břicha a říkám, čověče, už aby skončili prázdniny, oni fakt v těch šesti letech už nevědí, co by. Normálně, už aby šli do té školy. Parchanti. No a já jsem si říkal v tu dobu, jaký by to bylo, kdyby mezi sebou bojovali dva hity milénia. Tak dáme takový hudební souboj za malý moment dvou hitů milénia, takovou battle, millennium battle. Budete vybírat z dvou hitů ten jeden, který vás bude víc bavit a ten vám zahraju. Tak si na to počkejte, už po půl sedmé na Kissu.

0: To jsou Gorillaz a věřím, že i tahle muzika vás bavila hnedka po roce 2000, proto si hrajeme v našem hudebním speciálu, který vysíláme v pátek večer na KISSu. Tohle byly Gorillaz a 19-2000 v Best of Millennium. A já jsem sliboval souboj dvou hitů a nebude jeden, ale budou rovnou čtyři. V každé hodině budeme bojovat, respektive dvě písničky budou proti sobě bojovat a vy budete vybírat tu, která bude vašemu srdci nejbližší. Takže jdu vám představit první hudební dvojici dnešního večera. Tak přátelé, tady je Akon, to je ten, který dokonce objevil zpěvačku Lady Gaga a já nabízím jeho písničku Dangerous. Číslo dvě, tak to je, přátelé, frontman a mozek kapely Black Eyed Peas, vizionářský producent světových hitů Will.i.am. On dokonce, vemte si to, že navrhuje vlastní elektroniku a investuje do umělé inteligence svoje vlastní peníze. Takže přátelé, koho si dáme? Dáme si Akona nebo si dáme Will.i.ama? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss a prvních pět vašich zpráv rozhodne o tom, jakým dalším směrem se bude ubírat náš dnešní večerní playlist.
1: Millennium. A Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: 7:45, my vás tu ladíme muzikou, která nás bavila před, řekněme, 25 lety. Tohle je Best of Millennium na Kissu a posloucháme muziku od I.I.O. Song Rapture. No a přátelé, teď trošku drama, teď trošku napětí v našem vysílání, protože jdeme vyhodnotit, jak dopadla dnešní první hudební bitva. První souboj hitů. Přátelé, jsem se rozhodl, že dneska budu mezi sebou tady bojovat písničky. V každé hodině jedna battle, jedna bitva. Tentokrát si to mezi sebou rozdali Akon a Will.i.am. No a dle vašich zpráv, za malý moment bude jasno, jestli budeme hrát Akona nebo Will.i.am. Jakou z těch dvou písniček vám pustím celou. Tak buď to Dangerous od Akona nebo Scream and Shout od Will.i.am. Tak co?
1: Čau, Jes. Tak Akon hlasuju. Mějte se, jo.
0: Dám si první čárku. Akon má první čárku.
2: Ahoj Martine, určitě Akona, ahoj.
0: Wow, 2-0.
3: Jedině Will.i.am.
4: Will.i.am, to je jasnačka.
0: Jo, Will.i.am srovnal, přátelé, to 2-2. Takže pátá hlasovka od vás teďka rozhodne. Akon nebo Will.i.am?
3: Ahoj, určitě Akona, Jirka.
0: Jo! Tak zdravím všechny fanoušky rapera Akona, jak už tady padlo, on dokonce objevil zpěvačku Lady Gaga, napsal pro ní jeden z těch prvních jejich hitů. No a my si ho pustíme, ovšem bude to takový duet, kdy se Akon spojil s kanadským raperem Cardinalem Officialem a vznikla písnička Dangerous. Tak pojďme společně do roku 2007. Hezký večer, tady je Best of

0: Profihadice.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Krásný páteční večer vám z Kisu přeje Martin Hovorka. Hrajeme ty největší hity milénia. Právě teď David Guetta. Dobrý večer.
3: Millennium. Best of Millennium. Každý

0: Tak tohle byla mega vzpomínka Eminem a Dido. Písnička Sten, pár minutek po 19. hodině. Pro někoho milénium je právě takováhle rapová nebo hiphopová muzika. Zase někomu je blízká třeba i rocková muzika, co vznikala v miléniu, jako Nickelback nebo Linkin Park. A někoho zase baví taneční muzika. Já když jsem se tady v 6 hodin večer střídal s dnešním odpoledním jumpem, tak jsem tady chytnul Soňu Ede za rukáv a říkám tady naší milé drahé kolegyni, jaká je ta oblíbená její pecka z milénia, tak ona mi odpověděla, že to je Madonna. A písnička Hang Up, dokonce se o tom můžete přesvědčit na Instagramu. Jukněte na Marty Hovorka na Instagram, protože tam ten důkaz je, že největší hit podle Sony z milénia je tahle věc. Ptám se našich posluchačů, jaká je ta jejich oblíbená pecka z nultých let. Nazdar.
1: Safri Duo, jedině Safri Duo.
0: Já vás mohu nalákat do O2 Areny, kde v listopadu Radio Kiss bude mít Mejdan Millennium Explosion Show a Safri Duo budou hlavní hvězdy večera. Tak přátelé, spousta jmen už tady padlo v tomto vstupu a já přihodím další. Mám tady pro vás francouzského krále letních diskoték a beatů. Přátelé, Bob Sinclair. Co byste řekli na to, kdybychom si dali právě teď Boba Sinclaira, který se v roce 2007 pohrál se slavným hitem z 91. roku s písničkou Everybody's Free a vznikla pecka Sound of Freedom. Tak pojďme připomenout písničku, která příští rok oslaví 20.
2: Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu.

Na rádiu Kiss posloucháte Best of Millennium, to je rádiový mejdan každý pátek večer, kdy si hrajeme všechny ty pecky a hity, co nás bavily po roce 2000. Já vás musím taky pozvat do České Lípy, protože tam se uvidíme příští víkend naživo a právě tady si budeme hrát takový pecky, jako tady u nás na Kissu. Já totiž vyrážím, já Martin Hovorka a taky tady můj kolega a kamarád z rádia Kiss, Martin Hájek, jedeme na festival, který se jmenuje Goldies a už jako se název napovídá, že se tam hraje taková ta Goldies Oldies retro muzika, na který jsme všichni vyrůstali. Takže pokud milujete milénium, pokud milujete 90, měli byste příští sobotu být v České Lípě u zimního stadionu a tam na Goldies mejdanu, Goldies festivalu za Radio Kiss Martin Hájek, taky já Martin Hovorka a pozor, bude tam i Tereza Pergnerová a já věřím, že z ní vytáhneme nějaký milý vzpomínky na ESO a na přelom právě 90. a miléniovek. To je ta doba, kterou tady opěvujeme u nás na Kissu a já tady mám pro vás další hit. Eric Pritz, který v roce 2006 dokázal nemožné. Jako vůbec první producent v historii dostal oficiální svolení od samotných rockových legend, od kapely Pink Floyd, aby mohl legálně samplovat jejich posvátnou hymnu Another Brick in the Wall. Povedlo se mu to a tohleto je dokonalé spojení rockové historie a klubové muziky. Eric Pritz a pecka Proper Education, teď na Kissu.

0: geniální vykrádačka, samozřejmě kultovní melodie z hitu Pulp Fiction a Black Eyed Peas v roce 2006 tu melodii zrychlili a stvořili nejdivočejší energickou bombu právě před 20 lety. Pump It, Black Eyed Peas na Kissu. Tak co, jak vás to baví, to dnešní milénium?
1: Čauky, Martias, no ty to dneska krásně valíš. Jo, to jsou vzpomínky, nádhera, opravdu nádhera, super. Pěkný víkend.
0: Co tam máme dál? Mika bude, taky nás čeká Rihanna a taky zvolíte vy jeden ze dvou hitů. Bude další Millennium Battle dnešního večera, takže budete vybírat mezi dvěma písničkami už za malý moment tady u nás na Kissu.

Hitáky. Každý páteční večer ty největší hity, co nás bavili po roce 2000. Za námi zpěvák Mika a pecka Grace Kelly. No a právě teď přichází čas, kdy budete opět vybírat ze dvou hitů milénia. Já tady dám na misky váh dvě písničky a na vás bude přes apku Rádia Kiss nahrát vzkaz a rozhodnout, jestli budeme hrát jedničku nebo dvojku. Na té první pozici je zpěvačka, která podle mě to jméno vám nic neřekne, ale třeba jo, Líza da Costa, jako nechci vás podceňovat, Líza da Costa, mimochodem je to zpěvačka skupiny Captain Jack. Ona se potom trhla na solovou dráhu a fungovala a měla písničku Banana Coco. A pak je varianta číslo dvě, že bychom si mohli zahrát letní pecku Magdalena a Bellini. A teď babo, ráď kterou. Banana Coco nebo Magdalena. Apka Kissu, rozhodněte jednu z těch dvou písniček, vám za malý moment pustím celou. Těším se na to, jaká to bude.

0: Ladíte Radio Kiss a já vás všechny zdravím na ty zahrádky. Klidně se teďka ozvěte, ať už přes apku Radio Kiss nebo k nám do studia na 210 320 320, jestli někde si dáváte třeba na náplavce pivko nebo v té vaší oblíbené hospůdce tam na zahrádce, možná zdravím i vás třeba pod pergolu, tak prostě užívejte tu páteční pohodu, kdy se třeba možná i grilluje a kdy se tady čeká na to, až se opět o víkendu oteplí, že jestli vám chyběly ty vedra, tak teďka nás čeká opravdu krásný víkend. Až 33 stupňů Celsia bude. Počkej, někdo volá. Haló, dobrý večer, tady je Martina Kiss.
1: Čau, to je Jirka.
0: Jirko, jste někde na té grilovačce?
1: Ne, se v práci,
0: makám. V práci, makáš, a já bych chtěl někoho, kdo teďka se dává pivko.
1: No, bohužel, tak to já nejsem, já jsem zavolal tam
0: tak
1: ještě.
0: Tak ti držím palce, aby se brzo k tomu pivku probojoval. Kdo pak je s námi dál? Čau. Radio Kiss, dobrý večer.
2: Čau, tady Michal.
0: Michale, ty máš evidentně páteční večer dobře rozjetej.
2: No to si píš, tady s kámošema, jeden soudek už padl,
0: fakt?
2: Máme na čas druhý soudek, takže...
0: Takže soudek a k tomu nějaký masiko?
2: No jistě, to už bylo, proběhla grilovačka, teď si tady kluci rachtají v bazénu, takže...
0: Tak to má být, prostě partička se sešla, tak jo.
2: To si píš.
0: Užívejte letní pohodindu, čau.
2: Ty taky, měj se, čau, čau.
0: No a přátelé, to úplně nebylo ve scénáři tady ten telefonát, ale jsem rád, že se kluci dovolali a my co teď musíme udělat? Musíme rozhodnout, jestli budeme hrát jeden nebo druhý hit, protože před okamžikem jsem tady vyvolal takzvanou Millennium Battle. Takže pojďme, přátelé, se vrátit tomu, jestli Banana Coco a nebo jestli Madalena, nebo že Lizara Costa versus Bellini. Tak co, jakou dáme?
3: Prosím, tu jedničku Banana, to je pěkný song, děkuji.
0: Banana, dobře, dělám si čárku.
4: Čau Martine, určitě dvojku, měj se hezky, ahoj.
0: Jedna jedna.
5: Jasně, že Banana kokou, tu chceme slyšet, aspoň já teda. Čauky.
6: Zdravím tě Martin, za mě je to určitě ten Bellini, teď však je leto.
0: Takže pozor, teď je to 2-2, takže pátá hlasovka od vás rozhodne, jestli Banana Coco, anebo jestli Madalena a Bellini.
7: Moc tě zdravím, Marťo. Tak můj song krásný je Banana Coco. To se hodí úplně na léto. Skvělý, krásný, úžasný, rytmický song. Ahoj, Kyverča.
0: Tak pojďme si užít aj tu letní atmosféru a jestli právě teďka grillujete nebo se válíte někde u bazénku, tak tohle vás bude bavit. Lizara Costa a

0: Posloucháte Radio Kiss, ale řeknu vám na rovinu, vy jste hrozný prevíti. Ne, přátelé, aby to nebylo vytržený z kontextu, já rovnou vysvětlím proč, jo. Já tady vlastně úplně trpím, protože jak je pátek večer a jak se grilluje, tak mě tady od vás chodí různý fotografie, právě pohledy na grill, roztopený táborák, teď ty dobroty. Mně se tady normálně zbíhají sliny a teď tady přišla zpráva z Velké Polomy od Kuby, Lenky, Míši a Davida. Píšou, hele, máme maso na grilu, děkujeme za super hudební doprovod. Tyjo, ale to je taková ta fotka, to masíčka z grilu, kdyby si člověk dal ne jeden, ne dva, ale rovnou tři nebo možná lépe čtyři kousky, fakt jako dobrý. A já vám to nezávidím, já vám to přeju, takže si to moc užívejte a klidně pošlete dál, protože já tady budu volizovat monitor. No, jsou to dobroty prostě, ale užíváme si páteční večer, hrajeme si nějaký skvělý pecky. Otázka na vás, naše milé posluchače, co pro vás znamená doba milénia? Na telefonu je Jarka, tak Jarko, pověs nám, co ty a milénium?
1: Milénium?
0: No.
1: Tak to bude asi čas, kdy jsem se já narodila.
0: Fakt?
1: Takový to moc hezký.
0: A taková ta první nějaká vzpomínka životní?
1: Myslím si, že ještě Discman.
0: Ještě z Discmana si poslouchala písničky. No, uměla bys si vůbec ještě zapnout CDčko dneska?
1: No jasně.
0: Fakt?
1: To se nezapomíná.
0: A máš doma ještě nějaký CDčka, nebo už to všechno vyházeli?
1: Mám, ale už to nemám na čem přehrát.
0: No, to je těžký v dnešní době, vi? Dneska to je na knoflík a už to hraje na jedno stisknutí. No tak jo, tak já ti děkuju za telefon. Ahoj.
1: Já taky děkuju.
0: Pa, pa.
1: Ahoj.
0: Já pouštím All Saints, no a za malý moment se dostaneme taky k britskému boybandu, ke kapele Blue, a zazpomínáme na jejich neuvěřitelný skandál z roku 2001. Co tahle kapela udělala před čtvrtstoletím? No, povím a prozradím. Za okamžik na Kisu.

přátelé, jestli posloucháte někde na večírku a máte na 8:30 objednanýho taxíka, který vás třeba poveze domů po několika pátečních drincích, tak 10 minut zbývá do odjezdu. Teď je přesně 20 hodin 20 minut. Ne, že by byl ten čas nějak důležitý, ale tady koukám na hodiny zrovna ve studiu, tak si říkám, co vám to neříct. Vy posloucháte Best of Millennium na Kissu a já jsem vsiboval ohromný skandál, který se stal kapele Blue. Málo se to ví. Takhle, na evropském kontinentu se o tom moc jako nevědělo, o tom skandálu, ale ve Spojených státech tam to rezonovalo před čtvrtstoletím v roce 2001. To byla totiž britská kapela Blue na svém začátku, na začátku kariéry a jejich zpěvák, ten nejmladší člen Lee Ryan, tehdy potopil během jedné vteřiny šance kapely na úspěch ve Spojených státech. Prostě když vydali Blue svůj první single, tak měli našlápnuto k celosvětové slávě. Přišel podzim 2001 a kapela Blue byla na rozhovoru v nějakém rádiu ve Spojených státech v New Yorku. A ten nejmladší člen kapely, Lee Ryan, tehdy v živém rozhovoru vypustil z pusy absolutní šílenost. Reagoval na teroristické útoky v New Yorku, prohlásil do mikrofonu, že ochrana slonů je důležitější než samotné útoky ve Spojených státech v New Yorku a tak dále. Zbytek kapely seděl vedle něj ve studiu, otevřená pusa, snažil se ho umlčet, ale bylo pozdě, nešlo to, protože během takhle lusknutí skupina okamžitě ztratila lukrativní nahrávací smlouvu ve Spojených státech a v Americe si pánové už neškrtli. Prostě Lee Ryan definitivně zavřel kapele dveře do amerického showbiznesu. Já si myslím, že mu jako hodně poděkovali potom jeho kámoši z kapely. Každopádně v Evropě, na evropském kontinentu jim fanoušci naštěstí odpustili a tak si můžeme dát jejich mega úspěšný hit a ten se jmenuje You Make Me Wanna. Tak schválně, jestli i na tuhle tu písničku si rádi v rámci dnešního Best of Millennium rádi zazpomínáte. Tady je britská kapela Blue na rádiu Kiss. Hezký večer.

0: Radio Kiss vysílá Best of Millennium. Za malý moment nás čeká další souboj dvou ohromných hitů, které tu s námi byly po roce 2000. To bude za okamžik. Taky dáme Daria G. No a co vy, posluchači, baví vás to? Užíváte se ten poslech Kissu?
1: Je to skvělý, je to pecka, Greš. To je nádhera. Jsem se vrátil o 20 let zpátky, mě je zase 18. Já ti moc děkuju, Marty. Super, jedeme.
0: Jedeme dál.
2: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.

Kiss a teď nás čekají opět pěstičky, protože budeme boxovat tady mezi sebou a budeme tady momentálně vybírat jeden ze dvou obřích hitů milénia. Takže pojďte, nasaďte boxerské rukavice a pojďte vybrat, jestli budeme hrát jedničku nebo dvojku. Pod číslem jedna se skrývá vlastně první single zpěvačky Beyoncé, který se zároveň stal jejím největším hitem její kariéry. Crazy in Love. Buď to bylo tím, že měla neuvěřitelné charisma, tato zpěvačka, anebo taky možná proto, že v této písni hostoval Jay-Z. Takže kdo chce Crazy in Love, teďka nahrává vzkaz přes apku Rádia Kiss. A kdo by chtěl zahrát Chihuahua? DJ Bobo v roce 2003 proměnil původní španělskou reklamu na kolu na nakažlivý letní megahit Chihuahua. No a vy dejte vědět, jestli Crazy in Love nebo Chihuahua. Apka Kissu, rozhodněte v této Millennium Battle, za okamžik to vyhodnotíme, ale do té doby teďka se objímáme, romantika, pusinky, láska, ztracená bloudím, Verona.

0: Ladíte Radio Kiss, tohleto je Pitbull a vzpomínka na jeden z jeho prvních singlů Hotel Room Service. Zaregistroval jsem, že letos na podzim Pitbull vydá nové album Pitcoin, tak se bude jmenovat nová deska Pitbulla. Jsem zvědavej na jeho nový songy. Tak, ale teďka, přátelé, vzpomínáme na dobu, kdy jsme v letopočtu začali psát dvojku. Na začátku. Millennium, Best of Millennium každý páteční večer a já jsem opět hodil do placu takový souboj dvou hitů Millennia, takovou Millennium Battle. No a přátelé, nejenom, že vy posíláte hlasovky, tak vy dokonce voláte i k nám do studia na 210-320-320, tak koho teďka ve 20.47 mám na lince, měl by to být Tomáš. Tomáš, jak je takhle při pátku?
1: Hele, sedí venku na sezení pergola, pivečko, poslouchám Kiss.
0: Ideální. Takže jakou z těch dvou písniček?
1: Chihuahua.
0: Dobře, Chihuahua, měj se krásně, ahoj.
1: Ty taky, čau.
0: Tak to byl Tomáš. Tomáš hlasuje pro Chihuahua od DJ Boba. Ano, ten souboj je mezi DJ Bobo a mezi Beyoncé, zpěvačkou.
2: Ahoj, i když DJ Bobo je prostě můj miláček, když to tak řeknu, mám ho hrozně rád, byl jsem i na jeho koncertě, tak teďkom hlasuju pro jedničku. Beyoncé.
0: Souboj DJ Bobo, Beyoncé, 1-1 aktuálně. Tak uvidíme, jak rozhodnou další tři vaše zprávy.
3: Ahoj, za mě rozhodně DJ Boba, to je pecka největší, byl jsem na jejich koncertu dvakrát a super, díky, čau.
0: Čau, mrkneme se dál.
4: Čau Martine, určitě Chihuahua, to jsem neslyšel, ani nepamatuju, ahoj.
0: Ahoj.
5: Prosím o Chihuahua, to je jasný.
0: Jo, takže přátelé, vyhrál... Vyhrála legenda Eurodanceu, DJ Bobo. A my se vzpomínáme na písničku, která drtila hit parády před zhruba 20 lety. Tady je Chihuahua v Best of Millennium na Radio Kiss. Chihuahua.

0: Máme lehce po 21. hodině, posloucháte Kiss a já jsem si říkal, že bychom mohli teďka opět vyzkoušet telefonní linku 210 323 323. Mě by totiž zajímalo, jak trávíte konec pracovního týdne a jakým způsobem vítáte víkend. Kdo pak je tam? Halo, tady Martina Kiss.
1: Vendula.
0: Vendy, jak si
1: Vendy.
0: Užíváš?
1: Vendy.
0: Vendy, Vendy. Jak si užíváš páteční večer, prosím tě?
1: Parádně, přijela nečekaně kamarádka, takže nečekaně si užívám úplně mega party s váma. Posloucháme vás celou dobu.
0: Já typuju, že drbete, holky, nějaký drby
1: ano,
0: tam.
1: Ano,
0: jako,
1: ano.
0: A počkej, a můžeš, to... dej aspoň jeden drb nějaký.
1: No, takové, to ne, to asi nemůžu do éteru úplně.
0: Je to chlapy, vztahy?
1: Ano, ano, tak a právě problém lehký.
0: Dobře, ne, to stačí, prostě vztahová témata tady vždycky prostě u těch skleníček v pátek večer fungujou, že jo?
1: Jasně, no, jako můj problém to není, ale je to kamarádský, ale
0: to není problém, to je život prostě. Každopádně já jsem rád, že můžeme být s celým Kissem vašimi parťáky. Tak když se řekne milénium, kolik tenkrát, nebo v jaký životní etapě jsi byla v nultých letech, ve dvoutisícovkách, schválně?
1: Asi jako těžký půboš.
0: Půboš, puberta. A když se řekne milénium, co ti jako první naskočí vedle té puberty?
1: Vedle puberty, tyjo, hodně věcí. Jako, no, to taky asi do eteru nemůžu pouštět. Ale jo, jako byly ty takové jako party, no, hodně party.
0: Večírky. Dobrý, no tak jasné, jo, tak holky, jasné. Já vás nebudu daleko rozptylovat, zdržovat. Povídejte si dál, máte toho spoustu na probrání. Já vám pustím nějakou pecku z té doby, z milénia, jo?
1: Super.
0: Takže a zdravím Vendulu a koho ještě, tu kamarádku?
1: A Verču.
0: Verču. Vendula,
1: Vendy
0: Verča.
1: A Verča.
0: Vendy, Verča, ahoj, čau.
1: Super, čau, děkuju, ahoj.
0: Čau. Miluna a Evík. Vendy a Verča, jo.
2: Když hity milénia, tak na Kisu. S Martinem Hovorkou.
0: A tady je Vila Jem. Ale

0: ladíte Radio Kiss, já jsem takovým vaším společníkem u těch ohňů, pod těma pergolama, u těch grillů, hezký páteční večer, příjemně, podle mě ještě není ani na mikinku venku, protože dneska bylo fakt hezky a bude se ochlazovat možná až kolem půlnoci, ale zase ráno ty teploty polezou zpátky nahoru. Každopádně telefonní linka 210-320-323, na ní by měl být Marek, já ti přeju hezký večer, ahoj.
1: Čau, ahoj, ahoj.
0: Marku, já ti přeju hezký páteční večer, jak ho trávíš, jak si ho užíváš?
1: Jo, s kamarádama grillujem, masičko, pivečko, pohodička.
0: Počkej, pojď udělat trošku chutě, jo, co máte na tom grillu hozenýho?
1: Tak začneme kuřecí prsička.
0: To by šlo.
1: Nějaká krkovička
0: naložená. Lepší, ano. A v čem je naložená krkovička?
1: V barbecue mačce samozřejmě.
0: Ano, to musí být. A ještě, cítím, že tam ještě něco, ještě cítím, že tam bude něco ještě na tom grilu.
1: A je tam, samozřejmě nesmí chybět špekáčky s hermelinou.
0: No pojďme, ale pozor, tak to je, hele, tohle to je opravdu, to je meníčko, to se jako musí nechat, to jste jako hodně dlouho asi připravovali, co, kluci?
1: No to víš, že jo, celé odpoledne jsme se poctivě připravovali.
0: Dobře, a tu máte nějaký dobrý pečivo, třeba bylinkovou, nějakou bagetku?
1: No jasně, česnekové bagety, cibulový chleba, no. Tak jak to k tomu patří.
0: Takhle, vy si to prostě kluci umíte udělat hezký, pojďme si to říct.
1: Přesně tak.
0: Hele, a ten dnešní večer je bez bab?
1: Ne, je to i s holkama, s dětma, takže takové rodinné posazení.
0: Ideální, ne, tak to musí být samozřejmě. My vám k tomu hrajeme pecky z milénia. Když se řekne milénium 2000, jaká vzpomínka na první dobrou ti tam skočí?
1: Jo, popravdě, nechal bych ten výběr na tobě, protože je to docela dlouho a teďka mi žádná pecka nenapadá a věřím, že ty vybereš lepší než já.
0: Dobře, tak já vyberu teďka, co mi skočí pod ruku. Měj se krásně a zase nikdy na Kissu naslyšenou, jo?
1: Jasně, měj se krásně ahoj. A všichni kysáci. Ahoj, ahoj.
0: Čau. A teď už Blinded by the Light a Michael Mind.
2: Of Millennium a Martin Hovorka. Kiss Radio.

srpnový večer, tady je Radio Kiss a pomalu jde do finále dnešní Best of Millennium. Před námi ještě je finálová půlhodinka. Stíneme Marquese, taky Fragmu a taky nás čeká další battle. Další souboj dvou hitů milénia, schválně, jakou ze dvou písniček vyberete. Jen tak jako můžu naťuknout, že nás čekají v rámci Millennium Battle Alcazar. Kdo bude jejich protivník, zatím neprozradím. Hezký večer.

Pragmička, Every Time You Need Me, posloucháte Best of Millennium na Kissu, vám všem hezký večer, doufám, že si užíváte ty hudební vzpomínky na dobu před 25 lety. No a já jsem si dneska na tom večer hodně ulítnul, to jsou ty naše souboje hitů milénia. Tak přátelé, čtvrtá vysílací hodina a čtvrtý souboj, čtvrtá battle dvou hitů. Tak přátelé, na misky vach proti sobě pokládám teďka dvě písničky. Tou první je německý projekt Schiller. The dream ahead of you. Hymna Dream of You, která dodnes patří k nejkrásnějším a nejemotivnějším skladbám evropské klubové scény, rok 2001. Takže buď to chcete Schillera, anebo Alcazar. Písnička, která vznikla ve stejném roce jako ta skladba předchozí Dream of You, takže rok 2001. Na vás je, jestli dáte palec nahoru Schillerovi anebo skupině Alcazar. Tak apka Kissu, prvních pět vašich zpráv rozhodne o tom, jakým dalším směrem se bude ubírat náš kysácký playlist. Já za sebe vybírám Tayo Cruz, Benassi Bros i Matafix, tak ať se vám skvěle poslouchá. Best of Millennium.

0: popu, taky možná trochu hip-hopu. Každopádně Metafix tohle všechno zkombinovali do hitu Big City Life. Za námi bývalé britské hudební duo, které nám zpříjemnilo dnešní večer. Při poslechu Rádia Kiss, tohle je Best of Millennium a než vám řeknu čau a popřeju hezký zbytek dnešního večera, kdy budete na Kissu poslouchat to nejlepší z celého dnešního dne, takový best of nás čeká mezi 22. a půlnocí, tak ještě předtím musíme vyhlásit vítěze té dnešní poslední Millennium Battle, ve kterém se proti sobě utkali Schiller a písnička Dream of You a také Alcazar. Tak co, dáme Schillera nebo Alcazar?
1: Jaj, Marty, já bych si dal Schillera. Ďalko, kakauko.
0: Juraj, dělám si čárku, první pro Schillera.
2: Má co jednoznačně Schiller, za mě Schiller, prostě pecka. Ta druhá také samozřejmě, ale Schiller, jasná věc.
0: Dobře, 2-0.
3: Marťásku, 100% Alcazar.
4: Alcazar, já chci Alcazar.
0: Teď je to 2-2-2. Super, rozjel tady. Tak a ta pátá hlasovka rozhodne, jestli Schiller nebo Alcazar?
5: Alcazar.
0: Jo! Takže přátelé, teďka se to bude cpitit jako na správné diskotéce, protože až ze Švédska mezi nás přicházejí Alcazar a tady je pecka This is the world we live in. A já vám přeju hezký zbytek dnešního večera. No a kdybyste zítra ráno byli z úru, tak si nalejte Kiss, protože se uslyšíme a já už se na vás teďka moc těším. Jenom pár hodin a zase se uslyšíme. Jednou se vyspíte a opět se slyšíme. Tak pa!

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Pane inženýre.
2: Takhle budou bratrance Patrika probouzet v neděli ráno po oslavě narozenin 25.
3: Je to možný, ano, jedeme slavit v sobotu.
2: Tak Patrik nevěděl, co má přivést sebou, teď si tady lámal hlavou, kysáci radí.
4: Dejte panu inženýrovi šupleru, ježišmarja, šupleru, posuvné měřítko.
5: Šišku, heráku a basu, bif. Nejlepší dárky, s tím jsem vždycky nic úspěchu.
2: Ty ale upřímně, jestli budete někde takhle venku, tak opravdu šiška u heráku, basa, piv, vždyť
3: to není vůbec blbý, člověče.
2: Nemůže nikoho urazit.
6: To je pravda. Jo.
7: Ještě se ozval Michal přes aplikaci Rádia Kiss a to je přesně ta rada za všechny prachy.
8: Ale kup mu něco do toho bytu.
3: No to mě taky napadlo, že jo, ale nevím co.
7: Ale co právě?
2: Hele, tak mu dej poukaz do Alziné.
3: To mě taky napadlo.
2: Ta je teď nějaká levná, četli jste to?
7: Ne.
2: Alza překvapila zákazníky nevídanou slevou. Část zboží nevědomky zlevnila o 80%.
3: Já to zase prošvih.
2: Poté, co vyšlo najevo, že akce vznikla chybou, firma kupujícím zablokovala výdejní boxy. Aby, i když tam přijdeš, máš ten kód, tak se dvířka neotevřely, protože jim to prostě nechtěli vydat, jelikož to bylo samozřejmě za úplně jiný peníze. Jenomže někteří, jak byli tak rychlí, jak se těšili na to, co koupili, tak opravdu přilítej do toho boxu dřív, než to Alza zjistila.
3: A ono jde si to vyzvednou na prodejně, že jo, pokud to mají skladem, takže to mohlo být taky hned.
2: Tam taky hned, ano, obratem, do té chvíle, než na to přišli, teď to zastavili a bude se muset řešit, kdo udělal tu chybu, chudák, že vyslevnil některé věci o 80%.
7: Víš to, kdybys byl rychlej, můžeš nakoupit nějaký dárek, tam měl bys
3: třeba
7: to zalevno.
3: Třeba pračku, viď, za 5 kilo.
2: 10
7: do
2: praček.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Upřímně, v jeho nebo v její kůži bych rozhodně být nechtěl, jo? Pokud je to lidská chyba, to je taky otázka. Ale dneska ráno už jsme mluvili o tom, že bohužel u Alzy nastala pohroma. Protože se vyslevnily některé věci až o 80%, což prý vůbec nebylo v plánu, a dokonce jsem zjistil, jaký kód to zjistil, možná někdy takhle zjistil, který to způsobil, možná takhle někdy nakupujete, že zadáte nějaký slevový kód. Tady to byl kód Alzadny 80. A tento kód vyslevnil věci o 80%. Většinou se jednalo o například klávesnice, elektro všeobecně a tak dále. Takže Alza rychle potom začala reagovat, když si uvědomila, že to je chyba. Zamkla Alza boxy, takže lidi, kteří už dostali SMSku, že tu věc takhle levnou mají připravenou, tak i když asi zadali kód, už se k tomu nedostali, jo. A peníze samozřejmě se potom začaly vracet, to jo. No ale zamrzí to, když už si věděl, že něco takhle levně nakoupíš.
3: Běžíš proto do toho Alza boxu a najednou nic, bohužel.
4: A tak třeba to někdo stihnul.
2: Heleď, stihnul nebo nestihnul?
3: Stihnul.
2: Máme ho?
3: Dokonce posluchač Rádia Kiss.
2: Ne!
3: Objednal, zaplatil, doběhnul, vyzvednul a ušetřil 80%!
2: Neříkej mi, že máme jeho hlasovku.
3: Máme. Já.
4: Kdo je ten šťastlivec, jak se mu to povedlo?
2: Je tady.
3: Šťastlivec, který oškubal Alzu o 80%, se jmenuje Peca.
5: Krásné ráno přeji s tou Alzou. Já jsem teda taky měl štěstí. Já jsem váš zběratel PlayStationu a vlastně všeho, co se kvůli toho týče, a ta 80% sleva byla tam nádherná, ale nádherná kolekce na výčer, na hru, tak jinak na trojku a bucle. Hodnota 3000, kupí se na 465 korun. No i hned jsem to koupil a samozřejmě vyzvedl, takže mám to za 465. A pak to zablokovali, ano, ale už se to má doma. Čau.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. Už jste si dneska určitě s někým povídali, my jsme si povídali spolu, ale povídáte si občas sami se sebou?
2: Jo, dělám to.
1: Děláš?
2: Jo, a dělám jednu věc, že si sám se sebou povídám, to je jedna věc, ale druhá věc, kterou používám velmi často, že sám sebe chválím, něco udělám dobře, jak si říkám, dobře ty Patriku, teď to zvládnu fakt dobře, seš dobrej, seš borec, to dělám často.
3: Tak to si děláš srandu.
2: Ne.
3: Protože já to mám přesně naopak. Co jsem chtěl říct, povídám si a občas jsem si říkal, jestli jsem jediný na světě, který to takhle má, že má druhýho Romana v hlavě, se kterým diskutuje. Ale přijde mi, že ten Roman je spíš negativnějšího charakteru než pozitivnějšího. Že jestli si povídám, tak jsou to takový jako... Jakože,
2: ale to je pravda.
3: Jo, že to není právě jako Patrik.
4: Co? Jo, Romane, no. To podívej se, ty máš tady sval tady, hele, podívej se, jak máš pěkný vlasy, tohle.
3: Ale jsou to takové jako věci, které plánuješ, zjišťuješ, co se může stát, nemůže stát, nebo jak bych to řekl, analyzuju věci, takhle. Jo?
1: Nechceš dát třeba nějakou praktickou ukázku?
3: Dobře, bude nějaká kampaně a teď si povídám, co když ta kampaně ale nebude fungovat takhle a takhle a budu muset udělat tohle a kdyby se náhodou stalo tohle, jestli by nebylo lepší, kdybych to naplánoval takhle, no a jsou to prostě vždycky jako takový spíš špatný věci.
2: Občas se stane, sedím vedle Romana v kanceláři, že Roman je zamyšlený, něco dělá najednou.
4: Romane, tak ale, tak jsi blbec.
2: A to je pravda,
4: ale nejednou z ničeho nic.
1: Já si nejčastěji povídám sama pro sebe, když třeba chystám nějaký věci, tak abych na nic nezapomněla, tak si vždycky říkám, jo, dobrý, tohle jsem si vzala, tohle potřebuju, tohle taky, protože si srovnávám
3: taky
1: myšlenky.
3: To dělám taky, jo. Ono toho je víc. Doufám, Míšo, že cílem tohohle vstupu je říct, že to je naprosto normální.
2: Jo, prosím.
3: Že nás uklidníš všechny posluchače.
1: Mám vyjádření odborníků o samomluvě.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
5: od

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. Na Kissu se bavíme o samomluvě. A co to asi znamená?
2: No, to my nevíme. Ty jsi s tím přišla, že tohle budeš analyzovat nebo o tom něco nějak to řešit.
1: Ano, a vy jste se tady už o tom bavili, že taky si samomluvíte a dokonce se ozvali i kysáci přes aplikaci Rádia Kiss.
3: Trpím taky tou samomluvou, protože jsem námořník a jsem v kuchyni 90% pracovní doby sám, takže se nadávám, chválím se a povídám si sám se sebou. Je to krásný.
2: Jo, námořník sám na lodi, viď?
4: Co ti zbývá,
2: viď? Co ti zbývá potom, no? Já jsem říkal, že v tom jedu už odmala, že mě teda zajímá, jestli je to normální věc nebo ne, jestli to má každý z nás nebo jenom pár lidí. A Lucka reaguje.
5: Ahoj Romane, vůbec nic si z toho nedělej, mám to taky. Mám 3 občanství, mluvím plynule 4 jazykama a zkus to v hlavě srovnat všechny ty 4 kultury dohromady, když jedna přemýšlí někdy tak, jedna tak, jedna tak, jedna tak. To je teprve trošku maglajs.
1: Já jsem vám slíbila, že vám řeknu, co o tom říkají odborníci. A v první řadě říkají, že je to úplně normální, takže buďte v klidu. Vy, co si sami pro sebe mluvíte, já jsem taky v klidu, mě se za to smáli ve škole.
2: A je normální, že mluvíme k sobě jako Patrik? Jako, já jsem dobrý, já jsem
4: to už je narcismus.
1: Náhodou je to dobrý, protože to právě podporuje tu motivaci, výkon, pokud k sobě mluvíte pěkně, takže Romane, to koukej se sám se sebou zlepšit.
2: Jsem si tím jistý, že rozhodně mluvit k sobě negativně ti vůbec nic nepřinese. Měli bychom i sami sebe povzbudit. Souhlas, Míčo.
1: Ono, když si povídáte sami se sebou, tak prostě váš mozek jenom prostě nahlas uklízí ty myšlenky, uspořádáváte si je a často se v tom pak líp zorientujete. Pomáhá to zvládat soustředění. Třeba když si nahlas říkáte nějaký jednotlivý kroky, tak člověk opravdu potom jako přesně ví, co má dělat. A taky to pomáhá zvládat stres. Takže pokud jste si sami pro sebe mluvili, pokračujte v tom dál.
6: Já si myslím, že sám do sebou sa rozprávať je úplně běžné. Soberte si například takého Michaela. Ten to robí každý den.
2: To je pravda.
1: A vydrží to 4 hodiny.
2: Od 10 do 2 tady sedí sám a mluví.
4: A dost často se taky chválí.
2: Jo.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den. Od 6 do 10.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pokud teďka máte třeba v okolí nějakou tu menší dušičku, něco, co ještě nemělo 18 let, tak prosím vás, pošlete děti teďka s košem, jo? Počkáme, 21, 22, 23. Jedno velmi životní moudro.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Maminko!
1: Ano?
2: Maminko, a ty jsi chtěla chlapečka anebo holčičku?
1: Já si chtěla tenkrát jenom zavázat boty.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Tak musím říct, Ráďo, že jsem se tady, čověče, trošku jako začetla do takových, řekla bych, rekordů, co se týká lidského těla. To se ti bude určitě líbit, ale ne, nebudeme se bavit samozřejmě o tom, co ty máš rád, jo, zadečky a prsíčka a tak dále, ale budeme se bavit...
2: Bože!
1: Budeme se bavit třeba o nejdelších nechtech. Kolik si myslíš, že by mohly mít nejdelší nechty na světě?
2: Tak viděl jsem tady holky kolem, že jo?
1: No.
2: Jsou centiákový, ale já myslím, že nejdelší 3 metry.
1: No, přidej. 8,6 metrů. To já nechápu, jak si s tím třeba... No, víš, ne?
2: No, vím, no.
1: Tak, nejdelší knír.
2: Tyjo, tak to bude srlomenej, že jo? Tak... Tyjo, 2,5 metru.
1: 4,2.
2: Ne.
1: Nejdelší vlasy.
2: Moje hodně.
1: No.
2: 8 metrů.
1: A 5,62. No, nechtěla bych si dělat to. A tohle třeba zaujalo mě, nejdelší jazyk.
2: To tě zaujalo?
1: No je. Tady ho má pán vyplazený. Já musím říct, že teda, kdyby ho na mě vyplazil, tak uteču normálně. Tohle je opravdu...
2: Ale ty kecko, ty
1: jo. Pán.
2: Ráno bys mu udělala snídaní.
1: Ale... Bre... Ale...
2: tak já nevím, 24 no. centiáků.
1: No, tak prostě to... Vy jsi oblízl hlavu kolem dokola, prostě.
2: No, tak by byl takový venom, ne? Amlám. Je štěrka.
1: 10,1, ty, prostě.
2: Centiáku?
1: No.
2: Ježišmarja,
1: ty. Počkej, jako od rtu?
2: No jasně, to co je venku, to co je venku, no jasný, to beru, to beru.
1: To jo. No, tak to je docela dost, ne?
2: 10 centiáků, jako jo, no.
1: A třeba nejvyšší člověk na světě?
2: Jaký?
1: Nejvyšší.
2: Nejvyšší?
1: No.
2: Ty jo, 2 pade.
1: 2,72.
2: Má 2,72.
1: Jo, to by mě zajímalo, která holka s ním bude, jako.
2: Ne, Míša Dinhová.
1: Tak to chudák teda. Víš, co se říká, ne? O takových velkých lidech, co mají velký ruce, velký nohy a tak. No.
2: Vím.
1: Nevím, asi myslím, že by nemohl mít holku 160 cm.
2: Proč by nemohl?
1: Nejsem si jistá, no.
2: No.
1: No, to je malej, velká, víš jak, no. Naopak.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Gag, 7, 8,

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Pojďme společně se vydat teďkon do jedného letadla. Ano. Na jednu. Svým jsem se srovnal.
2: Ano.
1: Leteckou linku, odkaď kam vám prozradí Soňa, co se tam přihodilo taky?
2: Je to z Wuhanu do Urumči, prosím. A zpěkně, kdybyste jezdili někdy z Wuhanu do Urumči.
1: Bacha na jednu věc.
2: Ano, dávejte pozor na to, co vám tam místní letušky a letušákové dají za balíčky, co se týká pití. Protože právě 100 cestujících tady na téhleté lince Wuhan Urumča dostali číslo. Představte si švestkový džus, jo? Mm-hmm. A já nevím, jestli víte, jak fungují švestky, ale švestky jsou velmi projímavé. Mm-hmm. A skutečně tady na těchto v tomto letadle, protože bylo takový menší letadlo, tak byly pouze dvě toalety. Mm-hmm. No ale samozřejmě ty projímavé účinky se velmi rychle projevily a umíte si představit, jak to tam asi vypadalo. Začaly se tvořit opravdu velké fronty, mm-hmm, a několik cestujících hold odešlo i s hnědými kalhotami.
1: No, já právě přemýšlím nad tím, jestli tak třeba v bankách, různých spořitelnách a takovýchhlech pojišťovnách a různých takovýchhlech ústavech i u lékaře fungují takový ty pořadový čísla.
2: Mm-hmm.
1: Kdo tady měl asi přednost?
2: No, tak ty prostě asi...
1: Hnědý už ne.
2: Ne, ty už... Ne. Ty už byly asi podle mě posazeni do
1: tak
2: nějakého zavazadla.
1: Tak nemusíte pospíchat, takže pojďte
2: ano,
1: vy.
2: Ano, ano. Přesně, no, nepříjemné.
1: Švestkový džus, bacha na to.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Ráďo, já jsem tady našla teď takovou krásnou věc, jo, že fanoušci Harryho Pottera, a že jich teda má, co si budeme povídat.
2: Počkej, teď on je nějaká výstava v Praze, ale to už jsme tady říkali.
1: No vidíš to, ne, to není ono.
2: Dobře.
1: Jo, tak, že jeho fanoušci změnili trasu projektu, který bude stát 500 milionů dolarů, nebo takhle, stál by 500 milionů dolarů.
2: To je docela dost.
1: Obrovský projekt, jo, tam budou stavit nějaký v podstatě, ano, město, nebo co to bude. No tak bude stát 600 milionů dolarů minimálně, pač kvůli ochraně doby o hrobu. Tyhle ty fanoušci prostě si vydobili to, že skutečně ta cesta bude muset jít někudy jinudy,
2: počkej,
1: prostě
2: počkej,
1: ten projekt.
2: Počkej, vezmeme to trošku od jinudy.
1: Ano.
2: Doby.
1: Ano.
2: Je ten ponožkový no, King.
1: Ano. Fuska King, přesně.
2: Je to on, ne? Takový ten osamělý skřítek, že když umřel, tak i já jsem teda měl slzu na krajíčku.
1: Ano.
2: Takový Rostomilouš.
1: No.
2: A jednou jsem je označila, ale postavená.
1: Když mi dělali ty vlasy, víš, tak pamatuješ, jak
2: tak vy tady máte podobný rypáky, ale prostě
1: trošku musím ti dát za pravdu, ano, skutečně.
2: Ale počkej, to je smyšlená postava.
1: Ano, ano, tak kvůli ochraně, on má někde hrob, jo?
2: Nějaký imaginární,
1: ano,
2: jakoby,
1: jakoby, ano.
2: Na té
1: no
2: pláži, nebo
1: a
2: co to
1: ty jeho fanoušci skutečně ten celý tenhle ten v podstatě projekt odklonili, aby zkrátka tam ten hrob mohl být dál, jo? A tak jsem si říkala, hned jsem viděla takovou malou naději, protože já jsem se dozvěděla, že vedle mého domu budou stavět jakýsi obří panelák, hned
2: dva. Pravda, Magda, Sonja mi to, promiň, včera ukazovala,
1: ano, opravdu. Hned dva paneláky, takže já budu úplně celá ve stínu, jo? Budu tam mít prostě nějaký osmipatráky nebo kolik, no hrůza děs. Tak jsem si říkala, že hele, něco existuje, jo?
2: Olga, bych to nenechával náhodě, já bych tam prostě nejenom jeden hrob jako na zahradě, já bych tam udělal třeba dva, tři
1: hrobečky, vy? Dva, tři hrobečky. Takovýhle prostě.
2: Ale já ne tak dobře, tak tady
1: koho
2: doby,
1: bychom tam mohli dát?
2: Jo, tak něco jako doby, opravdu, jako kdo by trufnul Dobyho?
1: No, třeba, já nevím.
2: Třeba.
1: Křemílek a Vochomůrka.
2: To je, vidíš, už máš hned dva.
1: Co?
2: Když jsme šetřili, tak půjdou do jedný.
1: No právě.
2: No, dobře.
1: Koho bychom tam mohli dát ještě? Rákosníček.
2: Dobře, to je furt Bohdalka, to je píš morbidní. Hele, a takže...
1: Tak co ty?
2: Z politiku nic, to vůbec se mě nikoho nezajímalo.
1: To by mi tam ještě hodili nějaký...
2: Ježišmarja, co ještě jako na... Krteček.
1: Ježiš, a krteček. A toho tam mám, ten už tam bydlí.
2: No tak vidíš, no. Tak to na něj hoď. Hoď tam normálně malý autíčko vedle té krtiny.
1: Aha.
2: Hoď tam ty kalhotky na šňůru.
1: Ano.
2: Jako ne tvoje. Ale jo, víš, co myslím, ty modrý, ne?
1: No jasně.
2: A řekni, že tam normálně bydlí.
1: No to je skvělý nápad.
2: A já ti říkám, Češi se za tebe postavím.
1: Já doufám.
2: Ty blá,
1: já
2: a je to.
1: Ty jo, kysáci, slyšíte, jo? Díky.
2: Nemaj zač.
1: Díky.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Mé mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Asiatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý!
3: Do hezky.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Takhle zní léto na Rádiu Kiss.
1: Are you ready to party? Here we go!